0: muzika.
1: Mi lehce nebo stěží. Se zbavíme otěže nebo stěží. Se zbavíme otěží.

0: 18.2. bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 18.2. bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti. 2. bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti. 2. za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofon. Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudeb, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rok zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne z novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 8. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy.
0: Vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Nic. Si v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si nic nedokázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho kázal, nic pořádného si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho si neudělala, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic. Chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně poníž od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně po ničem nepátrej. Ty buď tě, tak už nic neřeš, nepřepínej. A hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio, jo. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Herdens aus. Jeden za 18, druhej bez. Jeden za 18, druhej bez dvou. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaň. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Jeden za 18.

0: Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pak sundám číslo i u sousedů.
0: No tak budeme hledat dům vedle domu.
1: Číslo.
0: Tak budeme hledat dům bez čísla.
1: Pak sundám číslo i u sousedů.
0: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
1: Číslo i u sousedů.
0: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla. No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
1: Dobře.
0: Mají čísla.
1: Dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rokrát.
1: Dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: A to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů ký oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Vo zpátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně v e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. O přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvěč tarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický flák. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuť. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock. Oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. I podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale...
0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku...
0: Vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde... Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit... Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: Jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde.
1: Nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože s ním... Jestli ovšem najde, protože s ním v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů. V noci sundám číslo.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Vaše ušní bubínky rozhodí emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte ro... Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rokovku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Op na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil.
0: Pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádu. Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé. Naši četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se
1: vrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se vožil.
1: Se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se vožil.
1: Proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se vožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se tak Československé lidové armády.
2: Akorát se vožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval armády.
2: Akorát se vožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý.
2: Akorát se vožral, pochcel a poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, dělá by naše armáda za chvíli bez čeho. Byla by nezvalitelů. Kdyby se ovšem armáda za chvíli bez čeho. Byla by nezvalitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bez čeho. Byla by nezvalitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojsko. Byla by nezvalitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Kdyby nezvalitelů. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranice. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperium. Oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperium. Bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolí. Uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. Každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej. Který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio.
1: Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Roko. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němá noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Vše usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky emocema. Šetří emocema.

tebe, tak teď poznal svůj plášť. Ten valčík proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno je zášť. A do tebe, tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno je zášť. Tak teď poznal svůj plášť. Mý jméno je zášť. A smrt to je zpěv, poznal svůj plášť.

0: Kdyby mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
1: To idiota bych si...
0: Vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
1: To idiota bych si...
0: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
1: To idiota bych si stejně nevzala.
0: Nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
1: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
0: Krev, mohli být sorry.
1: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce. Tatínek. To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začínal.
1: Bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří
1: celá. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, pro... Někde na Beronce.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil...
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do...
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie.
2: A na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
2: Dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
2: Koho si...
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
1: Měl do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
1: Familie, to já bych dovedla taky.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
0: Tak poč...
1: Taky.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
0: Tak poč...
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
0: Tak počkej. Jako hl...
3: Dám se do ciziny.
0: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám...
3: Do ciziny.
0: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám... Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Radio. Konec legrace.
5: Rock Radio. Legrace. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek.

0: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Tě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rad. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světo. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio.
0: Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio
0: v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Co se divíš? Břeťa byl poslední...

www.rockoviradio.cz. Radio.cz.

brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

Rock Radio.

0: náročným pracovním týdnem. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. Večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch. Chutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncert rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nás. Neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí. Vylište si.
0: Vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí. Vylište si. Proletáři všech zemí. Vylište si prdel. Proletáři všech zemí. Vylište si prdel.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou pího roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem?

0: Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděl rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o... Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovkolemvas. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádio.cz. A my vaši rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovirádio.cz. Na adresu samolepka@rokovirádio.cz. A my v adresu samolepka@rokovirádio.cz. A my vám ji pošleme. www.samolepka@rokovirádio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovirádio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovirádio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovirádio.cz. Rokra. My vám ji pošleme. www.rokovirádio.cz. Pošleme. www.rokovirádio.cz. Rock Radio. Rock. www.rokovirádio.cz. Rock Radio. Rock je rokovirádio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opr je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Ka. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Poslední. Poslední. Poučit svého syna. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle.
1: O pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle.
1: Rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co jste vedle.
3: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
4: Co ty?
3: Kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
4: Co ty, tati?
5: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio.
5: Mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok s Slušnej rok z garáží. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte mák? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Naladte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vich. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Rádio CZ.

This is not the time or the place for broken hearted.

Můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Partičky Merlin, taky z roku 1992. Muzikin, taky z roku 1992. Muziku na sobotu 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu 92. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu 2. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio C. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio C. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio C. Sobotní večer vybírejte na našem webu Rokový rádio C. Vybírejte na našem webu Rokový rádio C. Vyberte si rokový album na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co. Vyberte si rokový album na

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový album na sobotní večer.

0: hlasu záleží. V sobotním rokovým rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživí referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský deskin záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský deskin, na kterým rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský deskin, na který se trochu zapomněl. Referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský deskin, na který se trochu zapomnělo. Víme vzpomínky na domácí a slovenský deskin, na který se trochu zapomnělo. Jedničku domácí a slovenský deskin, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali slovenský deskin, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth skin, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Deskou z roku 1992. Dvojku schytal 1992. Dvojku schytal Maťo Dzurinda 2. Dvojku schytal Maťo Dzurinda. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená sol. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1997 a jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1997. Jeho stejnojmená soulová záležitost z roku 1997. Soulová záležitost z roku 1997. Žitost z roku 1997. 1997.
1: Hej kočka, prvej triedy.
0: 97.
1: Hej kočka, prvej triedy.
0: Nebo.
1: Hej kočka, prvej triedy.
0: Nebo můžete zvolit.
1: Hej kočka, prvej triedy.
0: Nebo můžete zvolit
1: kočka, prvej triedy.
0: Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky
1: Merlin.
0: Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 19.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si vusi zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz Z.
3: Věda, řemeslo, slimovice. Věda, řemeslo, slimovice. Věda, řemeslo, slimovice. Řemeslo, slimovice. Lihová řemeslo, slimovice. Lihovárek.cz Věci na slimovice. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme se. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Jen do konce června
3: být hrdí.
0: Jen do konce června zakoupíte Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller je za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková 100 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristove, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz. Bagr, vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na
4: pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
4: CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atavat! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěl. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. On věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vín.
6: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Víneny
6: se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vínetu.
6: Víneny se blíží.
7: Vínetu.
8: Druhý díl. Dobrý.

0: Románu Ježí. Vinetu! Druhý díl dobrodružného... Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkole... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkole... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení... Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci...
1: V prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
1: Představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací.
2: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací na www.
2: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací na www.
2: Váš Karel Máj.
1: Stupenky a více informací na www. Westernové informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
3: A teď pozor.
1: I na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná.
1: Westernové pomlčka městečko.cz.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná
1: nabídka městečko.cz.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
1: Čko.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rock Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu ze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nebo schválené výdajové rámce rozpočtovat výdaje na obranu a strategické stavby nebo schválené výdajové rámce obranu a strategické stavby nebo schválené

s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. S Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Garáží a s Kuševem.

0: potom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluli hormuzským platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluli hormuzským průlivem pouze čtyři lodě námořní dopravy. Podle ní propluli hormuzským průlivem pouze čtyři lodě z dopravy. Podle ní propluli hormuzským průlivem pouze čtyři lodě, což je zhruba stejně. Podle ní propluli hormuzským průlivem pouze čtyři lodě, což je zhruba stejně jako minulý hormuzským průlivem pouze čtyři lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek.
1: Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek. Dosavadní kouč B. Trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu Slávě. Na lavičce Slovácka je Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu Slávě. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné Baráži a záchraně první ligy
0: Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia na Jižní Moravě naměříme až 27.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádio. Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Kamenicí a Velkým Grunovem. Stala se tam vážná nehoda. Boural se v Praze na Barandovském mostě, tam se srazily dva osobáky, taky tam opět.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: www.radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
0: .cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna. Okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ. Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Fenestra CZ.

0: bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Na věk. www.ocniklinikahp.cz ocniklinikahp.cz p.cz
1: Dobré ráno, čumáci! Pěknou středu vám přeje Honza.
2: Dobré ráno, čumáci! Pěknou středu vám přeje Honza. Anabel a Zuzka.
1: 3 minuty. Tři minuty po šestý ve středu 17. června. Jupi. 3 minuty po šestý ve středu 17. června. Jupi.
3: Ano, dnes je středa.
1: Chceš ještě něco k tomu přidat?
3: Ne, to bych, tím bych to uzavřel.

0: Zprávy. Hezké radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech na jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanější zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze. Novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu.

0: Údajně čekají, proto je venku 9 stupňů.
1: Tato klimatizace umí skvěle chladit.
0: Proto je venku 9 stupňů.
1: Tato klimatizace umí skvěle chladit. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
0: A mimo jiné na kolečkách.
1: Odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
0: A mimo jiné na kolečkách, takže...
1: Vzduch a umí ho i čistit.
0: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete...
1: I čistit.
0: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě.
1: Čistit.
0: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo. Mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
1: No, abyste se nemuseli...
0: kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
1: No, abyste se nemuseli zvedat,
0: si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
1: No, abyste se nemuseli
0: zvedat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
1: No, abyste se nemuseli zvedat z gauče a
0: kde vám bude zrovna teplo.
1: No, abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání tak
0: na teplo.
1: No, abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání, tak jí snadno budete. No, abyste se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání, tak jí snadno budete. Se nemuseli zvedat z gauče a regulovat to foukání, tak jí snadno budete. Z gauče a regulovat to foukání, tak jí snadno budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci. A regulovat to foukání, tak jí snadno budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci. Foukání, tak jí snadno budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci.
0: A navíc je tichoučka, takže
1: přes Wi-Fi aplikaci.
0: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
1: Takže si...
0: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci.
1: Takže si to můžete
0: používat i v noci.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
0: Výborný nápad.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
0: Výborný nápad.
1: Takže si to můžete pustit, když budete spinkat.
0: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger.
1: Můžete pustit, když budete spinkat.
0: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger.
1: Budete spinkat.
0: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger. A
1: napad.
0: Výborný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger. A napišný nápad. Pokud o to máte zájem, pište na Messenger. A napište tam svoje telefonní číslo. Messenger. A napište tam svoje telefonní číslo.
1: A nezapomeňte, že...
0: Napište tam svoje telefonní číslo.
1: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po...
0: Číslo.
1: A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. A nezapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Zapomeňte, že dneska je středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Středa, takže rozdáváme už po půl osmí. Tak držíme palce. Už po půl osmí. Tak držíme palce. A teď už další osmí. Tak držíme palce. A teď už další muzika. Dáme si Chicago. Palce. A teď už další muzika. Dáme si Chicago. A teď už další muzika. Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. A teď už další muzika. Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. A teď už další muzika. Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky. Muzika. Dáme si Chicago. Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo? Chicago. Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
0: To si řekl very nice, beautiful.
1: Hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
0: To si řekl very nice, beautiful.
1: Tak dobrý. Say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
0: To si řekl very nice, beautiful.
1: To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
0: To si řekl very nice, beautiful.
1: Tak dobrý ráno.
0: Dobré ráno. Řekl very nice, beautiful.
1: Tak dobrý ráno.
0: Dobré ráno. Very nice, beautiful.
1: Tak dobrý ráno.
0: Dobré ráno. Beautiful.
1: Tak dobrý ráno.
0: Dobré ráno.

0: Máme Máme 6 hodin. Máme 6 hodin, skoro 11 minut. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu. 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hole. 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hole se songem Malibu. Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hole se songem Malibu. Rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hole se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do Tep Rádiu a kapelu Hole se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku Hole se songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Se songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako par. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. Měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit zíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano,
0: má. To by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano,
0: má. Dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klip.
0: Jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor.
0: Řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi. Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu. Máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech. Klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás... Klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás... Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku devět, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů. Vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů. I v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tadle ta klimatizace
1: v vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9 stupňů.
0: Tadle ta klimatizace umí

Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fár. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 19 minut a my se pojďme podívat na středeční kulendárium s datem 17. Adolfína, Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin 2, 3, 4, Alida a Adin.
2: Mm-hmm.
1: Adin 2, 3, 4,
2: Adin.
1: Mm-hmm. Adin 2, 3, 4,
2: Adin.
1: Adolf, nevím, no. Adin 2, 3, 4,
2: Adin.
1: Adolf, nevím, no. A tak je. Adin 2, 3, 4,
2: Adin.
1: Adolf, nevím, no, ale tak je. Četýre, to je docela
2: dobrý. Aladin.
1: Adolf, nevím, no, ale tak je. Se někdo ještě jmenuje dneska, to je docela dobrý.
2: Aladin.
1: Adolf, nevím, no, ale tak je. Se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka. Adolf, nevím, no, ale tak je. Se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejvá. Nevím, no, ale tak je. Se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka.
1: Tak je. Se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka jaký Aldolf.
1: Tak někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka jaký Aldolfa zná.
1: Dneska tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka jaký Aldolfa zná.
1: To jméno je trošku z Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka jaký Aldolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána.
1: Zuzka Kejvá, že jo?
2: Zuzka jaký Aldolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána.
2: Zuzka jaký Aldolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiška, vtipný. Jaký Aldolfa zná evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiška, vtipný. Zná evidentně.
3: My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiška, vtipný.
3: Táta ho hrozně to. My máme doma leguána Adolfa.
2: Ježiška, vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl. Leguána Adolfa.
2: Ježiška, vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás.
2: Ježiška, vtipný.
3: Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho. Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl. Táta ho hrozně totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovým.
3: Totiž nechtěl, byl hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovým dle.
3: Hrozně naštvaný, když ho dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovým dle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf.
3: Dostal od nás, tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovým dle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf s patkou a.
3: Tak se ho rozhodl potrestat.
2: Takovým dle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf s patkou a.
3: Rozhodl potrestat.
2: Takovým dle jménem.
1: Mm-hmm. Že leguán Adolf s patkou a. Že leguán Adolf s patkou a kartáčem.
2: Tady náš nejmenovaný.
1: Leguán Adolf s patkou a kartáčem.
2: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa naštěstí.
1: Patkou a kartáčem.
2: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa naštěstí moje nejlepší kamarádka.
1: Kartáčem.
2: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa naštěstí moje nejlepší kamarádka mu to zatrhla. Náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa naštěstí moje nejlepší kamarádka mu to zatrhla. Náš kolega chtěl mít syna Adolfa naštěstí moje nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
1: Dobře.
2: Syna Adolfa naštěstí moje nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
1: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty.
2: Adolfa naštěstí moje nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
1: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty.
2: Nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
1: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký.
2: Zatrhla.
1: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista. Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista klávesák Rick Rule. Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista klávesák Rick Rule. Radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista klávesák Rick Rule. Muzikanty. 79 let slaví americký vokalista klávesák Rick Rule. Spoluzakladatel slaví americký vokalista klávesák Rick Rule. Spoluzakladatel a bývalý zpěvák kapely.

0: Všechno, co potřebuju, je zázrak, tak
1: Happy birthday to you.
0: No, já jsem čeveč.
1: Happy birthday to you.
0: No, já jsem čeveče tak překvapenej.
1: Jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry, sovi.
2: Dobrý den, jim se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici.

0: Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A 6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz i ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo šetří?
0: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo?
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi za
1: vás.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu.
2: Tři, má za tři.
3: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu.
2: Na tři.
3: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pod při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 20. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetřím.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Jdeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak tohle nevyvětrám.
2: Něco navíc.
4: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody. Zase všude tolik vody.
6: To je puch.
5: Zase všude tolik vody.
6: To je puch.
5: Tolik vody.
6: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach?
6: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost?
6: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch?
6: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jedno. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilátory
7: na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilátory.cz.
7: Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilátory.cz.
9: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Atención, señora.
9: K finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
10: Atención.
9: Tu. Více na technikplast.com.
10: Atención, señoras y señores.
9: Na technikplast.com.
10: Atención, señoras y señores.
11: Roztančete se dole.
9: .com.
10: Atención, señoras y señores.
11: Roztančete se do léta v letě.
10: Atención, señoras y señores.

0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém...
1: Señoras y señores!
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá...
1: Señores!
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
0: Mix a intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
0: Mix latino. Pělé.
1: Stres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a...
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Latro, stres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned. A reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La tropical. Taneční kroky. Se hned teď online na www.latropical.cz. La tropical. Taneční kroky na www.latropical.cz. La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my La tropical.cz. La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás neze. La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarašar!
0: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarašar!
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarašar!
0: Potančit.
1: Awarašar!
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš ní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod... nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dvě měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Třídím doma, třídím
2: to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Třídím doma, třídím.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Třídím doma, třídím venku.
2: Pro lepší příběhy.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím uku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím schodím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešla tě třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu mě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každým skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku.

0: tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu, mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je op úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí tu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k ní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, takto podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, takto bylo, je a bude. Má to k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, takto bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad. Všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
1: Ekokom.
0: Bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
1: Ekokom.
2: Tohle.
0: Má to smysl. Třídíte odpad.
1: Ekokom.
2: Tohle není jen obyčejná grilo.
0: Třídíte odpad.
1: Ekokom.
2: Tohle není jen obyčejná grilova.
1: Ekokom.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je
1: kom.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grillov. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grillovačka úplně bez masa a tohle je Albert Grillovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20. Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27. Za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Svět.
2: A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Svět.
2: S apkou za 27,90. Albert.
3: Svět není jen samé
2: 90. Albert.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
2: Albert.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný mít. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete a drsný místo. Pneumatiky. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za. Pneumatiky. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto,
3: kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
3: deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
3: tisíc pneu.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc.

se mi líbí na začátku toho refrénu, jako dělá. No a stejný 79 by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Young z kapely Mike and the Mechanics.

0: korun, to tu 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.k máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.auto.cz
1: Rock Radio
0: auto.cz

vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli dřevorubce, vraceli cestou domů.

0: pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Zní od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný na Rock Rádiu. Užijte si příjemný. Užijte si příjemný chlad i v Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkon příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkon Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobil Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobil. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnost armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel podle prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidenta Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhraje. G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhraje. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co jeho prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský dopodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvila válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvil o protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel v obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel v kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepším rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno ligy v Římě.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo mě.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo místy přechodně.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo místy
0: počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo

0: Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. I hail to the king. Na rock radio. Avenged Sevenfold. I hail to the king. Avenged Sevenfold. I hail to the king. Na rock radio. Avenged Sevenfold. I hail to the king. Na rock radio. Minutku a půl po půl sedmí. Sevenfold. I hail to the king. Na rock radio. Minutku a půl po půl sedmí.
1: No,
0: I hail to the king. Na rock radio. Minutku a půl po půl sedmí.
1: No, takže máme spoždění.
0: King. Na rock radio. Minutku a půl po půl sedmí.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
0: Radio. Minutku a půl po půl sedmí.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
0: A půl po půl sedmí.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
0: Sedmí.
1: No, takže máme spoždění a dáme si zprávičky. Takže máme spoždění a dáme si zprávičky.
2: V práci vedro, doma vedro.
1: Dáme si zprávičky.
2: V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou vedro, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Pak kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima? Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí. Klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do... To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Pojďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou tři. Slušný ochlazení od

0: No místy přechodně i polojasno, přehánky čeká. Dnes bude oblačno a zataženo místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme. Dnes bude oblačno a zataženo místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen hodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou taky vyskytovat přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou taky vyskytovat ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou taky vyskytovat bouřky a večer by mělo srážek ujediněle postupně místy. Výjimečně se můžou taky vyskytovat bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší místy výjimečně se můžou taky vyskytovat bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Se můžou taky vyskytovat bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až se. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Naměříme do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Na jižní Moravě až 27.
1: Rock Radio Doprava
0: až 27.
1: Rock Radio Doprava
0: na D40.
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice na 13,5 kilometru se srazily dva. Pokud jedete ve směru na Strakonice na 13,5 kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se na Strakonice na 13,5 kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na Nice na 13,5 kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v 13,5 kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulice dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasov a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mob Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Zuzánko, díky a teď už... Rock Radio. Zuzánko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela... Radio. Zuzánko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela... Radio. Zuzánko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani. Zuzánko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Zuzánko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hill, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Už tvoje oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Oblíbená kapela, Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Ani.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away.
1: Nightmish.
0: Over the hills and far away. Over the hills and far away. Hills and far away.

0: to takovej dobrý zvukový posun. Je to deska heavy metal, měl to takovej dobrý zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci zvukovej posun. No a teďka má Rakajin pro všechny dobrou zprávu, protože ta deska vyjde v remasteru. Deska vyjde v remasterovaný verzi. Deska vychází dokonce i pro milovníky jehel. Minimálně, tak 17. července Salto Mortale a Rakajin.
1: Skvělý tip třeba na dárek.
0: Skvělý tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu, případně si můžete předčasně pořídit vánoční

0: hills and far away. Nebel beach over the hills and far away. Nebel beep over the hills and far away. Nebel beep po ráno brzo.
1: Já poslu nahrávku, jestli
0: hills and far away. Nebel beep po ráno brzo.
1: Já poslu nahrávku, jestli
0: Nebel beep po ráno brzo.
1: Já poslu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
0: No po ráno brzo.
1: Já poslu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
0: No tohle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: Rok 2001.
1: Poslu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
0: No tohle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: Rok 2001.
1: Chtějí vzít místo tý paní.
0: No tohle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: Rok 2001.
2: To je ta bývalá já.
1: Místo tý paní.
0: No tohle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: Rok 2001.
2: To je ta bývalá já. Zabudla, že...
0: No tohle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: Rok 2001.
2: To je ta bývalá já. Zabudla, že ji vyměnili.
0: Tohle už tam není.
1: Jo, to je pravda.
0: Rok 2001.
2: To je ta bývalá já. Zabudla, že ji vyměnili.
0: Rok 2001.
2: To je ta bývalá já. Zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarža už je pryč.
2: To je ta bývalá já. Zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarža už je pryč, ale jsou tam jiní.
2: Bývalá já. Zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarža už je pryč, ale jsou tam jiní paní, kteří tam...
2: Zabudla, že ji vyměnili.
0: Paní Tarža už je pryč, ale jsou tam jiní paní, kteří tam...
2: Vyměnili.
0: Paní Tarža už je pryč, ale jsou tam jiní paní, kteří tam... Abych si musel tahat za to a... Paní Tarža už je pryč, ale jsou tam jiní paní, kteří tam... Abych si musel tahat za to a... Pryč, ale jsou tam jiní paní, kteří tam... Abych si musel tahat za to a... Zachyb... Jsou tam jiní paní, kteří tam... Abych si musel tahat za to a... Zachybnil pytel kolen, to nechceš. Jiní paní, kteří tam... Abych si musel tahat za to a... Zachybnil pytel kolen, to nechceš. Je 6 hodin, který tam, abych si musel tahat za to a zachybnil pytel kolen, to nechceš. Je 6 hodin, 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku příjemnou, která se týká český domácí scény. Kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo, týká český domácí scény, kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo, scény, kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo, kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo album Salkain. V roce 93 jim vyšlo album Salto Mortale. Na tehdejší dobu to byl takový. Album Salto Mortale na tehdejší dobu to byl takovej hutnější a už modernější heavy metal. Měl to takovej dobrý zvukový postí a už modernější heavy metal.

0: Případně si můžete předčasně pořídit vánoční dárky, abyste nebyli v prosinci ve stresu.
1: Nebo třeba, kdybyste neměli...
0: Pořídit vánoční dárky, abyste nebyli v prosinci ve stresu.
1: Nebo třeba, kdybyste neměli na co dávat hrnek jako na stolku u televize, tak taky super. Předražený stojan.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním

0: získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více nedlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz se sportovním režimem. Více na Vailand.cz s kosmetovním režimem. Více na Vailand.cz Angry Birds kosmetika. Více na Vailand.cz Angry Birds kosmetika, co má koule. Vailand.cz Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy Woodies kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy Dika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný ket má koule. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný ket. Angry Birds. Lousy vůně pod i sporek, žádný ket. Si funkční věci. Arts. Lousy vůně pod i sporek, žádný ket. Si funkční věci. Anagr. Vůně pod i sporek, žádný ket. Si funkční věci. Anagr. Funkční věci. Anagr. I. BR 10. Anagr. I. BR 10. BRDS.cz
1: Objevte svět potěšení.
0: BRDS.cz
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: DS.cz
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných.
0: .cz
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla.
0: Z.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkt. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které budí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým, nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. V cc.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. V cc.cz.

0: Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. 90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci.
0: 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. 3+1.
0: Června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. 3+1. Ke každým třem kusům. Stavebniny Dek přináší megaakci. 3+1. Ke každým třem kusům. Naší megaakci. 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně. 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Ne pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus z Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí X500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí. Navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém
1: výplně zdarma. Více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění.
1: Darma. Více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění.
1: Využijte na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepl. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepl. O novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichý. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým provozem, plná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás

0: A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 20% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte svým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. V prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Vedro je C, v aplikaci a na ccc.eu. Vedro a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře?
0: ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: EU.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senko. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémní
1: síti Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Nabídka platí pouze do konce června.
4: Ambition. Právě v trafikách.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat návat. Pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: Zdravím, tady čtu.

0: Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.
0: Co děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
1: Jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.

začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členství prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte až o 50% levnější.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: No.
1: Máme 8 minut do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv všechno vešlo.
1: Máme 8 minut do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv všechno vešlo.
1: Do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv všechno vešlo.
1: Tvoje.
2: No tentokrát se do zpráv všechno vešlo. Takže nic, no tentokrát se do zpráv všechno vešlo. Takže nic nemám. Všechno vešlo. Takže nic nemám.
1: Tak počkej, Anabel, jak se máš něco?
3: Tak to je smutný příběh.
4: Byl to vlastně psí influencer, který cestoval se svým páničkem po celém světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svému tatínkovi v nějaký provincii v Číně. A dorazili tam dva týpci na skútru. Dorazili tam dva týpci na skútru, pejska odvezli a prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny s masem psím.
1: Ne.
2: A jako stalo se to opravdu, jakože...
4: Díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humánní, díky bohu diskuze o tom,

0: tom, jestli je teda humánní žrát psy. Díky bohu diskuze o tom, jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělá. Diskuze o tom, jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v jedna. Jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v jedna. Teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. století. Žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. století. Což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. století, ale dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. století, ale chápu, jak je to možný v 21. století, ale
1: pak. Jsem v šoku.
0: V 21. století, ale
1: pak. Jsem v šoku.
0: No, a on to letí, ale
1: pak. Jsem v šoku.
0: No, a on byl
1: pak. Jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový
1: v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejíce. Byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličejíce. Já jsem skoro ne, páníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam. Páníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té sen plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci leží asi v krvi. Byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci leží asi v krvi postřílený. Naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci leží asi v krvi postřílený. Mně, tak tam všichni v té psí restauraci leží asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný.
0: Všichni v té psí restauraci leží asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný.
0: Psí restauraci leží asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže
0: leží asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali tradiční sobu, tak dělají buď fobo,
2: Vždycky poslední kulku si pro sebe.

0: Rádio. Rock Rádio. Co se ne... Rock Rádio. Co se nevešlo do... Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme oso...
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.
0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7. Zuzko, je to tvoje.

0: Maximální úspora. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40%. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhrocent na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu. Hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Droge Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Droge za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie CZ. 59,90. Více na Teta Drogerie CZ. 10. Více na Teta Drogerie CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit,
0: Více na Teta Drogerie CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit,
0: Drogerie CZ.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si,
0: Kaufland.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si,
0: Kaufland.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200
1: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny,
1: přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a
1: vybrat, vychutnat si.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba
1: vychutnat si.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
0: ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
0: a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12 lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ratatadadadada trička
0: z Kauflandu.
3: Ratatadadadada trička ratatadadada. Ratatadadadada trička ratatadadadada potatadadadada potisk potisk trička potisk trička bela bel CZ potisk potisk trička potisk trička bela bel CZ trička potisk trička bela bel CZ potisk trička bela bel CZ
4: do košíku
3: bela bel CZ.

0: máme.
1: Farma Vraňany a
0: kto zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Farma Vraňany, vaše Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Sladší jahody.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný ID, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cest Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 3 úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo,
4: a kilometrů spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super
4: 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super
4: 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
4: litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
4: kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD. Světový lídr
5: za cenu spalováku.
4: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Tatár tvihl
4: lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším
6: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší s fůrou exkluzivních slev. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový. Pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecial. Až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista. Procent.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Každý.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Každý den.
6: Opravdový elektrospecialista.

Každý den čelí vaše data digispecialista. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CISA digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. A ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

vždycky poslední kulku si pro sebe nech. Rádi jsou prázdný, kulku si pro sebe.

0: Výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde.
1: Teď se uskuteční oficiální podpisová ceremonie. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem
0: Se světovými jedničkami olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střetnou od 10 hodin.
1: Nezbude oblačno jen zataženo místy přechodněji polojasno. Nejvyšší teploty 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalšímu politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky zasedne odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky zasedne poté nad o dalším řízení české protidrogové politiky zasedne poté co kabinet před měsícem české protidrogové politiky. Zasadne poté, co kabinet před měsícem schválil drogové politiky. Zasadne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání. Zasadne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce. Poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády. Schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdraví. Přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2008. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou. V Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu. Čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který odložené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i

0: Na jižní Moravě až 27.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Moravě až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 20.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8 můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná vat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin.

0: To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes vám
1: přeje. Dobré ráno, čumáci.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzi.
2: Dobrou chuť k snídani, ať to není pes vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Chuť k snídani, ať to není pes vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Ve středu vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Ve středu.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 7:07. Ve středu 17. června. 7:07. Ve středu 17. června. Mám furt úterý, já nevím. Ve středu 17. června. Mám furt úterý, já nevím proč. Ve středu 17. června. Mám furt úterý, já nevím proč.
3: Dnes je středa.
2: 17. června. Mám furt úterý, já nevím proč.
3: Dnes je středa.
2: Dnes je středa.
3: Připomenu.
2: 17. června. Mám furt úterý, já nevím proč.
3: Dnes je středa.
2: Dnes je středa.
3: Připomenu ti to, jestli jsi to
2: Dnes je středa.
3: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
2: Děkuju. Mohla bychom ještě připomenout, co rozdáváme.
3: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
2: Děkuju. Mohla bychom ještě připomenout, co rozdáváme.
3: Rozdáváme. Zapomněl.
2: Děkuju. Mohla bychom ještě připomenout, co rozdáváme.
3: Rozdáváme.
2: Děkuju. Mohla bychom ještě připomenout, co rozdáváme.
3: Rozdáváme.
2: Připomenout, co rozdáváme.
3: Rozdáváme. Klimatizaci už se... Rozdáváme. Klimatizaci už jsem si vzpomněla. Máme. Klimatizaci už jsem si vzpomněla. Klimatizaci se... Klimatizaci už jsem si vzpomněla. Klimatizaci už jsem si vzpomněla. Klimatizaci Senkor.
2: Ano, správně.
3: Klimatizaci už jsem si vzpomněla. Klimatizaci Senkor.
2: Ano, správně.
3: Jsem si vzpomněla. Klimatizaci Senkor.
2: Ano, správně. A pokud...
3: Klimatizaci Senkor.
2: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku.
3: Senkor.
2: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku. Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali. A to pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali. A to do našeho messengeru na Facebook. Máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. Půl hodinku na to, abyste nám o ní psali. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A nezapomněli připsat telefon. Jste nám o ní psali. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A nezapomněli připsat. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram. A nezapomněli připsat telefonní číslo. Messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní číslo.
3: A taky zvedat
2: vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní číslo.
3: A taky zvedat mobil po půl
2: telefonní číslo.
3: A taky zvedat mobil po půl osmé.
2: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
3: A taky zvedat mobil po půl osmé.
2: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
3: No, chladí dal byl po půl osmé.
2: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
3: No, chladí další a je tam velká osmé.
2: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
3: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
2: Když to nezvedneš, nechladíš.
3: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
2: Straneš, nechladíš.
3: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
2: Strašně velká fronta se stalo.
3: Řek na banány.
2: Přesně, to možná ještě větší, čověče. Protože tohle, ty banány neuměly chladit. No, kdy? Přesně, to možná ještě větší, čověče. Protože tohle, ty banány neuměly chladit. No, to

Možná ještě větší, čověče. Protože tohle ty banány neuměly chodit. No když, no to je jedno. Ještě větší, čověče. Protože tohle ty banány neuměly chodit. No když, no to je jedno. Čověče. Protože tohle ty banány neuměly chodit. No když, no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme měli chodit. No když, no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. Tolik otázek, když, no to je jedno. Tak pojďme na nějakou muziku. Máme tu motorbenty. Tolik otázek tu zní. Tak pojďme na nějakou muziku, máme tu motorbenty, tolik otázek tu zní. Tak pojďme na nějakou muziku, máme tu motorbenty, tolik otázek tu zní. Nějakou muziku, máme tu motorbenty, tolik otázek tu zní. Motorbenty, tolik otázek tu zní. Otázek tu zní.

0: národní dny, tak kromě toho, že má třeba a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba nový mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek, mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek, nebo tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek, nebo má třeba jablečný štrůdl svátek, nebo jablečný štrůdl svátek, nebo je světový den svátek, nebo je světový den krokodýlů, tak mě tady nebo je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně je světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den masku světový den krokodýlů, tak mě tady zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Tak mě tady zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Že mě tady zaujal hlavně den maskotů. Mm-hmm. Že maskoty máme maskotů. Mm-hmm. Že maskoty máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a máme na všechno možný, je jich velká spousta. No a rokový kapely možný, je jich velká spousta, no a rockový kapely, některý, velká spousta, no a rockový kapely, některý z nich, kapely, některý z nich jsou význačný tím, že si některý z nich jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, který z nich jsou význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty, postavičky, který význačný tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty, postavičky, který někde používají, tím, že si vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty, postavičky, který někde používají, asi vymysleli nějaký svoje, že jo, maskoty, postavičky, který někde používají, asi chceš tady, že jo, maskoty, postavičky, které někde používají, asi, chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky.
0: Postavičky, které někde používají, asi, chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Který někde používají, asi, chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky? Asi, chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No
0: chceš tomu něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybák.
0: Něco a pojdi.
1: Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka. Ne, že rybičky mají skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka, mu říkám já. Skvělýho maskota.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Co mají rybičky?
1: No takovýho rybáka, mu říkám já.
0: Jo, jasně, jasně, no vidíš to.
1: Jardanos. No takovýho rybáka. Mu říkám já.
0: Jo, jasně, jasně. No vidíš,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný. No. Rybáka. Mu říkám já.
0: Jo, jasně, jasně. No vidíš,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No.
1: Mu říkám já.
0: Jo, jasně, jasně. No vidíš,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně. Jo, jasně, jasně. No vidíš,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl. Jasně, no vidíš,
1: že Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl.
1: Jarda Nosek je pod tím schovaný.
0: No, to jsem úplně zapomněl. To jsem úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: Asi no. Nejznámější, úplně zapomněl.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie.
1: Třeba.
0: No, asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie. S Iron. Asi no. Nejznámější maskot je, že jo, Eddie. S Iron Maiden. Ten nejznámější maskot je, že jo, Eddie. S Iron Maiden. Ten jejich takovej, že jo, Eddie. S Iron Maiden, ten jejich takovej ten pseudo, s Iron Maiden, ten jejich takovej ten pseudo zombie, s Iron Maiden, ten jejich takovej ten pseudo zombie kostlivec něco,
1: aha.
0: Který ten jejich takovej ten pseudo zombie kostlivec něco,
1: aha.
0: Kterýho, že jo, ten jejich takovej ten pseudo zombie kostlivec něco,
1: aha.
0: Kterýho, že jo, vozej ten pseudo zombie kostlivec něco,
1: aha.
0: Kterýho, že jo, vozej ty obrovský zombie kostlivec něco,
1: aha.
0: Kterýho, že jo, vozej ty obrovský loutky někdy sebou kostlivec něco,
1: aha.
0: Kterýho, že jo, vozej ty obrovský loutky někdy co,
1: aha.
0: Kterýho, že jo, vozej ty obrovský loutky někdy sebou jako, tak kterýho, že jo, vozej ty obrovský loutky někdy sebou jako, takže vozej ty obrovský

0: loutky, loutky někdy sebou jako, takže toho známe asi všichni, obrovský loutky někdy sebou jako, takže toho známe asi všichni, motky někdy sebou jako, takže toho známe asi všichni, Motorhead jako, takže toho známe asi všichni, Motorhead měli Snaggle, takže toho známe asi všichni, Motorhead měli Snaggletootha, takový to válečný, toho známe asi všichni, Motorhead měli Snaggletootha, takový to válečný prase, to Snaggletootha, takový to válečný prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká, takový to válečný prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, to takový ten divočáčný prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, to takovej ten divočák s těma, mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zle, to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Po tričkách, takže na tebe kouká zle, to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, že na tebe kouká zle, to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají, je to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro... Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková postava v kápi, který není vlastně moc vidět, jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takový v kápi, který není vlastně moc vidět, jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takový jako taky není vlastně moc vidět, jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takový jako taky ďábelský, jako do toho ksichtu většinou a svítějí oči, takový jako taky ďábelský, ksichtu většinou a svítějí oči, takový jako taky ďábelský, svítějí oči, takový jako taky ďábelský. Megadeth, ty měli takový jako taky ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattle, ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradené. Ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie. Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky, že jo, lepka. Protože to je taky, že jo, lepka, taková s takovýma podivnýma brejlema. Že jo, lepka, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě, že jo, lepka, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskot lepka, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloween, taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack Ule, se jmenuje Jack. A určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack Ule, se jmenuje Jack Ule. Určitě všichni známe maskota Halloweenu, Jack Ule, se jmenuje Jack Ulantern, ale je to takové maskota Halloweenu, Jack Ule, se jmenuje Jack Ulantern, ale Jack Ule, se jmenuje Jack Ulantern, ale je to takovej ten týpek, který má Jack Ule, se jmenuje Jack Ulantern, ale je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou, se jmenuje Jack Ulantern, ale je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou, Jack Ulantern, ale je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Lantern, ale je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Takže má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak stvár.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba...
1: Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. No to by se mohlo jak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči a stvárnit.

0: že by jsme mu dali třeba hořící oči a velký Superman. Zvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči a velký Supermanskou zuby, jsme mu dali třeba hořící oči a velký Supermanskou zuby, kápy. Hořící oči a velký Supermanskou zuby kápy. A Supermanskou kápy, ale furt by to... A velký Supermanskou zuby kápy. A Supermanskou kápy, ale furt by to... A velký Supermanskou zuby kápy. A Supermanskou kápy, ale furt by to bylo roztomilý.
1: Vody podatlo.
0: To bylo roztomilý.
1: Vody podatlo, stomilej chlapecek můj bajíkatej.
0: No tak oslavte dnešní...
1: Vody podatlo, stomilej chlapecek můj bajíkatej.
0: No tak oslavte dnešní den...
1: Stomilej chlapecek můj bajíkatej.
0: No tak oslavte dnešní den všech...
1: Chlapecek můj bajíkatej.
0: No tak oslavte dnešní den všech maskotů. No tak oslavte dnešní den všech maskotů, ať už tak oslavte dnešní den všech maskotů, ať už máte rádi kterou dnešní den všech maskotů, ať už máte rádi kterou den všech maskotů, ať už máte rádi kterou kolik z těch kapel, který jsme jmenovali nebo nějaký úplně jiný. A my se dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child O' Mine. Sladký je moje na rock rádiu.

Red Hot Chili Peppers a jejich... Red Hot Chili Peppers a jejich Aeroplán. Jak se to v té písničce... Red Hot Chili Peppers a jejich Aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Peppers a jejich Aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Jo. Aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Jo. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Nic se zpívá v tom originále. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Originále. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. To je Helenka. Svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11. Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý. Je 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny. Tak kromě toho 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní.

rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

pátek a sobotu, protože i tenhle ten týden míří festival

0: těšit opravdu na fascinující show minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů krát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět, se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i z vaší partičkou kamarád, fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i z vaší pokud to chcete vidět naživo i z vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. I s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro
0: tamčkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro tamistrů,
0: tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste
0: vás máme 10 lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili
0: lupenů.
1: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí. Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějaký udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích nafotili to se svojí partou v nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku v nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku v nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio@ro, poslali tu fotku na náš e-mail studio@rokoveradio.cz, fotku na náš e-mail studio@rokoveradio.cz, náš e-mail studio@rokoveradio.cz a ty e-mail studio@rokoveradio.cz a ty nejoriginálnější@rokoveradio.cz a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota nevědomých probere radio.cz a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota nevědomých probere máte čas do a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota nevědomých probere máte čas do a ty nejoriginálnější fotky potom naše porota nevědomých probere máte čas do čtvrtka do 15 hodin. Finálnější fotky potom naše porota nevědomých probere, máte čas do čtvrtka do 15 hodin. A v naše porota nevědomých probere, máte čas do čtvrtka do 15 hodin. A v pátek probere, máte čas do čtvrtka do 15 hodin. A v pátek to tu potom někomu dáme. Čas do čtvrtka do 15 hodin. A v pátek to tu potom někomu dáme. Do 15 hodin. A v pátek to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.
1: A v pátek to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.
1: A v pátek to tu potom někomu dáme.
0: Je to tak, takže držíme palec.
2: Ziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z dopravcezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Zahubičku.cz.
0: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
1: To je pí.
2: CZ.
0: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád. A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
1: To je písnička ode mě v...
0: Lucie, takhle tě mám rád.
1: To je písnička ode mě v... Ale
0: Jezisi. Lucie, takhle tě mám rád.
1: To je písnička ode mě v... Ale
0: Jezisi. Mám rád.
1: To je písnička ode mě v... Ale
0: Jezisi.
1: Písnička ode mě v... Ale
0: Jezisi.
1: Ode mě vrdele.
0: Ale jezí synky.
1: Ježíš, to mě vrdele.
0: Ale jezí synky.
1: Ježíš, to se zase na...
0: Ale jezí synky.
1: Ježíš, to se zase nablil u rokeři do krku.
0: Synky.
1: Ježíš, to se zase nablil u rokeři do krku. Ježíš, to se zase nablil u rokeři do krku.
2: Kup si auto v direkt...
1: Ježíš, to se zase nablil u rokeři do krku.
2: Kup si auto.

0: se zase nabliju do keři do krku.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Keři do krku.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je 100 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 25 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počerní korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu starce. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz. A 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz. 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Vítejte v
1: zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Vítejte v kemp.
1: www.direct.auto.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je
1: 800.direct.auto.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je
1: 800.auto.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je
1: 800.auto.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. V kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vaše místo je 867 sektor G. 67 sektor G. Sektor G.

0: Tohle byli Disturbed, který hráli song.
1: V 7 hodin a 21 minut.
0: Modlitba. No a my tu máme teďka jednu speciální modlitbu a to je modlitba za počasí na pátek a sobotu, protože i tenhle ten týden modlitba za počasí na pátek.

0: nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze i ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naše svědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Spotřební.
0: Více na bene.cz.
1: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší českého rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. CZ pro bohatší Česko.
2: Šéfe,
1: pro bohatší Česko.
2: Šéfe, zas to netlačí.
1: Česko.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
3: Chlapi.
2: Tlačí. Potřebujem nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
3: Chlapi. Říkal...
2: Nový vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
3: Chlapi. Říkal jsem, že teď na...
2: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
3: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to...
2: Fouká.
3: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory...
3: Ty. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika...
3: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz...
3: To nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz, přehlednej e-shop...
3: Čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz, přehlednej... Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz, přehlednej e-shop... Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz, přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno... Kompresory vzduchotechnika.cz, přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno... Technika.cz, přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedná vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár...
3: O, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Utrhnout.cz.
2: To je fičák.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
2: To je fičák.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 2 sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.

0: Kauflandu nabízíme víc očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusk.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky.
0: Kilo. Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusk.
0: Ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
0: a cniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 2 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 2 za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20. lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června
0: čerstvé
1: 90 až do 23. června
0: čerstvé jako z Kauflandu
1: až do 23. června
0: čerstvé jako z Kauflandu
1: 23. června
0: čerstvé jako z Kauflandu
1: do června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Právě jste naladili
0: Kauflandu.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servis. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to děli Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze... Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze... Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Mexická vlna... Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni... Mexická vlna... Sedačky. A teď všichni... Mexická vlna... A teď všichni... Mexická vlna... Tohle bude... Teď všichni... Mexická vlna... Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Dlouhá noc.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Minister.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Minister.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za...
3: Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za...
3: Hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz... Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Tatárt vyhlašuje
4: závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Tatárt vyhlašuje Tatárt.
4: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Tatárt vyhlašuje Tatárt.
4: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákup.
4: Let na hazardní hře.
5: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
6: Slyším Tatárt.
5: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.

0: Slyším Tatart nákup.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Art nákupy.
0: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
0: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
0: Nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení s...
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení
1: s... Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých
1: kupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých
1: fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých
1: slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až dvízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
2: Tak Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je
2: Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
2: Datart. S výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektro... 29 dní.
0: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás. Tě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme pro... alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální... u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy... Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského tvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlo. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej let na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnosti nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě. Dívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v to. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Jdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: Projektant budoucnosti
3: tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: Projektant budoucnosti CZ.
3: Praha. Pojďte v tom s námi.
4: Projektant budoucnosti CZ.
3: Pojďte v tom s námi.
4: Projektant budoucnosti CZ. www.projektantbudoucnosti.cz Projektant budoucnosti CZ. Budoucnosti CZ. CZ.
5: Potisk. Potisk, potisk, dárky, potisk.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. A smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší. Nejlepší výběr.

České ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes zabývat bezpečnostní rada státu. Zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle... Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře. Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20. Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o třicetiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Dnes bude oblačno i zataženo místy přechodně i polojasno přehánky. Na Moravě naměříme až 27. 20. Na Moravě naměříme až 27.

0: Relativně nová... Relativně nová pecka... Relativně nová pecka od Lucie, takhle... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona... Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má. Pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má. Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým čem. Dobře, ona už je 8 let má na svým čem? 8 let má na svým čem? Na svým na svým čem? Na svým zápěstí 8 čárek svým čem? Na svým zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. Zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. Cože, co říkáš? Ale pořád je to poměrně nová pecka. Cože, co říkáš? Tady pořád je to poměrně nová pecka. Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, je nová pecka v... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme... Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé... Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé... Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé, přátelé, tak pojďme na rychlý. Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po půl osmé, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy. Dobře. Máme krátce po půl osmé, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou. Máme krátce po půl osmé, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou. Taky po půl osmé, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický...
0: Jsme přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický...
0: Jsme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Najdete energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio, co se děje? A muzika. Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy.
1: Jo, co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí

0: 27. Rock Radio Doprava. Rock Radio Doprava. V Ústí nad Orlicí se řeší vážná...
1: Rock Radio Doprava.
0: V Ústí nad Orlicí se řeší vážná ne...
1: Radio Doprava.
0: V Ústí nad Orlicí se řeší vážná ne...
1: Doprava.
0: V Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici. Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici. Nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Třebovské ulici, tak i tam opatrně.
2: Viditelný zážitek
0: v ulici, tak i tam opatrně.
2: Viditelný zážitek v každém,
0: tak i tam opatrně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.

0: pražské specialas novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na ty soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezerv nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zde si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalon
0: dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.
0: června 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.cz.
0: Zvou
1: vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Trenirkarna.cz
1: 5. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Trenirkarna.cz
3: Hej ty!
1: U OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Trenirkarna.cz
3: Hej ty! Ne, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Knožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.
3: Na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
3: Kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
5: Housebrand.
4: Objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
5: Housebrand Café per favore.
4: Zítra máš.
2: Trenirkarna.cz
5: Housebrand Café per favore.
2: Trenirkarna.cz
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
2: Housebrand.cz
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand. Tuhle.
5: Housebrand Café per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand. Tuhle.
5: Café per favore.
6: Si signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
6: Si signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva CZ.
8: Nemáš
7: Housebrand káva CZ.
8: Nemáš co na
7: káva CZ.
8: Nemáš co na sebe?
7: Zet.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nik. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do www.rokovýradio.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balon.
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.

0: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led
0: bývají slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem,
0: bance, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, drift. No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování. Co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák.
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který ding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si
1: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí,
1: počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
1: zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
1: Můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
0: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
0: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný mu.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: Si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
1: Je každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: nabídkou. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
0: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: zážitek. Zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřové, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. U nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů za 9,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů za 10. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6. a 9 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6. korun. Albert, dle srovnání k 10. 6. Albert, dle srovnání k 10. 6.
4: Ještě nemá
3: srovnání k 10. 6.
4: Ještě nemáš
3: 10. 6.
4: Ještě nemáš lístky na hrady. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
0: Danla.
4: Trautenberg.
0: Rybičky.
4: Migové.
0: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
0: 8 víkendů. Rybičky.
4: Migové.
0: Jdeme na

0: Black Sabbath. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Black Sabbath a Paranoid na Rock... Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl... Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí a ty jsi říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: Máme 6 minut po půl osmí a ty jsi říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená? A ty jsi říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a
0: to je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment... Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vítr...
0: Znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou... Dáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou... a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky. Moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky. Teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky.
2: Zažijte emoce.
1: Čeká na vytouženou klimušku mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem
1: ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vidíte vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale

0: hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto. Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika
0: a pohoda na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harley. Celé léto po celé republice.
0: Dan Landa. Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš. Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na web. A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz.
2: Hlavní partneři.cz. Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
2: Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz. Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.cz.
3: Festival.
4: To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.cz.
3: Hrdým
4: jsou hrady.
2: www.hrady.cz.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: Lim.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile. Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Svět není jen.
5: Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Svět není.
5: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Svět není jen samé slunce a duha.
5: 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
5: A opakovaně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
5: Kovaně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu, a to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jak to má motora kola?
6: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jak to má motora kola?
6: Deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy.
6: Z.
7: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukajmy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Jim, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Je všude. Moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbol. Je všude. Naše kukačka ve světě motosportu.

0: motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokecinem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo nás je to víc než práce? Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit.cz/kariéra.

0: základních škol.
1: Takže z ní bude pančelka?
0: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
0: No. Škol.
1: Takže z ní bude pančelka?
0: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
1: No skoro kolegyně. Takže z ní bude pančelka?
0: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
1: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební. Bude pančelka?
0: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
1: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel.
0: Ani, ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
1: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební.
0: Ano, ano.
2: Takže kolegyně tvoje.
1: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No
2: ale... kolegyně tvoje.
1: No skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale no skoro kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera kolegyně, tak já jsem hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude hudební pančetel, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit, tak to se moc nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit? Nepočítá. No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit?
0: Bude si dcera...
1: No ale počkej, tak kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit?
0: Bude si dcera chladit na...
1: Kde si bude nakonec teda dcera chladit, nebo ty si budeš chladit?
0: Bude si dcera chladit na chatě, kterou...
1: Bude si dcera chladit, nebo ty si budeš chladit?
0: Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek...
1: Nebo ty si budeš chladit?
0: Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude... Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude... Bude si dcera chladit na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí na chatě, kterou máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a máme kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí kousek od Kadaně, takže určitě to bude pro ní a předám jí její výhru za ně. Takže určitě to bude pro ní a předám jí její výhru.
1: Gratulace. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože... Gratulace. No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože... No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální... No tak prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Prosím tě, Míšo, my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže my nebudeme zdržovat, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc, protože počítám, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás, že ty půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku, no. Půjdeš někam jako mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku, no. Mentální podpora. Takže držíme palce, no. Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku,
0: děkujeme.
1: Dceři, moc od nás pozdravuj. Klimušku,
0: děkujeme.
1: Klimošku si samozřejmě moc, moc pozdravuj. Klimošku,
0: děkujem.
1: Klimošku si samozřejmě moc, moc, moc užijte. V rámci možnosti. Klimošku,
0: děkujem.
1: Klimošku si samozřejmě moc, moc, moc užijte. Tady Zuzka hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra.
0: No,
1: no, no, no, no, no, takže se mi hlásila něco, že za chvíli zase budou vedra. No, no, no, no, no, no, takže se za chvíli zase budou vedra. No, no, no, no, no, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase budou vedra. No, no, no, no, no, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte, budem rád. No, no, no, no, no, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se
0: někdy.
1: No, no, no, no, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte, budem rádi. No, no, no, no, takže si myslím, že ji využijete. No a zase se někdy ozvěte, budem rádi.
0: No, paráda.
1: Že ji využijete, no a zase se někdy ozvěte, budem rádi.
0: No, paráda, já vám moc krát...
1: No a zase se někdy ozvěte, budem rádi.
0: No, paráda, já vám moc krát děkuju. I za...
1: Se někdy ozvěte, budem rádi.
0: No, paráda, já vám moc krát děkuju. I za dceru moc krát děkuju.
1: Budem rádi.
0: No, paráda, já vám moc krát děkuju. I za dceru moc krát děkuju. Určitě to dneska dopadne. No, paráda, já vám moc krát děkuju. I za dceru moc krát děkuju. Určitě to dneska dopadne. Já vám moc krát děkuju. I za dceru moc krát děkuju. Určitě to dneska dopadne dobře. A děkuju. I za dceru moc krát děkuju. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Dceru moc krát děkuju. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Rádio, vy jste náš top a milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna. A milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna teda. Posloucháme vaše rádio, vy jste náš top jedna teda. Posloucháme vás všude, v práci, v autě. Vaše rádio, vy jste náš top jedna teda. Posloucháme vás všude, v práci, v autě, doma, všude.
2: Je, to nás moc těší.

0: A jsme zpátky v 7 hodin a... A jsme zpátky v 7 hodin a 3... A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimu a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku 9 minut. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku. A dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku, je nebo dnešní šťastlivkyní, která získává klimušku. Je, nebo klimušku, senkor z Wi-Fi je Míša Skadaně. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno, zdravím všechny.
0: Míša Skadaně, dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nabijeme.
1: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala tak...
1: Ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady...
1: Všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že...
1: Rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si... Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si napsala... Taková věc, že o tu klimošku si napsala tvoje dcera Sabina... Že o tu klimošku si napsala tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že klimošku si napsala tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela... Napsala tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice. Právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě.
0: Nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě.
0: Zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před
0: chvíličkou... Na potítko, protože dělá státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před chvíličkou do Plzně, kde...
0: Státnice.
1: Ano, my jsme dojeli právě před chvíličkou do Plzně, kde... Ano, my jsme dojeli právě před chvíličkou do Plzně, kde skládá státní zkoušku. Dojeli právě před chvíličkou do Plzně, kde skládá státní zkoušku. Poslední chvíličkou do Plzně, kde... Skládá státní zkoušku, poslední, čili už obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky, co dcera studuje?
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka?
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka?
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže z ní bude pančelka?
1: Ani, ano, ano. Takže...

0: No, takže vy jste prostě topkáci v autě doma, všude.
1: Je, to nás takže, moc těší.
0: No, takže vy jste prostě topka naše a doma, všude.
1: Je, to nás takže, moc těší.
0: No, takže vy jste prostě topka naše a
1: strašně. To nás moc těší.
0: No, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě to ale...
1: Těší.
0: No, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě... Vy jste prostě topka naše a strašně mě to ale... Fakt strašně topka naše a strašně mě to ale... Fakt strašně mě to potěšilo tohle, co se dneska odehrálo.
2: Tak jsme moc rádi, fakt moc rádi. Ještě jednou zdravíme. Držíme palce. Děkujeme samozřejmě za poslech, tak třeba se někde potkáme naživo. Užijte si příjemných let i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
1: No tak už tvůj oblíbenec, další. Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mně prakticky.
3: Cesta je prach až...

Nemusíš být... Nemusíš být mánička. Nemusíš být mánička, abys byl... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

počkejte chvíli, bílí, jak paže Danieli, počkejte chvíli, jak paže Danieli, počkejte chvíli, paže Danieli.

Motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku o motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžkému dní 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti. 25 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o které výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si ti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, a kámoš ho odvez, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, a kámoš ho odvezli do Beskovic, vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, a kámoš ho odvezli do Beskovic naproti alkohol, prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela. V jedných botech jednom tričku dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela. V jedných botech jednom tričku a jedných kraťase. Pěšky do Santiago de Compostela. V jedných botech jednom tričku a jedných kraťase. Což vpravdě není úplně de Compostela. V jedných jednom tričku a jedněch kraťase, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká a jedněch kraťase, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš. Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu seš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh ta. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompany a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve zaradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Ludvův příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatov cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden zátku Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit. Vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web, otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web, Ludva Klatovský .com nebo na Facebook Ludva Klatovský, díváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy. Aktuálně doplňuje své zážitky a postřehy. Aktuálně je v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. Zážitky a postřehy. Aktuálně je v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. Rok aktuálně je v Rusku a jeho

0: Avantage. Avantejša a čarodějnice v 7 hodin a 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každej má čarodějnice v 7 hodin a 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každej máme ve 7 hodin a 49 minut na Rock Rádiu. Určitě každej máme ve svým 9 minut na Rock Rádiu. Určitě každej máme ve svým okolí a ne třeba na Rock Rádiu. Určitě každej máme ve svým okolí a ne třeba ani tak dalekým. Určitě každej máme ve svým okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici.
1: Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešním pochvala než pejorativum dnešní.

0: psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio.
0: Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio.
0: Jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Pozornost.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Radio. Motokeci. Motokeci.

0: Within Temptation. Within Temptation na rok rád. Within Temptation na rok rád. Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která sam... Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která sam... Within Temptation na rok rádiu s peckou Shined, která samozřejmě není o nikom jiným, než o
1: žlační zprávy po čas Jaropravu.
2: Tento týden v Kauflandu.
1: Čas Jaropravu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. V Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžují různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Babyský nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 20 dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland. Ne ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland. Jen 19,90 až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června. 90 až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na pár června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, mangte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky biz Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky biznis Richard Miller braní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky biznis Richard Miller Helena Vondráčková za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristov. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vypí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Nabídka platí jen do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš
2: jen do konce června.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhá. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si službe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný...

0: oblečení Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia, kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu další. Rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz. Rokoviradio.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 20. 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionál. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionál. Ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na DEK.cz. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na DEK. Přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na DEK.cz.
2: Mami, tati.
1: Profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na DEK.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme?
1: Mafej zdarma. Více na DEK.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Více na DEK.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: DEK.cz.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit
3: výlet? Do Zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobry.
2: Do Zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A my.
2: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam.
3: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Daňky
3: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam
2: i ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako vsi.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
3: Nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Vedro jako na
3: nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Vedro jako
3: tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Vedro jako na Sahaře.
3: Jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
3: Zoo chleby.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil.
3: Chleby.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme

0: Pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři? Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři? Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná dí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: 99 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní
0: prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku
0: Datart.
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě
1: Senkor.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být V za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte
3: střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Ano, česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Fenestra. Fenestra.cz.
4: Fenestra.cz.

zprávy. Sporná novela... Hezké ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných... ráno, máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude... krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem. Novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Dalším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o přední. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě. Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat a košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2030 strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2030 stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2030 schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 prezident Petr rámce rozpočtu do roku 2036 prezident Petr Pavel 2036 prezident Petr Pavel u financování a provozu 2036 prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo ního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření. Neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění a vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování. Žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování. Žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postupnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani na stát. Postup podle něj není šťastný. Doprava v Hormuzském průlivu se ani po oznámení americko-íránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním americko-íránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluli včera na platformu pro sledování námořní dopravy.

přípravy. Podle ní propluli včera Hormuzským průlivem pouze formu prosledování námořní dopravy. Novým trenérem průlivem pouze čtyři lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem

0: 20 až 25 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27 Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší.
0: Na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší, nebo
0: paříme až 27.
1: Ať už prší, nebo paří slunce.
0: 27.
1: Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si může. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve směru na.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvadov na pět.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvadov na pět.
1: Doprava.
0: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvadov na 85. kilometru narazilo. Na 85. kilometru narazilo auto do svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Na 5. kilometru narazilo auto do svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Narazilo auto do svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 3. Svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13. Průjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13. A v Praze v ulici Barandovu pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici Barandovu.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. .cz. .cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
3: Dobré.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne na prostřední.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne na prostřední.
3: Ano, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně ne. Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně ne. Vám řejon. Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten.

0: Ideálně nevím, vám přeje Honza.
1: Anabel.
0: Střední den týdne na prostředníček na ten ideálně nevím, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Na prostředníček na ten ideálně nevím, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8 na ten ideálně nevím, vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8 ve středu 17. Přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8 ve středu 17.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8 ve středu 17. června. 4 minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
1: V tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v 8:30 zahrajeme.
1: Například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
1: K nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
1: Hvězdního hosta.
0: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
1: A na to se můžete těšit.
0: Taky si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
1: A na to se můžete těšit.
0: Si v 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
1: A na to se můžete těšit, kromě toho skvělá.
0: 8:30 zahrajeme další hospodský kvíz.
1: A na to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Další hospodský kvíz.
1: A na to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Třeba.
1: A na to se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je...
1: To se můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: Těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně. Skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně.
0: Podvod. Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8. Jdeme. Hezké ráno, máme krátce po 8. Jdeme na další zprávy.

nezabíjí, ona kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Láska se nezabíjí, ona se v zrcadle chodí. Nezabíjí.

Foo Fighters. Foo Fighters dohráli svoji chůzi. Foo Fighters dohráli svoji chůzi Walk. Foo Fighters dohráli svoji chůzi Walk v 8. Foo Fighters dohráli svoji chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. Foo Fighters dohráli svoji chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy svoji chůzi Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a Walk v 8 hodin a 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám na 12 minut. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou. My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět, něco couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco si a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená. A teď vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje slušnou muziku. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. A teď vám k tomu budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Budeme vyprávět něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth. Něco z historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou historického okna. Moje oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. Oblíbená historka další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale další. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky. Kapela Megadeth se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky v roce 94 se aktuálně loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky v roce 94 se loučí se svou hudební kariérou. No ale 22 let zpátky v roce 94 se loučili taky hudební kariérou. No ale 22 let zpátky v roce 94 se loučili taky. A to no ale 22 let zpátky v roce 94 se loučili taky. A to s aktuální koncertní let zpátky v roce 94 se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou v roce 94 se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Eruschwitz. Kteří se loučili taky. A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Eruschwitz. Kapela A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Eruschwitz. Kapela Aerosmith si to A to s aktuální koncertní šňůrou s kapelou Eruschwitz. Kapela Aerosmith ani koncertní šňůrou s kapelou Eruschwitz. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth s kapelou Eruschwitz. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth sebou. Kapela Aerosmith si totiž vzala kluky z Megadeth sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. Si totiž vzala kluky z Megadeth sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave kluky z Megadeth sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave má sebou na turné po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine po Spojených státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy, rád jako státech jako předkapelu. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy, rád jako hodně kapelu. A protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy, rád jako hodně vyprávěl o nově. Protože Dave Mustaine, lídr Megadeth tedy, rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapstein. Lídr Megadeth tedy, rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě. Lídr Megadeth tedy, rád jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin jako hodně vyprávěl o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o nově nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom nabitý slavě kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měla kapele, jak je to úžasný. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měla být. Tak se do novin rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela

0: A na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký. Noviny rozpovídal o tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. O tom, jak by ta hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith. Hlavní kapela na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith. Na šňůře měly být Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith 17. června 90. Megadeth a ne nějaký Aerosmith. A také nějaký Aerosmith 17. června 94 z té šňůry Aerosmith. A také nějaký Aerosmith 17. června 94 z té šňůry Vic. A také nějaký Aerosmith 17. června 94 z té šňůry vykopli. Nějaký Aerosmith 17. června 94 z té šňůry vykopli. A 17. června 94 z té šňůry vykopli. A zbytek tour jeli na 94 z té šňůry vykopli. A zbytek tour jeli naprosto vděčný for non-block z té šňůry vykopli. A zbytek tour jeli naprosto vděčný for non-blondy vykopli. A zbytek tour jeli naprosto vděčný for non-blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná. A zbytek tour jeli naprosto vděčný for non-blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, kdy zbytek tour jeli naprosto vděčný for non-blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, kdy naprosto vděčný for non-blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají for non-blondes.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět.
1: Ano.
0: Mě to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude. To trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích. Dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích. Některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky prát a vyprávět všude. Nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí. A když potom na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí, a když jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí, a když potom najednou příčky, protože jsou schovaný za klávesnicí, a když potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by a když potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat. Potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divěj. Na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se že
0: nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se že než práce a on ti pak za odměnu
0: měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se že než práce a on ti pak za odměnu umeje zadnici.
0: Divěj.
1: No, anebo někomu třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici. Anebo někomu třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. Třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Nevím.
1: A on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale no. Ty to umeje zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty no. To nejseš buď z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Nevím, o kom mluvíš,
1: taky ne, ale ty to nejseš buď v strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš buď v klidu.
0: Ježíš te.
1: To prostě se tak
0: vůbec
1: někdy stává.
0: Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš buď v klidu.
0: Ježíš te. Vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš buď v klidu.
0: Ježíš te.
1: Taky ne, ale ty to nejseš buď v klidu.
0: Ježíš te. Mě totiž zadnice moc.
1: Nejseš buď v klidu.
0: Ježíš te. Mě totiž zadnice moc mejt nebaví, ale řište. Mě totiž zadnice moc mejt nebaví, ale... Mě totiž zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych jí samozřejmě. Mě totiž zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych jí samozřejmě. Vošplých, mě totiž zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych jí samozřejmě. Vošplíchnuli by si chtěl. Totiž zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych jí samozřejmě. Vošplíchnuli by si chtěl. Moc mejt nebaví, ale tak jako to by bych jí samozřejmě. Vošplíchnuli by si chtěl. Nebaví, ale tak jako to by bych jí samozřejmě. Vošplíchnuli by si chtěl.
1: Velmi laskav, kolego.
0: To by bych samozřejmě. Vošplíchnuli by si chtěl.
1: Velmi laskav, kolego.
0: Vošplíchnuli by si chtěl.
1: Velmi laskav, kolego.
0: Plíchnuli by si chtěl.
1: Velmi laskav, kolego.
0: No tak pojďme radši zpátky na muziku. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce

Springsteen. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Born in the USA na Rock Radio. USA na Rock Radio.

0: Z Markov od Sabatonu v 8 hodin a 23. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to na od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli. 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli. Je 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli. Je středa. 3 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli. Je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou...
0: Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou...
0: To náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí...
0: Věděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí... Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní host. To tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté. A jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s kamerou.
1: Středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý
1: k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a
1: hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v etéru. A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v etéru rock rádia kapela. Dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v etéru rock rádia kapela Seven. Devátý s Kamilem zářit a oslňovat v etéru rock rádia kapela Seven. A musím je říct, že zářit a oslňovat v etéru rock rádia kapela Seven. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy. V etéru rock rádia kapela Seven. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme z rádia kapela Seven. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme Seven. A musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože a musím je říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenují.
1: Víš, já mám taky dvojnici. No, každopádně...
0: Ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenují.
1: Víš, já mám taky dvojnici. No, každopádně, kdybyste náhodou nestíhali...
0: Dvě, které se tak jmenují.
1: Víš, já mám taky dvojnici. No, každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte... Víš, já mám taky dvojnici. No, každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat. Já mám taky dvojnici. No, každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože jižci. No, každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor. Ale přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor na všech. Plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách a také protože již dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rok. Dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rokoviradio.cz. Rozhovor na všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rokoviradio.cz. Všech streamovacích platformách a také na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech. Platformách a také na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou.
1: Na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou
1: www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici Jiří
1: Radio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici Jiřina
1: Bohdalová. Podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je tak.
0: Se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je tak.
0: A ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková Anče, co si říká na.
0: Prosím ti řekni, kterou dvojnici Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková Anče, co si říká na Belto. Ne, to je taková Anče, co si říká na Belto, neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, Hajnej.
1: Taková Anče, co si říká na Belto, neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, Hajnej, za chvíli.
1: Si říká na Belto, neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, Hajnej, za chvíli si dáme.
1: To neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, Hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů. Andí. Dobře, Anče, Kubo, Hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů. Andí. Anče, Kubo, Hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů. Andílek. Honda. Hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů. Andílek. Za chvíli si dáme Anče Brichtů. Andílek.
2: Honda přivá.
0: Si dáme Anče Brichtů. Andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní...

0: Nabídku. Ušetřete při Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenčního CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Nejlepší výběr, nejnižší...
0: Honda, the power of dreams.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: The power of dreams.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Dreams.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradskou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v naše se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: Bene.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: CZ.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna sniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP, Grand Prix České republiky. Už 19. se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u publiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června.

0: Června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com.
1: Jen do konce
0: autodrombrno.com.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na pále. Jen do konce června zakoupíte permanentku na pále. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, mank permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena von Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další, zde vystup. Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Zářáčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraníce.
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si
2: v Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99.
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99.
2: Ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
2: a cibeniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek z lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a sát a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června svazek za 12,90 až do 23. června
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Kontejnery Siegel.
2: Jako z Kauflandu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Siegel, dobrý den.
5: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu.
5: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to dělá? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte i o víkendu?
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www si je...
4: Třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www si je gl.cz.
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www si je gl.cz.
4: Duše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Ceny rostou.
4: Siegel.
6: www.siegel.cz.

0: Ceny Rostov.
1: www.siegl.cz.
0: Ceny Rostov, digitální čísla.
1: www.siegl.cz.
0: Ceny Rostov, digitální čísla mizí. Ceny Rostov, digitální čísla mizí. Ale zlato? Ceny Rostov, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždy. Ceny Rostov, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A upor digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďsky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portáličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU pod rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU pod jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Top Trade.
0: Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Top Trade. Akreditovaný prodej.
0: Brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Top Trade.
0: AU portál.cz.
2: Top Trade. Akreditovaný prodejce.
0: AU portál.cz.
2: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon.
0: Al.cz.
2: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom obytných vozů Frankia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Voz Frankia. Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna Ser Globetrotter, Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis, do a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr.
2: Půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: A více na www.toptrade.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
2: TopTrade.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v
2: CZ.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Rov Mund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Rov Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Rov Kunratice.
4: Právě teď tu máme ročně
3: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Rov Kunratice. Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Rov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6.
3: Do autosalonu Audi Auto Rov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi
3: Auto Rov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý pro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon. Výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat 6 Avant.

0: Grand do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Vít do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio. CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

nebo na Rádia Včera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rocka.cz.

0: Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 8:30. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 8:30.
1: Ano, a to znamená...
0: Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 8:30.
1: Ano, a to znamená...
0: Jeho andílek na Rock Rádiu 8:30.
1: Ano, a to znamená jediné...
0: Rock Rádiu 8:30.
1: Ano, a to znamená jediné dámy...
0: 8:30.
1: Ano, a to znamená jediné dámy si športík. Ano, a to znamená jediné dámy si športík. Rockin. Ano, a to znamená jediné dámy si športík. Rockin. Máte jediné dámy si športík. Rockin. Máte málo roku ve športík. Rockin. Máte málo roku ve svým. Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblíku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblíže? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. Deva. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lutenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v F a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v F 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme v FM i DABu sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám sítě a třeba je věnujeme právě vám. Partner právě vám.
2: Partnerem festivalu je spolu. Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Vajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. Slušnej.cz. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Čeští fotbalisté si na...
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Čeští fotbalisté si...
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Čeští fotbalisté si na mistrovství...
2: Kop na Rock Rádiu.
3: Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před...
2: Rádiu.
3: Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před přesunem ke čtvrté... Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před přesunem ke čtvrté... Fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny... Naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice před přesunem...

0: ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu.
1: Arena Proutkání má kapacitu přibližně 75 tisíc míst.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt,

0: hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, končí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Čína. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Rock Radio.
0: Hřištěm je celý svět.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Svět.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V Karlových Varech se řeší vážná ne...
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici...
1: Radio. Doprava.
2: V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru.
1: Doprava.
2: V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru. V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru. V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru. Silnice řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru. Silnice momentálně uzavřena. Vážná nehoda na ulici Závodu Míru. Silnice momentálně uzavřena. V Chebu na ulici Závodu Míru. Silnice momentálně uzavřena. V Chebu se bouralo na Pražské Míru. Silnice momentálně uzavřena. V Chebu se bouralo na Pražské ulici, silnice momentálně uzavřena. V Chebu se bouralo na Pražské ulici a je uzavřena. V Chebu se bouralo na Pražské ulici a řeší se nehoda taky v Ústí. V Chebu se bouralo na Pražské ulici a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem. V Chebu se bouralo na Pražské ulici a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo Pražské ulici a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 nad ulici a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 a řeší se nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 na trase Chlumec Lovosic nehoda taky v Ústí nad Labem na silnici číslo 30 na trase Chlumec Lovosice na 26. Ústí nad Labem na silnici číslo 30 na trase Chlumec Lovosice na 26. Silnici číslo 30 na trase Chlumec Lovosice na 26. kilometru. 30 na trase Chlumec Lovosice na 26. kilometru. Na trase Chlumec Lovosice na 26. kilometru. Vidíte Lovosice na 26. kilometru.
3: Viditelný
2: na 26. kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém
2: kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika hp.cz.
1: Rok.

Aleš Brichta. Aleš Brichta. Aleš Brichta a jeho... Aleš Brichta a jeho andílek na... Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu, 2 minuty po 8:30.

0: Vítejte v našem... Vítejte v našem životě. Vítejte v našem životě v Simple Plan na... Vítejte v našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu. Vítejte v našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 30. Vítejte v našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37. V našem životě v Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37. V Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano.
0: Simple Plan na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká.
0: V 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká.
0: A 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká.
0: 7 minut.
1: Ano, nás teď čeká.
2: Rock Rádio.
1: Ano, nás teď čeká.
2: Rock Rádio. Hosp.
1: Nás teď čeká.
2: Rock Rádio. Hospodský kv... Rock Rádio. Hospodský kvíz. Rock Rádio. Hospodský kvíz. Rock Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt.
2: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt.
2: Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě.
2: Hospodský kvíz.
1: Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě. Ano, byl si rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, tak rychlejší než smrt. Chtěl jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nám řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo 725844. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo 725844. Přátelé, právě teď nám můžete volat na telefonní číslo 725844424. Můžete volat na telefonní číslo 725844424.
0: Pokud si
1: telefonní číslo 725844424.
0: Pokud si chce
1: 725844424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský
1: 844424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz
1: 4424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký za
1: 24.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý. Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma, tentokrát ho zase vyrobila
3: Vztahuji se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme. A ani o tom nevíte. Vztahuji se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme. A ani o tom nevíte.
0: Velký výročí.
3: Vztahuji se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme. A ani o tom nevíte. Velkému výročí, který dneska slavíme. A ani o tom nevíte.
0: Velký výročí, počkej.
3: Výročí, který dneska slavíme. A ani o tom nevíte.
0: Velký výročí, počkej.
3: Který dneska slavíme. A ani o tom nevíte.
0: Velký výročí, počkej. Dneska...
3: A ani o tom nevíte.
0: Velký výročí, počkej. Dneska otevře... Velký výročí, počkej. Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový. Velký výročí, počkej. Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový. Počkej. Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží. Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím.
0: Dneska otevřeli Florence, ne, autobusový nádraží.
3: To nevím, ale
0: Florence, ne, autobusový nádraží.

0: To nevím, ale jo, to není ono.
1: Myslím si, že autobusový nádraží.
0: To nevím, ale jo, to není ono.
1: Myslím si, že ono, nádraží.
0: To nevím, ale jo, to není ono.
1: Myslím si, že ono, dneska...
0: To nevím, ale jo, to není ono.
1: Myslím si, že ono, dneska v roce
0: 48... To není ono.
1: Myslím si, že ono, dneska v roce 48 utvořili nádraží.
0: V Francii to není, no, bohužel.
1: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007...
0: Bohužel.
1: Tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007... tak počkej, tak ještě, jo, dneska v roce 2007 skupina z toho... Ještě, jo, dneska v roce 2007 skupina z toho ven udělala ten výbuch na včeský... Dneska v roce 2007 skupina z toho ven udělala ten výbuch na v 2007 skupina z toho ven udělala ten výbuch na v český televizi. Skupina z toho ven udělala ten výbuch na v český televizi.
0: No, tak taky ne.
1: Skupina z toho ven udělala ten výbuch na v český televizi.
0: No, tak taky ne.
1: Hoven udělala ten výbuch na v český televizi.
0: No, tak taky ne.
1: Tak už nevím. Každopádně vy ten výbuch na v český televizi.
0: No, tak taky ne.
1: Tak už nevím. Každopádně vy v český televizi.
0: No, tak taky ne.
1: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75.
0: No, tak taky ne.
1: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75.
0: Tak taky ne.
1: Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844424. Tak už nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844424. Za chvíli nevím. Každopádně vytáčíte telefonní číslo 75844424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem. Vytáčíte telefonní číslo 75844424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem. Telefonní číslo 75844424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem. 84424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drby z ohrad a výběr
1: 424, za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drby z ohrad a výběhu zo.
1: Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
1: Hlásky hrajem.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od Slarty.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany. Plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho. Večer. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probustanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se pro... Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kakáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark.
3: Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí.
3: Má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek.
3: Zlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a
3: u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Attention, señoras y señores.
2: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Attention, señoras y señores.
2: Hodně blízko u zvířat.
4: Attention, señoras y señores.
5: La Tropical
2: zvířat.
4: Attention, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Attention, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Señoras y señores,
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Señoras y señores,
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny

0: příznivce latinskoamerické
1: Dostres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten
1: Pres.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádher ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: Super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: Přijďte. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropica.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit se Smíchov.
1: La Tropica.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes. La Tropica.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už te tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu přijďte žít.
1: Yeso.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Tropical party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. A terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: A warashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: A warashar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: A warashar.
0: Tropical.cz.
1: A warashar.
2: Stavebniny Dek přináší
1: Awarašar.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Jar.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové přídi. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepadniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akus přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu Porbes a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Na Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobeton do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
3: Zavrat
2: betonových. Více na Dek.cz.
3: Zavratné mega slevy.
2: Dek.cz.
3: Zavratné mega slevy.
2: Čím?
3: Zavratné mega slevy.
2: Čím?
3: Zavratné mega slevy.
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000. Více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buď korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
5: Kup si auto.
4: Svůj trend. Maybelix, buďte in.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Maybelix, buďte in.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100.
4: Maybelix, buďte in.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To oktávka o 120.

0: 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 120 o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu je tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku na slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní pod korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno, ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu i Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VV. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VV. Vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
1: Potřebujete dětské kolo?
0: www.direct-auto.cz
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se...
0: www.direct-auto.cz
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned...
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte. Bojíte dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Hezké
1: kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhru hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
1: Půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď
2: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a tu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se
2: slevou kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%
2: špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport
1: navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ
1: se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: happysport.cz
1: 15%, ale jen do konce června.
2: happysport.cz
3: Hledáte práci, která dává smysl,
1: ale jen do konce června.
2: happysport.cz
3: Hledáte práci, která dává
1: se června.
2: happysport.cz
3: Hledáte práci, která dává smysl,
1: vna.
2: happysport.cz
3: Hledáte práci, která dává smysl,
2: pro.cz
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme
2: pet.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle není jen obyčejný.

0: Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a příčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzenet. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu. Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večvačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert rok s apkou za 27,90 Albert
1: Rock Radio
0: 90 Albert
1: Rock Radio
0: Albert
1: Rock Radio Rock Radio

0: Ezet. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio. Rock Rádio. Hospod Rádio. Rock Rádio. Hospodskej kvíz. Rock Rádio. Hospodskej kvíz. Rock Rádio. Hospodskej kvíz.
1: A jsme spát.
0: Rock Rádio. Hospodskej kvíz.
1: A jsme spát.
0: Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin.
0: Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a... A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska... A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno. 2 minut a na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno přejeme. Na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Tam dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Martin z Tábora. Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdá, Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě přejeme.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal.
2: Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. My tě zdravíme, díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že seš. Díky, že jsi počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že seš připravený na dnešní hospod. Počkal. Vysíš nám na lince poměrně dlouho. Nicméně doufám, že seš připravený na dnešní hospod. Připravený na dnešní hospodský kvíz, já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svýho soupeře Anabel. Dnešní hospodský kvíz, já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svýho soupeře Anabel.
2: Ano, přesně.
1: Já si myslím, že můžeme začít. Ty jsi vybral jako svýho soupeře Anabel.
2: Ano, přesně.
1: Český.
3: Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější. Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví film oblíbenější české snímky. Dneska slaví film diváci poprvé mohli vidět 17 české snímky. Dneska slaví film diváci poprvé mohli vidět 17. Dneska slaví film diváci poprvé mohli vidět 17. slaví film diváci poprvé mohli vidět 17. června 1970. Film diváci poprvé mohli vidět 17. června 1976 v pražském poprvé mohli vidět 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci film vidět 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka? Za A. Tuček a Lajs, za B. Tuček a Kraus, anebo za A. Tuček a Lajs, za B. Tuček a Kraus, anebo za C. Tuček a Šla. Tuček a Lajs, za B. Tuček a Kraus, anebo za C. Tuček a Šlajs.

0: Tak to jsou asi v koncích, jo? Tak to jsou asi v koncích, jo? Tak to jsou asi v koncích, jo?
1: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec...
0: To jsou asi v koncích, jo?
1: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším.
0: To jsou asi v koncích, jo?
1: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším.
0: V koncích, jo?
1: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. Jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším.
2: Tak Martin,
0: já bych tím, že Kravstan asi nebude. Ale typnul bych...
2: A za C je správně. Takže 1-0 pro Martina. Honzo, jsem si říkala, že jsem ráda, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Za A chemii.
1: Takže
2: 2-0 pro Martina. Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Za A hliníkárium, za B žádné takové neexistují. Za A hliníkárium.

0: Nikárium. Za B, žádné takové neexistuje.
1: To je zálodná. Typu Ačko. To je zálodná. Typu Ačko.
2: Já
1: zkusím. To je zálodná. Typu Ačko.
2: Já zkusím Cčko.
1: To je zálodná. Typu Ačko.
2: Já zkusím Cčko.
1: Zálodná. Typu Ačko.
2: Já zkusím Cčko. Zase to mám Cčko. Zase to mám blbě,
0: věc. A je to správně. Za...
2: Zase to mám blbě,
0: věc. A je to správně. Za A Liníkárium. A je to správně. Za A Liníkárium. Najdete ho kde jinde než v HUM. A je to správně. Za A Liníkárium. Najdete ho kde jinde než v HUM. A je to správně. Za A Liníkárium. Najdete ho kde jinde než v HUM. Polci.
2: Dobře,
0: takže
2: ty.
0: Za A Liníkárium. Najdete ho kde jinde než v HUM. Polci.
2: Dobře,
0: takže
2: ty.
0: Takže Tříkárium. Najdete ho kde jinde než v HUM. Polci.
2: Dobře,
0: takže
2: ty.
0: Takže 3-0 pro Marta. Najdete ho kde jinde než v HUM. Polci.
2: Dobře,
0: takže
2: ty.
0: Takže 3-0 pro Martina. Než v HUM. Polci.
2: Dobře,
0: takže
2: ty.
0: Takže 3-0 pro Martina.
2: Dobře,
0: takže
2: ty.
0: Takže 3-0 pro Martina.
3: Obrovský aplaus.
2: Martin mě rozdrtil teda.
3: Obrovský aplaus.
2: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě...
3: Obrovský aplaus.
2: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla nikdy.
3: Aplaus.
2: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž. Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž. No.
1: Prosím.
2: Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž. No.
1: Prosím tě, já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž.
2: No.
1: Prosím tě, já jsem to neviděl taky, hádal to pod voka.
2: Viděla nikdy totiž, no.
1: Prosím tě, já jsem to neviděl taky, hádal to pod voka, ale jsem fakt rád.
2: No.
1: Prosím tě, já jsem to neviděl taky, hádal to pod voka, ale jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus. Prosím tě, já jsem to neviděl taky, hádal to pod voka, ale jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil. Taky, hádal to pod voka, ale jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
2: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
3: No.
2: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
3: No počkej.
2: Gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
3: No počkej. A vy jste neviděli Marečku. No počkej. A vy jste neviděli Marečku, podejte mi pero, to je geniální
2: ne,
3: film. A vy jste neviděli Marečku, podejte mi pero, to je geniální
2: ne,
3: film. Ty vado.
2: No,
3: jako to mě překvapuje. Marečku, podejte mi pero, to je geniální
2: ne,
3: film. Ty vado.
2: No,
0: jako to mě překvapuje, to
3: je ano. Pero, to je geniální film. Ty vado.
0: To mě překvapuje, to
3: je ano. Já bych měl film. Ty vado.
0: To mě překvapuje, to
3: je ano. Já bych měl normálně 3-0 krásně.
0: Jako to mě fakt... překvapuje, to no.
3: Je ono. Já bych měl normálně 3-0 krásně. Všechno jsem to řekl.
0: No.
3: Já bych měl normálně 3-0 krásně. Všechno jsem to řekl. Normálně 3-0 krásně. Všechno jsem to řekl.
1: Neměl.
3: No, jako by neměl, no, měl. Všechno jsem to řekl.
1: Neměl.
3: No, jako by neměl, no, měl bych 3-3. Všechno jsem to řekl.
1: Neměl.
3: No, jako by neměl, no, měl bych 3-3. Každopádně, všechno jsem to řekl.
1: Neměl.
3: No, jako by neměl, no, měl bych 3-3. Každopádně,
1: Martine.
3: No, jako by neměl, no, měl bych 3-3. Každopádně, Martine, děkujeme. Neměl, no, měl bych 3-3. Každopádně, Martine, děkujeme za... Každopádně, Martine, děkujeme za zavolání opět. Dneska jsme rádi. Každopádně, Martine, děkujeme za zavolání opět. Dneska jsme rádi, že... Martine, děkujeme za zavolání opět. Dneska jsme rádi, že za zavolání opět. Dneska jsme rádi, že pokračujeme na zavolání opět. Dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně opět. Dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase se ozvi. Budem rádi. Pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně a zase se ozvi, budem rádi. Měj se krásně a zase se ozvi, budem rádi.
1: Super, já vám taky děkuju.
3: Měj se krásně a zase se ozvi, budem rádi.
1: Super, já vám taky děkuju. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Měj se krásně, krásný
0: papa.
3: Den, čau. Rock Radio den, čau.
4: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.

od rána do večera. V dabu slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na RA. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rok u i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. .cz.

0: Rokrádio. Hospodskej kvíz. Rokrádio. Hospodskej kvíz.
1: No, teď už si dáme zase nějakou vodu.
0: Hospodskej kvíz.
1: No, teď už si dáme zase nějakou vodu.
0: Hospodskej kvíz.
1: No, teď už si dáme zase nějakou vodrhovajdu tady.
0: Kvíz.
1: No, teď už si dáme zase nějakou vodrhovajdu tady.
2: Jaký ptáky.
1: Teď už si dáme zase nějakou vodrhovajdu tady.
2: Jaký ptáky.
1: Máme tady ptáka od iglů, což dáme zase nějakou vodrhovajdu tady.
2: Jaký ptáky.
1: Máme tady ptáka od iglů, což vodrhovajdu tady.
2: Jaký ptáky.
1: Máme tady ptáka od iglů, což jsou orly. Eagles tady.
2: Jaký ptáky.
1: Máme tady ptáka od iglů, což jsou orly. Eagles, ptáka od iglů, což jsou orly. Eagles a jejich hotel California, jsou orly. Eagles a jejich hotel California. Je tady a jejich hotel California. Je tady na Míráku. Hotel California. Je tady na Míráku. California. Je tady na Míráku. Je na Míráku.

Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rok. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rok. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rok. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rok. Je slušný mít školu roku, abys byl rocker. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Rok. Je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert, nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% pocita. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15%. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Spalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit.
0: Jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Materiál. A vybudovat náš domov.
1: Porfix.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Potřebuje
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce a je to Home Credit 15 minut online nebo na pobočce a je to Home Credit pro lepší online nebo na pobočce a je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy. Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的

0: 个人多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡，需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
0: kahao.
1: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná
1: CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním... Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až

0: CZ. Kážitky. CZ.
1: Každý.
0: CZ.
1: Každý den čelí vaše. Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Jste své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetřivé karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Nissan. Více na nissan.cz.
1: Stoupáme!
0: Více na nissan.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět. Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze... Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkujeme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
1: Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Za ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít
3: teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď.
2: Chcete zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na
2: zapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2008
2: balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem
2: honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850
2: vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se.
3: Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými
3: korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z deset třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z deset Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci
2: Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci
2: na jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ
2: desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ
2: po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.

0: S tím, že doufala, že miminko jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Podpis takzvaného odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda doufala, že miminko někdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevře cestu ke konečné míru mezi Spojenými státy a Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě se uskutečnit a Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě se uskuteční v pátek na Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě se uskuteční v pátek, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě se uskuteční v pátek na vrcholu hory Birkenstock.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno a
1: Jo, počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno a zataženo. Dnes bude převážně oblačno a zataženo. Nezbude převážně oblačno až zataženo. Přehánky. Nezbude převážně oblačno až zataženo. Přehánky čekáme postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by pak se čekáme postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by pak srážek měl ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne je přesně 9 hodin a jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky hodin a jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí budou zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat s závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš chystá oznámit opatření pro zdravotnictví.
2: Žena vinu odmítla s tím, že do pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest.

0: stupně Celsia, na jižní Moravě naměří máš 27, mezi 20 až 25 stupně Celsia, na jižní Moravě naměří máš 27 stupně Celsia, na jižní Moravě naměří máš 27 stupně Celsia, na jižní Moravě naměří máš 27, na jižní Moravě naměří máš 27.
1: Ať už prší,
0: máš 27.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Sad každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Praze se...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V České ulici je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, kousek od výstavby, pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, kousek od výstaviště Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, kousek od výstaviště. Potom v Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, kousek od výstaviště. V Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě, kousek od výstaviště. Potom se srazili tři nehoda na Husově třídě, kousek od výstaviště. Potom se srazili tři osobáky v Kuřimi, Husově třídě, kousek od výstaviště. Potom se srazili tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a od výstaviště. Potom se srazili tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici. Potom se srazili tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské. Na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské. Ulici a v České Lípě se bouralo na Borské.
1: Instagram
0: Rock Lípě se bouralo na Borské.
1: Instagram Rock
0: bouralo na Borské.
1: Instagram Rock Rádia, to je
0: Borské.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil z... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: zdravím samozřejmě Honzu, Běhunka a všechny ostatní. Ale dneska budeme mít tu čest s kapelou, která dorazila z Mladý Boleslavy. Tak jdeme na to za chvíli se s klukama budeme povídat.
1: Rock Radio.

0: Hviezdný host. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Rádia.
1: Tak dávame prostor. Tak dávame prostor i méně známým kapelám. Tak dávame prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy. Prostor i méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice méně známým kapelám a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou a to je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou. To je kapela Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní a Seven z Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní. Mladé Boleslavy, která už teda sice má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že která už teda sice má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapce má za sebou spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až spoustu let hraní, ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až ale myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože myslím si, že chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska chlapci se vám podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2000 podařilo prosadit, řekněme, až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2000 řekněme až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020 až v těch posledních letech, protože vaše deska z roku 2020 tak v posledních letech, protože vaše deska z roku 2020 tak ta zaujal i naše posluchače, vaše deska z roku 2020 tak ta zaujal i naše 2020 tak ta zaujal i naše posluchače 20 tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že tak ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že ta zaujal i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takový i naše posluchače, protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takový pocit, že protože z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takový pocit. Tak ale tomu se z ní hrajeme, tuším, že dvě nebo tři písně. Mám takový pocit. Tak ale tomu se tři písně. Mám takový pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Hoj, kluci, pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Hoj, kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Hoj, kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ale tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Hoj, kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tomu se všemu dostaneme. Já zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Hoj, kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon. Zdravím Honzu a zdravím Tomáše. Hoj, kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou Tomáše, hoj kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj kluci.
2: Ahoj, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
3: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj.
1: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
3: Já říkám ještě ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
1: Ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
3: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
1: Jo, ty jsi, ještě řekni jednou ahoj.
3: Já říkám ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
1: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna.
3: Já říkám ještěkej. Ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
1: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna.
3: Ahoj, Kamile, ahoj, ahoj.
1: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna mě, člověče.
3: Ahoj, ahoj.
1: Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna mě, člověče. Ona přesunula mi. Ahoj. Jo, ty jsi ta Zuzka, taková pastna mě.

0: čověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Zuzka, taková past na mě, čověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Taková past na mě, čověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak. Na mě, čověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten zot. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten zot, teda nefunguje. Mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten zot, teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme. On vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten zot, teda nefunguje. Tak to je, tak já vypnu tady ten zot, teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni. To je, tak já vypnu tady ten zot, teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže on zapo... teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže on zapozdravil taky. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže on zapozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na pozdravil taky. Chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu Seven posluchačům, teda když už ji poslouchají z našeho éteru rock rádia. Tak samozřejmě, jak dlouho fungujete?
1: A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě, když jsi říkal, že jste v těch osmdesátkách začínali?
2: Tak ona to byla hlavně jiná sestava.
3: Určitě ono od té doby se to proměnilo trošku.
4: Ty jsi tam byl?
3: Já jsem tam byl, proměnilo trošku, se nám vyměnili lidi.
4: Ty jsi

been?

0: tam byl?
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže ano. Ty seš ten...
1: Kus se nám vyměnili lidi.
0: Ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže ano. Ty seš ten pilíř.
1: Lidi.
0: Ty jsi tam byl?
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže ano. Ty seš ten pilíř.
1: Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže ano. Ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Já jsem tam byl od samého začátku.
0: Takže ano. Ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Začátku.
0: Takže ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím.
0: Jo, takže ty seš ten pilíř.
1: No, tak držím. Jo, no, tak držím. Jo, a no, takže lidi se změnili. Držím. Jo, a no, takže lidi se změnili. Jo, a no, takže lidi se změnili. Pomalu jsme vlastně od těch zábav. Jo, a no, takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových. A no, takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli. No, takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu. Lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu. Pomalu jsme vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu. Vlastně od těch zábavových akcí přešli až na tu. Festiákovou štaci. Zábavových akcí přešli až na tu festiákovou štaci nějakou, no a začali přešli až na tu festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy. Festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně. Festiákovou štaci nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně. A nějakou, no a začali jsme objíždět festivaly motosrazy a podobně a objížděli jsme festivaly motosrazy a podobně a objížděli jsme festivaly motosrazy a podobně a objížděli jsme teda většinou v tom našem a podobně a objížděli jsme teda většinou v tom našem a objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu a takže a objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu, takže se objížděli jsme teda většinou v tom našem regionu, takže se postupně jsme teda většinou v tom našem regionu, takže se postupně furt snažíme v tom našem regionu, takže se postupně furt snažíme regionu, takže se postupně furt snažíme, děláme nové věci, aby jsme se dostali dál do světa. Snažíme, děláme nové věci, aby jsme se dostali dál do světa. Ale i městských slavnostech a festivalech.

0: ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc v slavnostech a festivalech. Rádi bychom objeli všechny.
1: Hele kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
0: My jsme tam tenkrát hráli. No byli...

0: A trubka, nebo klávesy?
1: Hele, my jsme tam tenkrát hráli, no byly dvě kytary, ale my jsme tam tenkrát hráli, no byly dvě kytary, bas, my jsme tam tenkrát hráli, no byly dvě kytary, basa, hrali, no byly dvě kytary, basa, bicí,
2: klávesy,
1: byly dvě kytary, basa, bicí,
2: klávesy,
1: kytary, basa, bicí,
2: klávesy,
1: klávesy, basa, bicí,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesa, bicí,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesy bicí,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesy druhý,
2: klávesy,
1: klávesy jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje
1: klávesy jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo.
1: Klávesy jedny, klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo.
1: Klávesy druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
1: Druhý, a ještě jsme měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
1: Měli zpěváka.
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
1: Jo, jo, jo. No tak jsme hráli...
0: Dvoje klávesy, jo. Čověče.
1: Jo, jo, jo. No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme...
0: Jo, čověče.
1: Jo, jo, jo. No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli... Tak...
0: Čověče.
1: Jo, jo, jo. No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli...
0: Čověče.
1: Jo, jo, jo. No tak jsme hráli ty zábavky, že jo, tak jsme museli tak jako, aby jsme mohli tak jako, aby jsme mohli hrát i ani co to bylo, Erager nebo co tenkrát, to, jako, aby jsme mohli hrát i ani co to bylo, Erager nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: Jo, až takhle,
1: jo. No jo, ani co to bylo, Erager nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: Jo, až takhle,
1: jo. No jo, co to bylo, Erager nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: Jo, až takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba nebo co tenkrát, to fungovalo.
0: Jo, až takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba až po krát, to fungovalo.
0: No až takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba až po to fungovalo.
0: No až takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali.
0: Takhle, jo.
1: No jo, jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno. Jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno. Jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
0: No, změny...
1: Turba až po takovýhle kapely, jsme to probírali všechno.
0: No, změny v sestavě jsme...
1: Chvíle kapely, jsme to probírali všechno.
0: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich...
1: Jsme to probírali všechno.
0: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo
1: jich... všechno.
0: No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... No, změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak... Změny v sestavě jsme probrali, bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval? Jsme probrali, bylo jich hodně, nebo málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch? Bylo jich hodně, nebo málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 35 a 30 let, co fungujete?
1: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost.
0: 30 let, co fungujete?
1: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako. No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
0: Jo.
1: Že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
0: Jo.
1: Já si myslím, proto kapelu jich bylo až dost, jako.
0: Jo.
1: Já si myslím, proto možná dost, jako.
0: Jo.
1: Já si myslím, proto možná ta kapela by měla...
0: Jo.
1: Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takový... Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje. Proto možná ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně možná ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého. Kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vy celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme tam počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě vyvíjet se.

0: No, my jsme tam prostě jednu chvíli jsme měli hráli jsme i jiný žánr trošku, než hrajeme teď. No, protože jsme
1: Pokud neděláme nový song.

0: 2019.
1: No vidíš.
2: No. Pokud neděláme nový songy teda.
0: 2019.
1: No vidíš.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No dan.
1: No vidíš.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No dám ty třenice.
1: No vidíš.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No dám ty třenice trošku so.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No, tam ty třenice trošku jsou.
2: A... trošku to.
0: Také. No, tam ty třenice trošku jsou.
2: A... trošku to. Tak.
0: No, tam ty třenice trošku jsou.
2: A... trošku to.
0: Tak jako už jsme tak. No, tam ty třenice trošku jsou.
2: A... trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme. Tam ty třenice trošku jsou.
2: A... trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, takže jako už jsme taky ve věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak. Na věku, že jo, takže nejsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
3: na. Pojďme si připomenout.
0: Jsme žádný pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
3: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme...
0: pitomce, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
3: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili.
0: Co se hned rozcházeli, že jo. Tak,
3: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili.
0: Že jo. Tak,
3: na. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál, se jmenuje rok 2000. No. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili, co bude dál, se jmenuje rok, který jsme mluvili, co bude dál, se jmenuje rok 2020, je to tak? Co bude dál, se jmenuje rok 2020, je to tak? Asi. A se jmenuje rok 2020, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje 2020, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje, je to tak? Asi. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se... Pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme. Z něho píseň, která se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady se jmenuje Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a Madeira, aby naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
3: Věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
3: Tak jdeme na ní. Vůbec, o čem se tady bavíme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
3: Tak jdeme na ní. Víme a koho že to tady ve studiu máme.
0: Dobře.
3: Tak jdeme na ní. To tady ve studiu máme.
0: Dobře.
3: Tak jdeme na ní. Máme.
0: Dobře.
3: Tak jdeme na ní. Tak jdeme na ní.

0: Let jako pauzu, nebo fakt jedete těch 34 let, jako? U těch let jako pauzu, nebo fakt jedete těch 34 let, jako? Fakt, jo. Jako pauzu, nebo fakt jedete těch 34 let, jako? Fakt, jo, do plnejch, jo. Jedete těch 34 let, jako? Fakt, jo, do plnejch, jo.
1: Pořád.
2: Futliga, no. Futliga, no.
0: A co manželky?
1: Některý odešli, jiný...
0: A co manželky?
1: Některý odešli, jiný přišli.
0: Co manželky?
1: Některý odešli, jiný přišli. Některý odešli, jiný přišli. No,
0: ale
1: jiný přišli. No,
0: ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává. No,
0: ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Ale kapela zůstává.
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je...
2: Ještě klasika, no.
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celý...
1: Kapela zůstává.
0: Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých 30...
1: Zůstává.
0: Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých... Tak to je dobrý teda. Takže jste pořád funkční celých 34 let, teda když to, to počítám. No. Tak to je dobrý teda, takže jste pořád funkční celých 34 let, teda když to, to počítám dobře. Takže jste pořád funkční celých 34 let, teda když to, to počítám dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života. Funkční celých 34 let, teda když to, to počítám dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus 34 let, teda když to, to počítám dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda, teda když to, to počítám dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně dlouho.
0: A měli jste...
1: No,
0: dobře.
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně dlouho.
0: A měli...
1: No.
0: Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně dlouho.
0: A měli... Měnili jste v průběhu let... Vlastně to už je kus života teda.
1: No je to strašně dlouho.
0: A měli... Měnili jste v průběhu let teda...
1: No je to strašně dlouho.
0: A měli... Měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako...
1: Je to strašně dlouho.
0: A měli... Měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete... A měli... Měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete... My jsme teďkon... Měnili jste v průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete... My jsme teďkon slyšeli písničku... V průběhu let třeba ten hudební styl, nebo fakt jako jedete... My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že... Nebo fakt jako jedete... My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější. My jsme teďkon slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc z vašeho repertoáru. No. Slyšeli písničku Madeira, vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc z vašeho repertoáru. Vy jste říkali, že to je taková jako popovější věc z vašeho repertoáru.
1: No. No, no, no.
0: Tak jak to jako probíhali, že to je taková jako popovější věc z vašeho repertoáru.
1: No. No, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo, taková jako popovější věc z vašeho repertoáru.
1: No, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo věc z vašeho repertoáru,
1: no, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo, měnili jste ten styl nebo repertoáru,
1: no, no, no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo, měnili jste ten styl nebo je to všechno v tomhle duchu,
1: no, no.
0: Tak jak to jako probíhalo, měnili jste ten styl nebo je to všechno v tomhle duchu, jak to jako probíhalo, měnili jste ten styl nebo je to všechno v tomhle duchu,
1: ne,
0: probíhalo, měnili jste ten styl nebo je to všechno v tomhle duchu,
1: ne, my se pořád snažíme dělat tu...
0: Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku.
0: Měnili jste ten styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku.
0: Styl, nebo je to všechno v tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla...
0: V tomhle duchu?
1: Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně pra... Ne, my se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně pra... Původně se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla... Původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na mě dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rockový muziky, původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rockový muziky a prapůvodně tenkrát, že teda je to na té bázi rockový muziky a snažíme se tu tenkrát, že teda je to na té bázi rockový muziky a snažíme, že teda je to na té bázi rockové muziky a snažíme se tu muziku rock na té bázi rockové muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet samozřejmě a snažíme se tu muziku rockovou trošku ještě víc rozvíjet samozřejmě se tu muziku

0: rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože rockovou trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako trošku ještě víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých mašin, víc rozvíjet, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých, samozřejmě tady Honza, jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, tak jako protože je blázen do těch všelijakých mašinek a tak, takže ten tak, takže ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo. Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
1: Si hrál taky ty moderní prvky.
0: Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
1: Si hrál taky ty moderní prvky do toho.
0: Muziku jako se snaží nabušit, jo.
1: Si hrál taky ty moderní prvky do toho.
0: A Madeira, to jsme tenkrát vlastně, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu. A tak jsme říkali, hele, protože to jsme ještě dělali u Dana Škráška ve studiu, a tak jsme říkali, hele, máme to tam vůbec dát, nemáme to dávat. A on říká, hele, to je super.
2: Si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba.

0: Nicméně, že si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek, teda vaši novou tvorbu z připravovaného alba?
1: Ještě vylisování potom 30 papírů.

0: papíru.
1: No, takže jsme říkali to. Takže
0: ještě vylisování potom, 30 papíru.
1: No, takže jsme říkali to jako
0: nedání potom, 30 papíru.
1: No, takže jsme říkali to jako nedáme, no, pak jsme nějak.
0: 30 papíru.
1: No, takže jsme říkali to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili. No, takže jsme říkali to jako nedáme, no, pak jsme nějak našetřili. No, někdo nám možná něco přili. No, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím.
0: Nějakej sponzor.
1: No, někdo nám možná něco půjčil někde, nevím.
0: Nějakej sponzor.
1: No, no, takže Vesla... možná něco půjčil někde, nevím.
0: Nějakej sponzor.
1: No, no, takže
0: slabých
1: půjčil někde, nevím.
0: Nějakej sponzor.
1: No, no, takže
0: ve slabý chvilce.
1: Přesně, nevím.
0: Nějakej sponzor.
1: No, no, takže
0: ve slabý chvilce.
1: Přesně.
2: Zostal fan.
0: Sponzor.
1: No, no. Takže
0: ve slabý chvilce.
1: Přesně.
2: Zřad fanoušku.
1: No, jsme to. Takže
0: ve slabý chvilce.
1: Přesně.
2: Zřad fanoušku.
1: No, jsme vždycky jako
0: ve slabý chvilce.
1: Přesně.
2: Zřad fanoušku.
1: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil. Přesně.
2: Zřad fanoušku.
1: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
2: Zřad fanoušku.
1: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
0: To známe všichni.
2: Zřad fanoušku.
1: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
0: To známe všichni.
1: No, jsme vždycky jako ožrali a on nám něco slíbil.
0: To známe všichni. No. Pak si říkal, Ježíš.
1: Jako ožrali a on nám něco slíbil.
0: To známe všichni. No. Pak si říkal, Ježíš Maria, na to jsem to dal prachy.
1: No, přesně. Jako...
0: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no, ale...
1: Přesně. Jako...
0: To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no, ale... Když... To jsou taky ty investice, co se nikdy nevrátí, no, ale... Když se bavíme teda o investice, co se nikdy nevrátí, no, ale... Když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě vrátí, no, ale... Když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom podfu. Když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se. Když se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se jako se. Se bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se. Bavíme teda o těch deskách, vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert. Vy je ještě třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom třeba máte v tom portfoliu, daj se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom v portfoliu, daj se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, daj se jako sehnat třeba, když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba když přijdou lidi na koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout koncert, že si je můžou koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně.
0: Koupit, nebo už jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už
0: jenom spíš někde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už
0: kde stáhnout na Spotify, třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už prostě nemáme nic.
0: Spotify třeba poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už prostě nemáme nic.
0: Poslechnout, nebo jak to máte?
1: Přesně tak. My už prostě nemáme nic. My už nemáme,
0: to máte.
1: Přesně tak. My už prostě nemáme nic. My už nemáme ani z těch posledních nic. My už nemáme ani z těch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali. Nemáme ani z těch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili, což za což jsme strašně rádi, jo. My jsme to všecko vyflákali. Všichni si to koupili, což za což jsme strašně rádi, jo, protože to sklákali. Všichni si to koupili, což za což jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý. Všichni si to koupili, což za což jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš. Koupili, což za což jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš. Což za což jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš.
2: Ale asi to poslední CDčko si necháme.
1: Strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš.
2: Asi to poslední CDčko si necháme ještě trošku namnožit.
1: Protože je to skvělý, když to vyprodáš. Ale
2: asi to poslední CDčko si necháme ještě trošku namnožit.
1: Skvělý, když to vyprodáš,
2: ale... Asi to poslední CDčko si necháme ještě trošku namnožit, myslím.
1: No,
2: asi to poslední CDčko si necháme ještě trošku namnožit, myslím.
1: No, budeme asi muset, no.
2: A co na vinilu? CDčko si necháme ještě trošku namnožit, myslím.
1: No, budeme asi muset, no.
0: A co na vinilu, jako ne?
2: Ještě trošku namnožit, myslím.
1: No, budeme asi muset, no.
0: A co na vinilu, jako ne?
1: Ale já...
2: Myslím.
1: No, budeme asi muset, no.
0: A co na vinilu, jako ne?
1: Ale budeme asi muset, no.
0: A co na vinilu, jako ne?
1: Ale já jsem...
0: To je teď populární. A co na vinilu, jako ne?

0: Hviezdný host. Hviezdný host Rock Rádia.
1: Dneska se bavíme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy.
2: Měli jste někdy v průběhu těch let jako pauzu nebo fakt jdete těch 34 let jako?

0: Ale já no, jsem...
1: To je hezká věc, to je hezká, populárně to je hezká věc.
2: Na vinilu, jako ne?
0: Ale já no, jsem...
1: To je hezká věc, to je hezká, populárně. Ne?
0: Ale já no, jsem...
1: To je hezká věc, to je hezká, populárně, to je hezká věc, no ale na to...
0: Ale já jsem...
2: To je teď populární
1: hodně. To je hezká, populárně, to je hezká věc, no ale na to...
2: Když jako chcete do lis, to je teď populární hodně.
1: To je hezká, populárně, to je hezká věc, no ale na to...
2: Když jako chcete do lis, víš, tak...
1: To je hezká, populárně, to je hezká věc, no ale na to...
2: Když jako chcete do lis, víš, tak...
1: To zatím... Populárně, to je hezká věc, no ale na to...
2: Když jako chcete do lis, víš, tak...
1: To zatím nikdo nehodil na stůl teda tohle, ale na to...
2: Když jako chcete do lis, víš, tak...
1: To zatím nikdo nehodil na stůl teda tohle, no.
2: Když jako chcete do lis, víš, tak...
1: To zatím nikdo nehodil na stůl teda tohle, no.
0: Já jsem na tím... Já na tím...
2: Víš, tak
1: to zatím nikdo nehodil na stůl teda tohle, no.
0: Já jsem nad tím, já nad tím přemýšlel jen tak jako sám.
1: Teda tohle, no.
0: Já nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to... Já jsem nad tím, já nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to... Já nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to šikni teď, nebo tak... Já nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to šikni teď, nebo tak jako ne všichni, ale... Jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to šikni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají. Jako tajně jsem si říkal, ty oni to šikni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají šikni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily, všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily udělat, no.
1: Jaký singlik třeba.
0: To dělají, že si nechávají ty vinily udělat, no.
1: Jaký singlik třeba.
0: Ty bláho, no já nevím, no, ona to ty vinily udělat, no.
1: Jaký singlik třeba.
0: Ty bláho, no já nevím, no, ona to no.
1: Jaký singlik třeba.
0: Ty bláho, no já nevím, no, ona to je jako raketa asi, že jo, no, tak ne. Bláho, no já nevím, no, ona to je jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte...
0: No, ona to je jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne?
0: Jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda...
0: Asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich...
0: No, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta tak. Ještě jen tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta tak. Ještě jen jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta tak. Ještě je nebo není?
0: Přesně. No a to už je.
2: Ale aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta tak. Ještě je nebo není?
0: Přesně.
2: Z nějakých těch vašich desek. A ta tak. Ještě je nebo není?
0: Přesně. No a to už je taky pryč.
2: Taky
0: přesně. No a to už je taky pryč.
2: Taky pryč, no, tak co se tady bude?
0: No, no, my jsme právě, protože ty... A to už je taky pryč.
2: Taky pryč, no, tak co se tady bude?
0: No, no, my jsme právě, protože ty...
2: Co s váma tady?
0: No.
2: Taky pryč, no, tak co se tady bude?
0: No, no, my jsme právě, protože ty...
2: Co s váma tady?
0: No,
1: my jsme
0: ty starý desky, protože ty nebyly už leta, že jo? My jsme ty starý desky, protože ty nebyly už leta, že jo? Ale my jsme ty starý desky, protože ty nebyly už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozmyslí desky, protože ty nebyly už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpou, protože ty nebyly už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde roz... leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo neta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, fanoušci postupně, jak si to někde pouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili do postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rok, si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte pouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte jo, tyhle, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte jo, tyhle, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte jo, tyhle, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte jo, tyhle, nemáme, no tak jediný, co rokový děti, máte ruletu, máte jo, tyhle, nemáme, no tak jediný, co máte ruletu, máte jo, tyhle ty. Nemáme, no tak jediný, co kde já mám všechny, máte jo, tyhle ty. Nemáme, no tak jediný, co kde já mám všechny, teda. Nemáme, no tak jediný, co kde já mám všechny, teda. Takže jsem... Nemáme, no tak jediný, co kde já mám všechny, teda. Takže jsem... Máme, no tak jediný, co kde já mám všechny, teda. Takže jsem pak se... Jediný, co kde já mám všechny, teda. Takže jsem pak se... Jo, jsme se dohodli.

0: Takže jsem pak se, že jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa, jako že jsem pak se, že jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako bestovku, no a se, že jo, jsme se dohodli, uděláme výběr ze všech a pošlem to do světa jako bestovku, no a pošlem to do světa jako bestovku, no ať mají aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na Aukro. Já...
0: Jako bestovku, no ať mají aspoň něco, no.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na Aukro. Já ty dvě disky,
0: no ať tak... mají aspoň něco. No.
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na Aukro, já ty dvě disky doma mám.
0: Co no?
1: Je dobrý to, že už to není, já to hodím odpoledne na Aukro, já ty dvě disky doma mám. A to mi to, že už to není, já to hodím odpoledne na Aukro, já ty dvě disky doma mám. A to mi se dalo dobře vidělat. Hodím odpoledne na Aukro, já ty dvě disky doma mám. A to mi se Aukro, já ty dvě disky doma mám. A to mi se dalo dobře vidělat.
0: No,
1: dvě disky doma mám. A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No.
1: A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No.
1: A to mi se dalo dobře vydělat.
0: No.
2: To
1: mi se dalo dobře vydělat.
0: No.
2: To
1: pokud se najde nějaký skalní panda, který dělat.
0: No.
2: To
1: pokud se najde nějaký skalní panda, který
0: no.
2: To
1: pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak
2: dobrý.
1: Pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Pokud se najde nějaký skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven, skalní panda, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, který by to chtěl, tak dobrý. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky. Dobrý. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří, má.
1: Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří, má za tři.
1: Za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 max.
1: Zpátky.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 max.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500 při nákupu.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
3: Má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu.
3: Za tři.
4: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 100 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme
4: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned.
4: Pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupí.
4: Jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme. Jo. Června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké. Dnes nakoupíme. Koupíme?
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
3: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
3: Hausbrand ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
3: Hausbrand něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
3: Hausbrand navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si.
5: Signora.
6: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Sloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku.
0: Housebrandkáva.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u
0: CZ.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika. Vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku zate u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12 Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohem s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantním hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Víny elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národní plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národního 26,90 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20. Budvar Výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. čepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland.
2: Toto vysílání je
1: 90 až do 23. června Kaufland.
2: Toto vysílání je přísně
1: tajné. Do 23. června Kaufland.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: 23. června Kaufland.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Června Kaufland.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent.
2: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaš přísně tajné.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se
3: hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout.
3: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout.
3: S povolením srovnávat.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout.
3: Bude pořádně srovnatat.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout.
3: Bude pořádně srovnat pojištění auta.
2: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout.
3: Bude pořádně srovnat pojištění auta.
2: Stačí za
3: přijmout.
2: Bude pořádně srovnat pojištění auta.
3: Stačí zadat SPZ na klik CZ.
2: Pořádně srovnat pojištění auta.
3: Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru auta.
2: Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru.
3: Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně.
2: Z na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně.
3: Klik
2: a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně.
3: Klik CZ.
2: Agent spou ušetřit v průměru 6000 ročně.
3: Klik CZ.
2: Agent spou 6000 ročně.
3: Klik CZ.
2: Agent s povolením srovnávat.
3: Ročně.
2: Klik CZ.
3: Agent s povolením srovnávat.
2: Klik CZ.
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně po kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně po koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žád. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žád. Víkeci v Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žád. Víkeci funkční věc, lousy vůně pod

isporek, žádný keci, funkční věci. A NGR vůně pod isporek, žádný keci, funkční věci. A NGR i pod isporek, žádný keci, funkční věci. A NGR i pek, žádný keci, funkční věci. A NGR i be keci, funkční věci. A NGR i be a rdese teší věci. A NGR i be a rdese tečka c. A NGR i be a rdese tečka cz. BRDS.cz Všem BRDS.cz Všem pro BRDS.cz Všem pro BRDS.cz Všem pro BRDS.cz Všem pro BRDS.cz Všem pro BRDS.cz

0: auto. Oktávka o 120 tisíc korun lev.
1: Vyplatí.
0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To 20 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. S levou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct 5 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivní.
3: Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: By?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší.
2: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče
2: s fůrou exkluzivních slev.
4: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AE exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou. Nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou a lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Ke spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: Oje.
4: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: Oje.
4: Nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: Oje mazec.
4: Datart. Opravdový. Pořídíte se slevou až 20%.
3: Oje mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista. 20%.
3: Oje mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Cent. Oje mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda.
3: Mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda.
4: Profi elektrospecialista.
5: Profi voda. S tou se nemusí.
4: Specialista.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: ProBagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Pohodlné.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v
0: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto.

Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Kvalitní.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané studny na
1: klíč.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10 let. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Radio.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Radio.
0: Profivoda.cz.
2: Rock Radio.
0: Profivoda.cz.

od rána do večer Dio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz.

0: oba, co se týká třeba té textové náplně. Má to nějaký spoj? Jako... Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba té textové náplně? Má to nějaký spojení s evolucí? Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba té textové náplně? Má to nějaký spojení s evolucí?
1: No.
0: Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba té textové náplně? Má to nějaký spojení s evolucí? Co se týká třeba té textové náplně? Má to nějaký spojení s evolucí?
1: No, vlastně
0: textové náplně má to nějaký spojení s evolucí?
1: No, vlastně celý
0: má to nějaký spojení s evolucí?
1: No, vlastně celý to album...
0: Není s evolucí?
1: No, vlastně celý to album, který jsme teď připravili... No, vlastně celý to album, který jsme teď připravili... No, vlastně celý to album, který jsme teď připravili a... Vlastně celý to album, který jsme teď připravili a půjde do světa, který jsme teď připravili a půjde do světa, tak je tvořený vlastně, je to nějak dovili a půjde do světa, tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm, půjde do světa, tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj, tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj, tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely. V těch vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely. V těch písničkách, jo. Je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely. V těch písničkách, jo. Nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely. V těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě nějaký vývoj té kapely v těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě vývoj té kapely v těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký v těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých raných let. Tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých raných let. Máme rádi, děláme ji od svých raných let až do dneska a děláme ji od svých raných let až do dneska a pořád od svých raných let až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí raných let až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no prostě tak až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no prostě takový dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no prostě takový přirozený a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no prostě takový přirozený, no prostě taková evoluce, no.
0: Kolik je tam písní na tom albu?
1: Evoluce, no.
0: Kolik je tam písní na tom albu?
1: Bude tam 10 songů. Samozřejmě. No.
0: Kolik je tam písní na tom albu?
1: Bude tam 10 songů. Samozřejmě 5.
0: Kolik je tam písní na tom albu?
1: Bude tam 10 songů. Samozřejmě 5 už
0: na tom albu.
1: Bude tam 10 songů. Samozřejmě 5 už jako je venku. Bude tam 10 songů. Samozřejmě 5 už jako je venku songů. Samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
0: to
1: slyšeli.
0: Nevíme.
1: No, samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
0: to
1: slyšeli.
0: Nevíme.
1: 5 už jako je venku, to už posluchači asi
0: to
1: slyšeli.
0: Nevíme.
1: No.
0: Fakt?
1: No. Jako je venku, to už posluchači asi
0: to
1: slyšeli.
0: Nevíme.
1: No.
0: Fakt? No. Já znám jenom vyměřený.
1: Posluchači asi
0: to
1: slyšeli.
0: Nevíme.
1: No.
0: Fakt? Já znám jenom vyměřený čas.
1: No jo, no tak protože to hrajem.
0: Nevíme.
1: No.
0: Fakt? Já znám jenom vyměřený čas.
1: No jo, no tak protože to hrajem. My jsme ty no.
0: Fakt? Já znám jenom vyměřený čas.
1: No jo, no tak protože to hrajem. My jsme ty proto jak jsem říkal. No tak protože to hrajem. My jsme ty proto jak jsem říkal. My nikdy neděláme to hrajem. My jsme ty proto jak jsem říkal. My nikdy neděláme ty věci tak, to jak jsem říkal. My nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme děláme ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
0: jako
1: single, tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
0: jako
1: single. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
0: jako
1: single.
0: Jako na koncertech to hrajete.
1: No,
0: jo, já myslel, že...
1: Chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
0: jako

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Sevens. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Sevens, mladí Boleslavi, konkrétně Honza a Tomáš. Tak, my se dostáváme... Máme tady přece vyměřený čas, který se našim posluchačům líbí, to můžu říct.
2: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkujte, že vám dávají zpětnou vazbu v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
2: Ano.
1: Jaký bude obsah toho alba, co se týká, nebo jaký bude obsah toho alba?

0: single. Na koncertech to hrajete.
1: No,
0: já myslel, že je to natočený.
1: Ne, písničky. Tak uděláme písničku,
0: jako
1: single.
0: Jako na koncertech to hrajete.
1: No,
0: já myslel, že je to natočený.
1: Ne,
0: tak to jo.
1: Uděláme písničku,
0: jako
1: single.
0: Jako na koncertech to hrajete.
1: No,
0: já myslel, že je to natočený.
1: Ne,
0: tak to jo.
1: Ne,
0: jako single. Na koncertech to hrajete.
1: No,
0: já myslel, že je to natočený.
1: Ne,
0: tak to jo.
1: Ne,
0: na koncertech to hrajete.
1: No,
0: já myslel, že je to natočený.
1: Ne,
0: tak to jo.
1: Ne,
0: jsem doma, dobrý. Já myslel, že je to natočený.
1: Ne,
0: tak to jo.
1: Ne,
0: jsem doma, dobrý.
1: Jo, tak to se omlouvám.
0: Ne, tak to jo.
1: Ne,
0: jsem doma, dobrý.
1: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
0: Ne, tak to jo.
1: Ne,
0: jsem doma, dobrý.
1: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
0: Ne, jsem doma, dobrý.
1: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
0: Ne, jasný, pohodě.
1: Ne, jakože.
0: Dobrý.
1: Jo, tak to se omlouvám, to jsem.
0: Ne, jasný, pohodě.
1: Ne, jakože hrajem, no, protože omlouvám, to jsem.
0: Ne, jasný, pohodě.
1: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby.
0: Ne, jasný, pohodě.
1: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby.
0: Ne, jasný, pohodě.
1: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí. Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na. Chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí a mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového. No, tak pořád ty lidi, kteří na nás chodí a mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového. No, tak. Takže jsme postupně, který na nás chodí a mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového. No, tak, takže jsme postupně schodě a mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco nového. No, tak, takže jsme postupně rádi, aby jsme jim zazdali něco nového. No, tak, takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně, aby jsme jim zazdali něco nového. No, tak, takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně už pětýho. No, tak, takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně. Takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně už pět songů, jo, ale pět má pustili do světa vlastně už pět songů, jo, ale pět máme furt jako utajených vlastně už pět songů, jo, ale pět máme furt jako utajených už pět songů, jo, ale pět máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý 10 songů, jo, ale pět máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude, jo, ale pět máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí. Pět máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí, jako utajených, který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí, no a který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí, no a. A budem se teď vyjdou na té desce, takže tam bude komplet 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Takže tam bude komplet 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude komplet 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Protože nám se líbí 10 věcí. No a budem se těšit, že se bude líbit. Protože nám se líbí ta deska. A budem se těšit, že se bude líbit. Protože nám se líbí ta deska. No, myslím si, že se to vyvedlo.
2: Jak jsi to pochválil?
1: Se bude líbit. Protože nám se líbí ta deska. No, myslím si, že se to vyvedlo.
2: Jak jsi to pochválil?
1: No, nám se líbí ta deska. No, myslím si, že se to vyvedlo.
2: Jak jsi to pochválil?
1: No, já si to rád pochválím ta deska. No, myslím si, že se to vyvedlo.
2: Jak jsi to pochválil?
1: No, já si to rád. Myslím si, že se to vyvedlo.
2: Jak jsi to pochválil?
1: No, já si to rád pochválím. No, já si to rád pochválím.
0: Ale
1: je to
0: jak,
1: tvoje práce taky, že?
0: Jak třeba právě reagují lidi?
1: Si to rád pochválím.
0: Ale
1: je to tvoje práce taky, že?
0: Jak třeba právě reagují?
1: Ale je to tvoje práce taky, že?
0: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas?
1: Ale je to tvoje práce taky, že?
0: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají?
1: Se taky, že?
0: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rock Rádia? Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba uznají z éteru Rock Rádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagujou na těch koncertech.
2: Lidi tu zpívají, no.
0: Fakt, jo. Třeba ty lidi jako na to reagujou na těch koncertech.
2: Lidi tu zpívají, no.
0: Fakt, jo. Pomohli.
1: No, určitě.
2: Moc za to děkujeme.
1: Se vás muzikanti musíte do rádia. Určitě.
2: Moc za to děkujeme.
1: Se vás muzikanti musíte do rádia.
2: Moc za to děkujeme.
1: Se vás muzikanti musíte do rádia. Nejdřív, jo.
2: Děkujeme.
1: Se vás muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
0: A prosím tě, tam...
1: Se vás muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
0: A prosím tě, tam...
1: Se vás muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
0: A prosím tě, tam...
1: Samozřejmě musíte do rádia nejdřív, jo.
0: A prosím tě, tam samozřejmě... Jsou tam cítit jako...
1: Nejdřív, jo.
0: A prosím tě, tam samozřejmě... Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní. A prosím tě...

0: Tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno.
1: Vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne. Já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio, co mě napadne, jo. A hned to zpracuju.
0: Musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. A ten styl jako od toho posledního alba vlastně, co bude dál, a i teď ta nová.
2: Pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia,

0: Tak si teď, kud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát.
1: Jsme rádi.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Dneský host Rock Rádia.
1: Dneska si povíme
0: Rock Rádia.
1: Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslav. Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Dneska si povídáme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Tohle byla píseň Vyměřenej čas, která je z novýho připravovaného alba Evoluce. Vyměřenej čas, která je z novýho připravovaného alba Evoluce, který ještě není hotový, chlapci. Jak to je s váma? Jsme spolu mluvili před dvouma měsícema, že už si budeme hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáš, hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem
1: desky, no tak budeme, ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil.
1: Ale že už bude venku, si říkal Tomáši. Jo.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. To mám čtvrtorku hotový.
2: Přesně.
3: Já jsem svoje splnil. To mám čtvrtorku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu.
3: Já jsem svoje splnil. To mám čtvrtorku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo
3: splnil. To mám čtvrtorku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo ne, no.
3: To mám čtvrtorku hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo ne, no tak, protože
3: hotový.
2: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo ne, no tak, protože my jsme vlastně to chtěli mít v březnu, nebo ne, no tak, protože my jsme vlastně všecko máme hotový, všecko se nabralo se zpěvy, muzika se udělala.
1: Nechceme jmenovat,
2: Martin Holander teda musím prozradit,
1: nechceme jmenovat,
2: no,
1: ale to

0: on.
1: Nechcem prozradit, teda musím prozradit,
0: že... Nechceme jmenovat, no, ale je to on.
1: Nechcem prozradit, ale musím prozradit,
0: že... Nechceme jmenovat, no, ale je to on.
1: Nechcem prozradit, ale je to Martin. No, radit,
0: nechceme jmenovat,
1: no,
0: ale je to on.
1: Nechcem prozradit, ale je to Martin. No a... Ale, no,
0: je to on.
1: Nechcem prozradit, ale je to Martin. No a... Ale on... Nechcem prozradit, ale je to Martin. No a... Ale on je prostě úžasný, ale je to Martin. No a... Ale on je prostě úžasný.
0: Teď nám... vám to nedodá. Ne.
1: No a... Ale on je prostě úžasný.
0: Teď
1: nám...
0: vám to nedodá. Ne.
1: Ale on je prostě úžasný.
0: Teď nám... vám to nedodá. Ne. Do prosince.
1: No, nám se... Ale on je prostě úžasný.
0: Teď
1: nám...
0: vám to nedodá. Ne. Do prosince.
1: No, nám se strašně... Prostě úžasný.
0: Teď
1: nám...
0: vám to nedodá. Ne. Do prosince.
1: No, nám se strašně líbí, jak...
0: Teď
1: nám...
0: vám to nedodá. Ne. Do prosince.
1: No. Nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho...
0: Dodání do prosince.
1: No, nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane.
0: No,
1: nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane, vykřičet. Nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane, vykřesat. Mě líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane, vykřesat takový zvuk, jaký on umí prostě z toho, co dostane, vykřesat takový zvuk, jaký prostě z toho, co dostane, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba dostane, vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba byl zrovna v ten vyměřený čas. Zrovna v ten vyměřený čas. No, prostě bomba. Takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli to Holimu, ale on je tak chudák zasekanej, že toho má tolik a prostě tak chudák zasekanej, že toho má tolik a prostě nestíhá, no, zasekanej, že toho má tolik a prostě nestíhá, no,
0: dobře,
1: sorry.
0: Ale tak,
1: prostě nestíhá, no,
0: dobře,
1: sorry.
0: Ale tak přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude venku ta deska? Přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude venku ta deska?
1: Tak prosím, Martine...
0: Přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude venku ta deska?
1: Tak prosím, Martine, jestli posloucháš...
0: ...omlouvat a řekneme teda kdy. No. Kdy bude venku ta deska?
1: Tak prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to
0: prosím.
1: Bude.
0: Kdy. No. Kdy bude venku ta deska?
1: Tak prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to
2: prosím,
1: bude.
2: Prosím, řekni kdy.
0: Kdy bude venku ta deska?
1: Tak prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to
2: prosím,
1: bude.
2: Prosím, prosím, řekni
0: ta deska.
1: Tak prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to
2: prosím,
1: bude.
2: Prosím, prosím, řekni kdy.
1: Prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to
2: prosím,
1: bude.
2: Prosím, prosím, řekni kdy.
1: Jako, no mělo to být do konce června od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata. No mělo to být do konce června od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli do konce června od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli od něj zpracovaný. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou, půlka červencený. No samozřejmě Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou, půlka července, by jsme to mohli mít na stánku. Fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou, půlka července, by jsme to mohli mít na stánku. No tak jsme řekli, než to vylisujou, půlka července, by jsme to mohli mít na stánku. No tak no, tak, než to vylisujou, půlka července, by jsme to mohli mít na stánku, no, tak, no,
0: hele,
1: takhle by se nám
0: teda...
1: to líbilo. Jo, půlka července by jsme to mohli mít na stánku, no, tak, no,
0: hele,
1: takhle by se nám
0: teda...
1: to líbilo. By jsme to mohli mít na stánku, no, tak, no,
0: hele,
1: takhle by se nám
0: teda...
1: to líbilo.
0: Posluchači a fanoušci, kromě...
1: Na stánku, no, tak, no,
0: hele,
1: takhle by se nám
0: teda...
1: to líbilo.
0: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že jí slyší...
1: No, tak, no,
0: hele,
1: takhle by se nám
0: teda...
1: to líbilo.
0: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že jí slyší na rok...
1: Takhle by se nám to líbilo.
0: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že jí slyší na rok rádiu tuhle píseň.
1: Líbilo.
0: Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rock Rádiu, tuhle píseň můžou poslechnout. Posluchači a fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rock Rádiu, tuhle píseň můžou poslechnout. Fanoušci, kromě toho, že ji slyší na Rock Rádiu, tuhle píseň můžou poslechnout.
1: No tak...
0: ...že ji slyší na Rock Rádiu, tuhle píseň můžou poslechnout.
1: No tak na všech našich, tak na všech našich akcích samozřejmě, hrajeme ji živě. No, ty nový za našich akcích, samozřejmě, hrajeme ji živě, no, ty nový zatím ještě schováváme, samozřejmě, hrajeme ji živě, no, ty nový zatím ještě schováváme, hrajeme ji živě, no, ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme, hrajeme ji živě, no, ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme. No, ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde. Ty nový zatím ještě schováváme, zatím ještě je nepouštíme a dokud nevyjde deska. Jo, takže vyměřený čas, ano, na koncertech,

0: Na Spotify třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
1: Jo, nejčas ano, na koncertech.
0: Na Spotify třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
1: Jo, tak na koncertech.
0: Na Spotify třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
1: Jo, tak to jsem, ano.
0: Třeba nebo někde, jako máte ji někde danou?
1: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
0: Klip třeba, jako máte ji někde danou?
1: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
0: Klip třeba, YouTube někde danou?
1: Jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
0: Klip třeba, YouTube něco?
1: No jo, tak to jsem, ano, to jsem zapomněl.
0: Klip třeba, YouTube něco?
1: No jo, teď já, to jsem, ano, to jsem zapomněl.
0: Klip třeba, YouTube něco?
1: No jo, teď já bych to mohl. To jsem zapomněl.
0: Klip třeba, YouTube něco.
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak
0: klip třeba, YouTube něco.
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak
0: YouTube něco.
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak
0: hele, já tady nebudu furt.
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak
0: hele, já tady nebudu furt.
1: Teď já bych to mohl vlastně tohle říct. Ne, no tak
0: hele, já tady nebudu furt.
1: Vlastně tohle říct. Ne, no tak
0: hele, já tady nebudu furt.
1: Si to do hrobu naříct. No tak
0: hele, já tady nebudu furt.
1: Si to do hrobu nevemeš, větě. No, no tak
0: hele, já tady nebudu furt.
1: Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně.
0: Nebudu furt.
1: Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak. Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje. Si to do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela. To do hrobu nevemeš, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální, větě. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. No, jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. No, tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj kapela, máme svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify, svoje oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify, oficiální YouTubeové stránky. Jo, máme svůj Spotify, prostě všude stránky. Jo, máme svůj Spotify, prostě všude, všude,
0: takže tam
1: kde
0: si
1: to
0: můžou
1: jde,
0: pustit.
1: Všude, prostě všude, všude,
0: takže tam
1: kde
0: si
1: to
0: můžou
1: jde,
0: pustit.
1: Všude tam to je, tak všude,
0: takže tam
1: kde
0: si
1: to
0: můžou
1: jde,
0: pustit.
1: Všude tam to je, tak tam to najdou a tam
0: můžou
1: jde,
0: pustit.
1: Všude tam to je, tak tam to najdou a tam i choděj ty, všude tam to je, tak tam to najdou a tam i choděj ty lidi, je to vidět i na tý, to je, tak tam to najdou a tam i choděj ty lidi, je to vidět i na tý, tak tam to najdou a tam i choděj ty lidi, je to vidět i na tý, najdou a tam i choděj ty lidi, je to vidět i na tý poslechovosti, kterou a tam i choděj ty lidi, je to vidět i na tý poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná. I choděj ty lidi, je to vidět i na tý poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná. Je to vidět i na tý poslechovosti, kterou tam máme, která je úžasná. Jako jsme za tý, kterou tam máme, která je úžasná. Jako jsme za to rádi. Jsme rádi za to, že nás poslouchají. Úžasná. Jako jsme za to rádi. Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem. Jako jsme za to rádi. Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo.
1: Jsme za to rádi. Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo. Povídáme si s kapelou Sever.
1: Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo. Povídáme si s
1: kapelou, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za chvíli. Dobře, tak jo. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za chvíli, jsme zpátky. Povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte za chvíli, jsme zpátky. S kapelou Seven z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Pomoc.
0: Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Pomoc.
0: Za chvíli jsme zpátky.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat.
0: Zpátky.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika.
2: Dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů.

0: produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom dem a odborné poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom poradenství. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilatory.cz svět vytrání na jednom místě. .cz svět vytrání na jednom místě.
1: Mám barák děravej.
0: Vytrání na jednom místě.
1: Mám barák děravej.
0: Jedno místě.
1: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to post. Mám barák děravej. Mě to post. Barák děravej. Mě to postele fičí. Děravej. Mě to postele fičí. Mě to postele fičí. Postele fičí. Snad známý fičí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Jinak snad známý poradí. Jinak známý poradí. Jinak jsem poradí. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.

0: provozem a skvělým designem. Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smartem. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Rozléta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance...
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na web Dance Heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Naučíme tančit.
1: Awarashar.
3: No to, že seš...
1: Awarashar.
3: No to, že seš mladej projektant...
1: Awarashar.
3: No to, že seš mladej projektant smok...
1: Šar.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektu a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostním absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质。

0: 恤条纹多多，品质保。每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。只需每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人的 T 恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte, drahý značky.
0: 几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte, drahý značky.
0: 信息和银行卡号。
1: Nekupujte, drahý značky. Ani levnky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružné se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadel Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu
4: poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice o letošní klad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice o letošních Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice o letošních prázdninách ve westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 cečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás.
4: Prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám. Váš
4: karty a více informací na www.westernové.městečko.cz
6: Zažijte emoce
4: informací na www.westernové.městečko.cz
6: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací vší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušen. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na
6: dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás
6: na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek
6: 19.2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
7: Románský.
4: OC Letňany.
7: Románský.

0: okna sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší Bet. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné paletě A1 plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro na. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Uvažujete vynikající cenu. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Uvažujete o novém vytápění? Dek.cz. Uvažujete o novém vytápění? Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělá tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem.

Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Host Rock Rádia. Rock Rádia.

0: z kluků mi řekne, hele, ten text je blbej, nebo ta melodie, to bych chtěl, ten text je blbej, nebo ta melodie, to bych chtěl udělat jinak. Já řeknu, to je super, takže já musím jinak. Jo?
1: Já se ještě zeptám.
2: Já se ještě zeptám.
1: Já se ještě zeptám na jednu věc, protože narážím na píseň, kterou si... dáme za chvíli. Máte volný čas mimo kapelu. Jaký máte mimo kapelní aktivity? Sválně, přiznejte se.
2: No, začni.
0: No ty bláho, já... Já rád pěstuju gaučink, jo, hodně teda, takže, ne, já, my třeba s Martinem ještě, s basákem z kapely, jsme teď takový cyklisti, jíme, jako brázdíme krajinu Liberecká, Jablonecká a tak, takže jezdíme, na kole.
2: My, jelikož s ženou máme baráček, no tak jako furt jako kolem baráku, to znáš, jo? Začneš na jednom konci, mám, jezdíme hrady, zámky, jo? To je prostě takový hobby moje, no.
1: Tak super. Láska poslední taková. Kdybyste si mohli vybrat s nějakou kapelou, se kterou byste si chtěli zahrát, ať cizí nebo domácí, jaká by to byla? Jakou, co by pro vás, jak víš, jako třeba fanoušky nebo tak? Já třeba mě nadchlo to, když třeba... Loni jsem moderoval Rockiny festival a hráli tam Olympik, tak to pro mě byla obrovská čest, tak jako, že jsem si je mohl uvést a cítí, nebo já nevím, kde.
2: Takže domácí scéna. Tak...
1: Třeba, nebo cizí, jako z ciziny.
0: Když bych měl já za sebe, mě by se líbilo zahrát si s dvěma kapelama. S jednou jsme hráli, jo, to je Traktor, jo, a pak by se mi líbili Dimitri. Ty styly si říkám, ty by se k sobě hodili, dítě je to takový podobný, takže s těmahle dvouma kapelama já bych teda rád, no.
1: Dimitri teď budou hrát s Five Finger Death Punch, Třeba by vás tam vzali ještě před, jako.
0: Tak do šatny, donést pivo možná.
1: Kluci, tak je, děkuju moc za návštěvu, bylo to super. My samozřejmě přeju, ať se vám povede, se posluchačům, fanouškům líbí, ať si ji užijou. Popisuješ tu svoji situaci. Tak jenom aby posluchači věděli.
0: No to je ten gaučink, no.
2: To je hodně mimo stylu našeho teďko.
0: To bylo trošku, to je taková trošku jiná věc.
1: No ale tak dáme si na takový odlehčení nakonec.
0: Dobře, no tak dejte si dvojku bílý.

0: Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu, krásně nám tady zapršelo teďkon momentálně, ale už je to dobrý, přestalo pršet.
1: Bubinky praskly.
0: Každopádně, kapela Seven dneska ve studiu, my se o novým albu, slyšeli jsme z ní píseň Vyměřený čas. Je tou nahrávkou, kterou jste vydali předtím, tedy rok 2020. Jestli třeba ty, co vás znají z té desky, co bude jinak.
2: Pokračujete dál v tom stylu. Já se nechci ani uhýbat už od toho.
0: No a kdo tam u vás teda píše muziku a texty? Ty?
3: No, přesně, jak jsi to řekl. Honza udělá muziku nějakou, my to teda máme asi možná opačně, nevím, jak to kdo, ale u nás to je Honza prostě připraví nějakou muziku, pošle mi to, já si to pustím a vlastně do té jeho hudba tvořím melodii té písničky a zároveň text.
0: Takže jo, standardní pro
3: mě, když mi pak třeba někdo z nich z kluků mi řekne, hele, ten text je blbej, nebo někdo z nich z kluků mi řekne, hele, ten text je blbej, nebo ta melodie z nich

0: červeného a užijte si tohle song. No.
1: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
0: Ale my taky děkujeme za pozvání.
1: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
0: Ale my taky děkujeme za pozvání.
1: Tak čau. Tak čau.
2: Sedím a zírám potupně do zdi, no nejsem večírků král. Tep mýho srdce je kdyse večírků král. Tep mýho srdce je kdyse spů král. Tep mýho srdce je kdyse spozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. No čemu dřív jsem se smál.

Když dlouho stojím, tak se ani nevím jak dál. Když dlouho stojím, tak se jak dál. Když dlouho stojím, tak se rád sednu. Mám, když dlouho stojím, tak se rád sednu. Mám ještě čas, mám ještě čas, můj oheň nezhasíná. Ještě čas, můj oheň.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Nechceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio jo, a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: To 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz
1: na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz
1: s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za
3: 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
3: ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdko vazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 10 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 5999 korun. Koupíte na Senkorná již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 98 FM.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra?
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.

0: Už na ně chuť má. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Sladší jahody.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalovat.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navnově dostupná. Již od 5

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních školách během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostí životní spokojenosti dětí. Ceny ropy pokračují v poklesu. Je to díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března se stoupila pod $80 za barel. A ještě tenis, český souboj v $50 za barel. A ještě tenis, český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu. A ještě tenis, český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu vyhrála Karolína Plíšková. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2-1 na sety.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešní počasí skoro jasno až polojasno v jeseníkách nebo bez kydech i přehánky, ale jinak by to mělo být bez dánky, ale jinak by to mělo být bez deště s teplotami mezi 24 až 28 stupni Celsia. Pěkný.
1: Ať už prší nebo paří. Rock Radio. Doprava.
2: Skoukneme komplikaci a nehodu, ta se týká Prahy, Kobyliské náměstí. Je tam docela silný provoz a aktuálně se tam řeší i nehoda dvou osobních aut. Tak pokud tu budete projíždět, tak se obrňte trpělivostí, protože vás tam čeká zdržení a taky omezení v provozu. Tak jezděte opatrně a šťastný dojezd přeju.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Dne pokračuje, jezdní hosta máme za sebou, povídali jsme, hráli, ale teď budeme spíš víc hrát. Abyste si taky užili muziky. Dáme si rybičky, Incubus a na začátek tady mám pro vás Rammsteiny. S vámi je Kamil a já vám přeju hezkou středu.

0: No a samozřejmě tam budou i naše slušné holky a taky slušný merch, který si budete moct zakoupit. Jestli máte lístky, tak gratuluju a můžete se těšit na super akci a pokud je nemáte, tak gratuluju a můžete se těšit na super akci a pokud je nemáte a chtěli byste vydat jednoduchým způsobem, stačí, když na e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku svojí. Pošlete fotku svojí party. No a pokud se bude líbit rockrádiovýmu týmu a zaujme tu nejlepší, nejvyšší pozici, tak se může stát, že právě vy dostanete 10 lupenů na Rock in Pardubice a můžete stát, že právě vy dostanete 10 lupenů na Rock in Pardubice a můžete vyrazit svojí partičkou, tak jako třeba do Plzně, do Českých Budějovic, Loket, a kde už jsme vám lístky rozdávali. Tak posílejte, čas máte do zítřka 18.6. do 15. hodiny, pak se to uzavře, no a v pátečním rokovým rozjezdu se dozvíte toho šťastlivce. Fotek přišla spousta, ale to nevím, rokovým rozjezdu se dozvíte toho šťastlivce. Fotek přišla spousta, ale to ne, ta vítězná nemůže teprve přijít.
1: Tvrdou muziku ti chce Herkules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: Tolik Rock in Town a teď už pojďme na další muziku. Iron Maiden, Valda Gang a The Darkness. To je hudba, která nás čeká už za chvíli na Rock Rádiu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Čí ceny? To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Tančí smíchov.
3: Un, dos, tres!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical, Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party, party na terase Smíchov. Více na www.latropicalcz. Více na www.latropical.cz. Auer.
5: Stavebniny Dek přináší megaakce. Tři plus jedna akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam prostě zdarma. Více na Dek.cz.
6: Zavratné megaslevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
8: Potisk dárky, byla CZ.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám.
11: Vstupenky a více informací.

Baba Aurelie a hů na rock rádiu, 10 hodin a 18 minut, to je aktuální čas a já tady mám pro vás jednu na rock rádiu, 10 hodin a 18 minut, to je aktuální čas a já tady mám pro vás jednu pozvánku a 10 hodin a 18 minut, to je aktuální čas a já tady mám pro vás jednu pozvánku a to na začátek víkendu, tedy konkrétně pátek 19. června, kdy v Pardubicích vypukne další zastávka Rockin' Town. Tentokrát tedy Rockin' Pardubice. A vy se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě Rock Radio bude u toho, celým festivalem Olympiku a kytarista, ale jeho vnuk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání.

0: www.vesterve-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-mlčka-m
1: třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
2: Vítám. Vytáhni Jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu. Jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím.
2: Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni Jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtah.
2: Jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
5: Chlapi.
3: Jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně, jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typy dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty. Moderní výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní konstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahukovou svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Tak hoši, rozcvičit, cvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní infohráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro hřištěm je celý svět.

0: 39 minut, to je aktuální čas a pojďme se podívat na náš web rokovýradio.cz. To je aktuální čas a pojďme se podívat na náš web rokovýradio.cz, protože tam samozřejmě probíhá hlasování v našem rokovém referendu u Alp, který já považuji tenhle týden za skvělý, co se na naší domácí scény, a tak trošku bych řekl už i polozapomenutý. I když, no, chci to projít, tak samozřejmě v nabídce je rok 1992 a album eponymní kapely Macbeth, jestli si ji pamatujete, z Aše, ta zazářila písní Galaxy, která je mimochodem na tomhletom albu, tak ta od vás má 27% hlasů. Maťo Ďurinda v roce 1997, tedy zpěvák kapely Tublatanka, vydal svoje solový album, který je taky tak trošku upozaděný a tak trošku zapadlo v těch 90. letech, chystá chvíli nejvíc, protože jste mu dali 42% hlasů. Tak to vypadá, že týhletý desce se konečně dostane pozornosti. No a potom Merlin Dan Horina, kterýho jsme tu nedávno měli na rozhovoru, tak stala jeho prvotina z roku 1992, která taky tehdy tak trošku vyšla už do takový zmatený doby, ale dočkalo se jí před 4 lety, takže si ji můžete pořídit na CD, na LPčku není. A ta má, jak jsem říkal, 30% vašich hlasů. Hlasovat můžete až do soboty odpoledne, kdy se to celý uzavře a od 19 hodin si vítězný album poslechneme. Tak jsem moc zvědavej, která z těchto tří desek to bude.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Hej vy! An.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva.
5: Belabe. Vidíte Albert neporazitelné? Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert 6.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Tunberg. Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 dů.

0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na...
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz a www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Čí snad známý poradě, jinak jsem...

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100 si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20. a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: vlády pod rezort zdravotnictví. Měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády pod rezort zdravotnictví. Již před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tetře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 3/7 svůj čas z diamantové 3/7 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na počasí, dneska bude skoro jasno až polojasno, v jeseníkách nebo Beskydech můžete počítat i s přeháňkami a denní teplotkách nebo Beskydech můžete počítat i s přeháňkami a denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě se podíváme na naše silnice Hradec Králové. V ulici Březhradská je nehoda osobního auta a nákladního auta. Pozor na místě únik paliva, takže jsou tam hasiči, policie, počítejte s omezením a taky s malým zdržením. A dejte si pozor v Českých Budějovicích. Větrná ulice. Také tam je nehoda osobního auta, která tam komplikuje průjezd, tak tam také.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Elektrický oběd.
2: 3 minuty po 11. hodině. Je tady elektrický oběd, s vámi je Kamel Dráb a vy si můžete začít psát svoje oblíbené písně, které byste v příštích 60 minutách chtěli slyšet, a to na náš Facebook. Do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Tak si pište, já vám to budu servírovat stejně tak jako první kousek, který je ode mě, a Ugly Kid Joe.

0: i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.

0: Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Cenový strop na pohonné... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a žila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 10 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 1,4 litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 1,40 korun a 26 haléřů za 1,40 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analýz klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil přesun agendy z gesce úřadu vlády.

Tak, tohle byly Ugly Kid Joe na Rock Rádiu, který... odstal dnešní elektrický oběd a pojďme na vaše přání. Robert píše, že by chtěl nechat zahrát Running oběd a pojďme na vaše přání. Robert píše, že by chtěl nechat zahrát Running Wild. Díky moc. Tak jdeme si je dát.

Borovi, který chtěl slyšet tuhle tu dvojici. No a teď už pojďme na další přání. Zdravím, chtěl bych nechat zahrát pro Láďu. Pospíšila k jeho narozeninám, ať mu visí, jak mu píšila k jeho narozeninám, ať mu visí, jak mu v loni stál tady vzkaz do Německa do práce, a když jsme už v Německu, tak Rammsteiny. No, díky moc. Není záč, pojďme si je dát, ale přesuneme se trošku do jiný krajiny. Je záč, pojďme si je dát, ale přesuneme se trošku do jiný krajiny.

Tak, tohle byl Kimble a Jamison, dva výborní zpěváci, jeden z kapely Toto. Tohle byl Kimble a Jamison, dva výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a druhej. Kimble a Jamison, dva výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a druhej z kapely Survival. Tak, výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a druhej z kapely Survival. Tak tahle ta píseň zazněla díky Liborovi, který chtěl slyšet tuhle tu dvojici. No a teď už pojďme na další přání.

0: Dřív než začnu...
1: Více na bene.cz.
0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký, že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatiky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
5: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
5: Odjemný.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty olejíčků, prádla, kosmetiky.

0: o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžová kosmetiky až o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez kosmetiky až o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. Poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. www.růžovyslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastníku volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a přesto

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Benešově. Více na bene.cz.

0: plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčat plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 50 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Ceny rostou digitálně.
0: Apkou za 27,90. Albert.
1: Ceny rostou
0: 90. Albert.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
0: Albert.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
1: A u portálu
2: digitální čísla mizí.
1: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
1: A u portál čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
1: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
2: Vsaďte.
1: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota.
3: Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: Cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: AU jako zlato,
4: portál jako brána.
3: AU jako zlato,
4: portál jako brána k bezpečí.
3: AU portál.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříší. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Kupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách cí a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách 10% cashback. Neváhejte.

aplikaci a na ccc.eu. Aplikaci a na ccc.eu. ccc.eu.

Marďo, není zač. Třeba trošku nostalgie. Moc děkuji. Marďo, není zač. Trošku nostalgie. Moc děkuji. Marďo, není zač.

Tak tohle byly... Tak tohle byly... Tak tohle byly Offspring na Rock Radio Flex. Tak tohle byly Offspring na Rock Radio v elektrickým obědě muziku. Tak tohle byly Offspring na Rock Radio v elektrickým obědě muziku, kterou zařídila Bára. Tak tohle byly Offspring na Rock Radio v elektrickým obědě muziku, kterou zařídila Bára. Další na Rock Radio v elektrickým obědě muziku, kterou zařídila Bára. Další je od v elektrickým obědě muziku, kterou zařídila Bára. Další je od Marti. Další je od Marti. A je tady psáno krásný den, Kamile, od Marti. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím zahrát. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím zahrát tu starší pecku krásným dívkám, třeba trošku nostalgie. Moc děkuji. Martě, krásným dívkám, třeba trošku nostalgie. Moc děkuji.

Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. I oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Jo.

0: Dali jsme si systémy na Rock Radio v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí. Rybičky 48, my ještě Luca, tak to chce obrátit. Takže pojďme si to zopáknout a pozitivně naladit s rybičkama 48.
1: Má paní

Co já tu budu dělat sám víkend? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu snad.

Mám, až vyhodí video se podívám, až vyhodí se podívám, až vyhodím kapesníky vám, až vyhodím kapesníky promáče, až vyhodím.

0: Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás. Excellentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj i od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15 světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen to. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte kam...
0: Protože je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
0: Středa. Albert.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
0: Albert.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme... Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme...
2: A můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak fary. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Z kosmetika.
2: Co jedeme? Zoo chleby.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika.

0: Rok. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. A zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi
0: v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
0: Do salonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6
0: Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Svým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 a špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratě a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratě. Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro. Audi ještě dnes. Více na Autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Hausbrand. Ještě dnes. Více na Autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per...
1: Více na Autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
1: Of.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si, signora.
0: Těšíme se na vás.
2: Hausbrand Café per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva. Svu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva. CZ.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelent. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na vás na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nej. Excelentní stejky. Albert.

jednom místě. Pohodlné objednat náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychle pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychle dně na jednom místě. Pohodlné objednání rychlé dodání. Vše pro bagr místě. Pohodlné objednání.

0: Vodárny. Vše pro bagr CZ.
1: Letní slevy. CZ. Letní slevy ve Fashion Areně. Letní slevy ve Fashion Areně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Areně právě začaly. Využijte slevy až 70% Areně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Te slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na, letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše...
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude...
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku...
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjde, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových...
2: Bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou.
3: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou.
3: Špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Raskal a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sport CZ.
2: 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sport CZ.
0: Top Trade.
2: Ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
0: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných...
2: Června.
3: Happysport.cz.
0: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankie.
3: Sport.cz.
0: Top Trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter Carado. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Globetrotter Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Půjčovna Ser Carado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Půjčovna Servis. Více na www. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem Půjčovna Servis. Více na www.toptrade.cz a Holešově. Vozy skladem Půjčovna Servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem Půjčovna Servis. Více na www.toptrade.cz. Na servis. Více na www.toptrade.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
0: Trade.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Tí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rock Radio.
4: Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rock Radio.
4: Více na Nissan.cz.
0: Rock Radio.
4: Z.

0: Lucy vůně pod i sporek, žádný keci funkční Angry Birds. Lucy vůně pod i sporek, žádný keci funkční Birds. Lucy vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. A nagory vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. A nagory i sporek, žádný keci funkční věci. A nagory BR, žádný keci funkční věci. A nagory BR, ci funkční věci. A nagory BR, dos.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
1: 7 dní v týdnu třeba.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
1: 7 dní v týdnu třeba i v noci.
2: A jak to děláte, kontejnery přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz www.siegel.cz
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry.
0: Probagr.cz.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně

Scorpions. Scorpions na Rock Rádiu. Scorpions na Rock Rádiu. Scorpions na Rock Rádiu. Send Me an Angel. Píseň, Scorpions na Rock Rádiu. Send Me an Angel. Píseň, kterou jsme slyšeli na Rock Rádiu. Send Me an Angel. Píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě. To znamená, že byla na vaše přání a to přání bylo Jirky. Další přání přání a to přání bylo Jirky. Další přání od Jakuba, to přání bylo Jirky. Další přání od Jakuba, který píše, že by chtěl Jirky. Další přání od Jakuba, který píše, že by chtěl. Další přání od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrický přání od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickým od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickým obědě, zaspomínat na česká 90. léta a pustit 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát. Alba Colorado, tulní píseň Colorado. No tak pojďme vzpomínat na 90. s Colorédem. Colorédem.

0: Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.
1: I came first real six string.
0: Drop.

lochu žádný strachy. Jseš kovboj v Colorédu, můžeš krávit žádný strachy. Jseš kovboj v Colorédu, můžeš krávit pás. Já radu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a oči utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu.

o který si píše Markéta, viděla Iveta a já tady máme přání, o který si píše Markéta a mají to být, já tady máme přání, o který si píše Markéta a mají to být volbřání, o který si píše Markéta a mají to být volbít a Blady si píše Markéta a mají to být volbít a Black Rose píše tady, že dnes jsem Markéta a mají to být volbít a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějak a mají to být volbít a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Být volbít a Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. A Black Rose píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj volbít, ať píše tady, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj volbít, ať se trochu, že dnes jsem nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj volbít, ať se nějaká ochrápaná. Tak mi zahraj volbít, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak chrápaná. Tak mi zahraj volbít, ať se trochu proberu. Díky moc a... Tak mi zahraj volbít, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak mi zahraj volbít, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojď, ať se trochu proberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to volberu. Díky moc a hezký den, jak jsem říkal, napsala Markéta. Tak pojďme na to volbít jsou tady a tak pojďme na to volbít jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního oběda vejde, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra, nebo dá se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra, nebo v roku elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra, nebo v roku na přání po 18. hodině, nedá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra, nebo v roku na přání po 18. hodině, třeba zítra, nebo v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát, nebo v roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si roku na přání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát volby po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát volby hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát volby a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát volby. Vyjde příště. Teď už si jdeme dát volby. Jdeme dát volby.

Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě přání, který... Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě přání, který zařídila Iveta a já tady máme přání, o který si píše Mark, který zařídila Iveta a já tady máme přání.

0: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Jsme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, jdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte
0: emo.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem
0: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příjem soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenské ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na
1: ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se
1: 26.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: OCZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: A v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Tento týden
2: před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
2: Letňany.
3: Domanský.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello
3: Ovocí.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello Ovocí. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello Ovocná svačinka různé druhy. Opět ušetříte. Například Hello Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10. Například Hello Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Hello Ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 23. června Kaufland.
5: Atención, señoras y señores.
4: Června Kaufland.
5: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinsk Kaufland.
5: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: Atención, señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: Señoras y señores.
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.

0: La Tropical pořádá roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mixla pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata. Kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Latino,
0: bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online. Heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroužek. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara
0: všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awara šar. Awara šar. Awara šar.
2: Střešní okna fenestra fen. Střešní okna fenestra
3: fenestra.
2: Ano. Střešní okna fenestra
3: fenestra.
2: Ano.
3: Fenestra.
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano. Vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano. Česká střešní okna fenestra
3: fen
2: již 40 let.
3: Fenestra.
2: Ano. Česká střešní okna fenestra
3: fenestra.cz. Fenestra.
2: Ano. Česká střešní okna fenestra
3: fenestra.cz.
2: Ano. Česká střešní okna fenestra
3: fenestra.cz.
2: Česká střešní okna fenestra
3: fenestra.cz.
2: Okna fenestra
3: fenestra.cz.
2: Fenestra.cz.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky.cz. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Karna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz
1: na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hledáte práci, která dává?
0: Trenirkarna.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme, která dává smysl?

0: producenty žalobu. Vědci vypoznala v jedné z postav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí stav filmu a podala na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektro na producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektrožalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup z odpadu z gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti gramofonových desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě desek. Podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Mannarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka.
1: Ojedinělé se vyskytnou i přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dostupné.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin.

0: do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Časí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na komplikace.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na komplikace ve
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na komplikace ve Friedlandu.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravě.
0: Doprava.
1: Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravě.
0: Doprava.
1: Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních. Pozor na komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě za komplikace ve Friedlandu. V Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a probíhá vyšetřování. Proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle vyšetřování. Proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle a proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, tak hlavně Takže pokud někam jdete, tak hlavně opatrně.
0: Instagram Rock Radio.
1: Pokud někam jdete, tak hlavně opatrně.
0: Instagram Rock.
1: Tak hlavně opatrně.
0: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud.
2: Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na

0: Rádio. Rockovej Foras. Rock Rádio. Rockovej Foras.
1: Čau.
0: Rock Rádio. Rockovej Foras.
1: Čau, rokeři.
0: Rock Rádio. Rockovej Foras.
1: Čau, rokeři.
0: Rock Rádio. Rockovej Foras.
1: Čau, rokeři. Tady vaše víkendová.
0: Rockovej Foras.
1: Čau, rokeři. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska.
0: Foras.
1: Čau, rokeři. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za. Čau, rokeři. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za. Tady. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za. Tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Požádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Communal nebo Alien and Farnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Communal nebo Alien muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Communal nebo Alien and Form a Smooth, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Communal nebo Alien and Form a Smooth Criminal, Alien and Form a Smooth Criminal právě teď na Rock Rádiu.
0: Rock Rádio.

0: Ještě mě přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti.
1: Jednu zajímavost, která se pojí i s tím jedním koncertem v té Budapešti. Písničky Orion, protože instrumentálka z písně Orion z alba Master of Puppets je považována za hudební zárodek. Basgitaristy Cliffa Bartna. Málo kdo ale ví, že většinu skladby složil právě on, včetně některých Cliffa Bartna. Na jeho pohřbu hrála právě skladba Orion.
0: Dokonce si pak James Hetfield nechal vytetovat noty z její slavné prostřední části na levou ruku. James Hetfield nechal vytetovat noty ze její slavné prostřední části na levou ruku. A právě tahle písnička zahrála při první noci v Budapešti.

0: práve jejich bráchovej a poslali to práve jejich bráchovej, ktorý tragicky takhle zahynul. Práve jejich bráchovej, ktorý tragicky takhle zahynul pri ten. Jejich bráchovej, ktorý tragicky takhle zahynul pri ten. Ktorý tragicky takhle zahynul pri té nehodě autobusu. Nicméně já vám tady vždycky takhle zahynul při té nehodě autobusu. Nicméně já vám tady pustím při té nehodě autobusu. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako při té nehodě autobusu. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako Queen Sunrise Avenue. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako Queen Sunrise Avenue a jejich Fair Little Girl.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme
1: roční do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která... Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na aut do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory
2: na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory.
1: Těšíme se na vás.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radia. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou
3: ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku
3: ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky,
3: krmové ventilátory.
4: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Takovou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Jinde nenajdete. Ventilátory.cz
5: Utrhnout?
4: Najdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit?
4: .cz
5: Utrhnout, sklidit, očistit, Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc. Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyber, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusy.
5: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo.
5: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky.

0: lusky, 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90 ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až do 9,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Do 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Uvažujete o novém
1: čerstvé jako z Kauflandu.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Flandu.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepel Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepužujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Plná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní a Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako vozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus čtyřím designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovní získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovnímu tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Padlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Profi voda. Více na Vaillant.cz. Profi voda. Stous Vaillant.cz. Profi voda. Stous se nemusíte. CZ.

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte jak po...
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte jak pořízení super...
0: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte jak pořízení super...
0: S fůrou exkluzivních slev.
1: Využijte...

dohrává Bon Jovi a jsem tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica v Budapešti.

0: 29 dní.
1: OIS
0: 8 svídrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdu drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v...
0: Specialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy, dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé... Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvaz právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která my a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Maximální úspora v
2: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Maximální úspora v Tetě.
2: To se vyplatí.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40%. Úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i procent na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo obku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 50 pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,20 ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,20. Objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,20. Více na teta Lakalut Active za skvělých 59,20. Více na tetadrogerie.cz. Za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Více na tetadrogerie.cz.
4: Zažijte emoce za volant.
3: Více na tetadrogerie.cz.
4: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací

0: testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Euro. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rock Radio.
1: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rock Radio.
1: U OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rock Radio.
1: Štěrbohorích.

0: kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Tatár vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatár vyhlašuje data
0: klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatár vyhlašuje Datár nákup
0: letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatár vyhlašuje Datár nákupy. Tatár vyhlašuje Datár nákupy.
2: Slyším Datár na.
1: Tatár vyhlašuje Datár nákupy.
2: Slyším Datár nákupy.
1: Ano, Datár nákupy.
2: Slyším Datár nákupy.
1: Ano, Datár nákupy.
2: Slyším Datár nákupy.
1: Ano, Datár nákupy s fůrou.
2: Slyším Datár nákupy.
1: Ano, Datár nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Datár nákupy.
1: Ano, Datár nákupy s fůrou exkluzivní
2: nákupy.
1: Ano, Datár

Slušnej rok. Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na... Od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Rok na rádia.cz. Rok radio.cz.

Rocková klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale za práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se stro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobsy není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná. V parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přes mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

0: Avery, I shall... Tak to byli John Avery, I shall love you too much. A vychází Parto. V pátek 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Parto! V pátek 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Pátek 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci. Června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci. Jsme s Rokinem v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, horký že slíže. V Pardubicích na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, horký že slíže. Trautenberg a traktích na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, horký že slíže. Trautenberg a traktor, který Koblížci, Alkehor, horký že slíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 20 Alkehor, horký že slíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 20 horký že slíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět a traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše rock radio banda. Petr, mě tam nebude chybět ani naše rock radio banda. Petr vás banda. Petr vás provede celým festivalem a naše holky dovezou Petr vás provede celým festivalem a naše holky dovezou hromadu poctivýho rokovýho. Petr vás provede celým festivalem a naše holky dovezou hromadu poctivýho rokovýho merče. Hesi vás provede celým festivalem a naše holky dovezou hromadu poctivýho rokovýho merče. Hesi celým festivalem a naše holky dovezou hromadu poctivýho rokovýho merče. Hesi chcete vyrazit naše holky dovezou hromadu poctivýho rokovýho merče. Jestli chcete vyrazit s vaší partou hromadu poctivýho rokovýho merče. Jestli chcete vyrazit s vaší partou, tak nám pošlete na e-mail, studio@rockovyradio.cz fotku svojí party, čím vtipnější nebo originálnější, tím větší šance na výhru. Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na Rockin' šance na výhru. Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na Rockin' Town Pardubice. Fotky posílejte do čtvrtka 18.6. do 3 odpoledne na Rockin' Town Pardubice.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: No a
1: nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Zahubičku.cz.
0: No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society.
1: Z.
0: No a nás teďka čeká Europe, Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď. Honza Křížek, Black Label Society, nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
1: Kdo šetří, má.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500.
0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500, maxi za 500.
0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu na...
0: Šetří, má za tři.
1: Za 500, maxi za 500. Při nákupu víc dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes.
1: Pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes.
1: Platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme
1: zítra.
2: Hned dnes nakoupíme
1: zítra. Ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy nakoupíme
1: zítra. Ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: zítra. Ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Business.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápad.
2: Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápadem.
2: Ceny a vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápadem.
2: A my mu dáme tvar.
3: Technik Plast.
2: Vždycky něco navíc.
3: Biznis začnete nápadem.
2: A my mu dáme tvar.
3: Co navíc.
2: Biznis začnete nápadem.
3: A my mu dáme tvar.
2: Technik Plast Tachov.
3: Dáme tvar.
2: Technik Plast Tachov.
3: Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu prování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Právě jste
3: technikplast.com.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna.
3: Takom.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to tuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Next. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá.
4: A teď všichni. Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá noc.
4: Teď všichni. Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá.
4: Mexická vlna.
5: Tohle bude dlouhá noc. A. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc.
4: Fortuna.
5: Dlouhá noc.
4: Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Co se tady děje?
6: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
6: 18 let na hazardní hře.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
6: Hazardní hře.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD.
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodej... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z bezpečí Tech Days. Testovací dny u prodejců...

0: prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Pomě elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
0: Od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid
0: litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku
0: na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V technologiích. BYD.com. BYD.com. .com.
2: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质，每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý.
2: Kerin Sinsi, Herin Hanka Hao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.
2: Herin Hanka Hao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.
2: Ha Hao.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Pohlédkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Pohlédl do dálky.
3: Potisku. Bez potisku CZ.
4: Pohlédl do dálky.
3: Bez potisku CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal
3: CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna a zvolal.
5: Atava!
4: Ozvěna se neslal.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným.
5: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. A on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Víne
4: blíží. Prázdniny se blíží.
5: Víne tu.
4: Prázdniny se blíží.
5: Víne tu.
6: Druhý díl dobrodružné.
5: Víne tu.
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla
5: Maletu.
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla.

0: jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbro. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městavení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošním jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více info.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací.
1: Vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na web.
1: Očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové.cz.
1: Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové.městečko. Vstupenky a více informací na www.westernové.městečko.cz. A více informací na www.westernové.městečko.cz. Informací na www.westernové.městečko.cz.
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš?
0: www.westernové.městečko.cz.
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš?
0: CZ.
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šahni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme du!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme
3: šach. Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím!
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna!
2: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
2: Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
2: Pojďme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
2: Povídám! Vytáhni jendu!
3: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
2: Povídám! Vytáhni jendu!
3: Na, ty uměj šachty!
2: Povídám! Vytáhni jendu!
3: No jo!
2: Vytáhni jendu!
3: No jo! Výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna!
2: Vytáhni jendu!
3: No jo! Výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi! Já už...
3: No jo! Výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi! Já už jsem nahoře!
3: Výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi! Já už jsem nahoře! Výtah je hotov!
4: Teď my už máme výtahy jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi! Já už jsem nahoře! Výtah je hotový!
4: Jendo! Výtahy jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi! Já už jsem nahoře! Výtah je hotový!
6: Jendo! Ty seš
4: jedna!
3: Jendo!
5: Chlapi! Já už jsem nahoře! Výtah je hotový!
6: Jendo! Ty
5: chlapi! Já už jsem nahoře! Výtah je hotový!
6: Jendo! Ty seš ale bedna!
5: Jasně! Já už jsem nahoře! Výtah je hotový!
6: Jendo! Ty seš ale bedna!
7: Jasně! Dělám výtahy jedna!
5: Čre! Výtah je hotový!
6: Jendo! Ty seš ale bedna!
7: Jasně! Dělám výtahy jedna! Český výrobce výtahů, který...
6: Jendo! Ty seš ale bedna!
7: Jasně! Dělám výtahy jedna! Český výrobce výtahy jedna! Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor! Atypické výtahové šachty? Moderní výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor! Atypické výtahové šachty? Moderní prosklad výtahů, který má řešení pro každý prostor! Atypické výtahové šachty? Moderní prosklad řešení pro každý prostor! Atypické výtahové šachty? Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce pro každý prostor! Atypické výtahové šachty? Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících! Atypické výtahové šachty? Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících! www. Výtahy 1 rekonstrukce stávajících! www.výtahy1.cz.
8: Tohle není
7: www.výtahy1.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
7: www.výtahy1.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka.
7: .cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grill. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přes obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle

0: Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Wild grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 i uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27 večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert 50 Albert
1: Rock Radio
0: Albert.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. Rok FM nebo na radia.cz.

0: akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stavebniny dek přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivel přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionálním rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilit stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei per cenu od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Novou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si při stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
1: Světný
0: penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce.
0: Zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to.
0: Více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ratatarararatatrička. Potisk trička. Byla bel CZ. Tisk trička. Byla bel CZ. Tisk trička. Byla bel CZ.
3: Vedro jako
2: Byla bel CZ.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: Byla bel CZ.
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klima. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás o Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. V kance Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ov v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album pod časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Petty. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition Pettyho. A rytířský metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. I metal podle Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Castleret. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
6: Zažijte emoce za

0: Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Právě v trafikách.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.
0: V trafikách.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC
4: Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
6: Každý den
5: OC Europark ve Štěrbohorích.
6: Každý den čelí vaše data digitální. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Kurity. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef.

0: Tento týden v Kauflandu. Tento týden v Kauflandu opět. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovoc. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná den v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Kočinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholické balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby děžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětpoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland 19,90 až do 23. června Kaufland
1: stavebniny dek
0: 13,90 až do 23. června Kaufland
1: stavebniny dek přináší
0: do 23. června Kaufland
1: Stavebniny dek přináší
0: na Kaufland.
1: Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychletu. Stavebniny dek přináší mega.

0: Možnost cizinců bránit se omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců humanitární soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté humanitární dávky. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje. Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují Korej druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána Songhejská média.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo.
2: Rok Rádio. Do každého počasí.

0: Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov.
0: Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru.
0: Doprava.
1: Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porucha nádu. Dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz poruchaná dodávka. D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz poruchaná dodávka. Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz poruchaná dodávka. Počítejte teda na 14. kilometru komplikuje provoz poruchaná dodávka. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení je hlášeno do a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne. Takže pokud někam jedností při průjezdu místem omezení je hlášeno do 2 hodin odpoledne. Takže pokud někam je 2 hodin odpoledne. Takže pokud někam jedete, tak hlavně opatrně. Odpoledne. Takže pokud někam jedete, tak hlavně opatrně. Tak hlavně opatrně.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná
1: jízda.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepá jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej foras.
1: Krásný
0: Rock Radio, rockovej foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři.
0: Rock Radio, rockovej foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři.
0: Rock Radio, rockovej foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja.
0: Rockovej foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja.
0: Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři, dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana. Krásný odpoledne, rockeři, dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale odpoledne, rockeři, dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana, ale nebojte se, mám tady Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se, nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard YouTube, ano, nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. Teď vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock Radio.
1: Ti hledají zpěváka.
0: Rock Radio.
1: Zpěváka.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Deal.

0: Rádio. Rock Rádio.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude na plné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna a přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební plno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost

je mi na nic. Mi na nic z vašeho zpívání je mi na nic. Mi na nic zpívání je mi na nic. Mi na nic je mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic.

Hledá se Sledo. Hledá se zpěvák na Hledá se zpěvák na inzerát. Hledá se zpěvák na inzerát. Do naší se zpěvák na inzerát. Do naší nudný party se zpěvák na inzerát. Do naší nudný party zpěvák na inzerát.

0: zůstat tady u našeho rockráda, protože nás čekají. A co taky doporučuji, je zůstat tady u našeho rockráda, protože nás čekají Sabatoni Within, zůstat tady u našeho rockráda, protože nás čekají Sabatoni Within Temptation, nebo vypsaná fixa I Hear rockráda, protože nás čekají Sabatoni Within Temptation, nebo vypsaná fixa I Hear, protože nás čekají Sabatoni Within Temptation, nebo vypsaná fixa I Hear, nás čekají Sabatoni Within Temptation, nebo vypsaná fixa I Hear detaily. Sabatoni Within Temptation, nebo vypsaná fixa a jejich detaily.
1: Tak děti,
0: Within Temptation, nebo vypsaná fixa a jejich detaily.
1: Tak děti, zítra je tak...
0: Vypsaná fixa a jejich detaily.
1: Tak děti, zítra je taky den
0: a... Fixa a jejich detaily.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď...
0: Detaily.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nevím. Luboši, ty ho nebyl, jistě to... Luboši, ty ho nebyl, jistě to uděláš. Luboši, ty ho nebyl, jistě to uděláš. Luboši, ty ho nebyl, jistě to uděláš. Ty ho nebyl, jistě to uděláš. Jistě to uděláš.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Z kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší
3: bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Věda.
4: Více na bene.cz.
5: Věda.
4: Na bene.cz.
5: Věda. Řemeslo. Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Utrhnout.
5: Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Utrhnout.
5: Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit.
5: Můžeme být hrdí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si.
6: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky.

Let's get rock now momentálně skazujou Def Leppard. Let's get rock now momentálně skazujou Def Leppard. No a je středa, což let's get rock now momentálně skazujou Def Leppard. No a je středa, což nám momentálně skazujou Def Leppard. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska skazujou Def Leppard. No a je středa, což znamená, že Kamil si dnes Def Leppard. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězda, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, a taky samozřejmě kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, a taky samozřejmě Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla, a taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se. Bavili se o tom, jak vlastně kapela vznikla. A taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá koncerty. Jak vlastně kapela vznikla, a taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá koncerty a nová tvorba. A taky samozřejmě o budoucnosti, takže co se chystá koncerty a nová tvorba. Tenhle rozhovor o budoucnosti, takže co se chystá koncerty a nová tvorba. Tenhle rozhovor už si teď, takže co se chystá koncerty a nová tvorba. Tenhle rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu Rokový rádio a nová tvorba. Tenhle rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu rokovýradio.cz. Tenhle rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu rokovýradio.cz. Rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu rokovýradio.cz v sekci můžete pustit na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcasty. Máme tam spoustu dílů. Na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcasty. Máme tam spoustu dílů, takže doporučuji. Webu rokovýradio.cz v sekci podcasty. Máme tam spoustu dílů, takže doporučuji. Takže pokud si chcete .cz v sekci podcasty, máme tam spoustu dílů, takže doporučuji. Takže pokud si chcete jen v sekci podcasty, máme tam spoustu dílů, takže doporučuji. Takže pokud si chcete jen tak něco pustit, máme tam spoustu dílů, takže doporučuji. Takže pokud si chcete jen tak něco pustit ke kafíčku, tak do spoustu dílů, takže doporučuji. Takže pokud si chcete jen tak něco pustit ke kafíčku, tak doporučuji. Takže pokud si chcete jen tak něco pustit ke kafíčku, tak doporučuji si tenhle. Takže pokud si chcete jen tak něco pustit ke kafíčku, tak doporučuji si tenhle rozhovor dát. A chcete jen tak něco pustit ke kafíčku, tak doporučuji si tenhle rozhovor dát. A co taky doporučuji pustit ke kafíčku, tak doporučuji si tenhle rozhovor dát. A co taky doporučuji, tak doporučuji si tenhle rozhovor dát. A co taky doporučuji je zůstat tady u našeho si tenhle rozhovor dát. A co taky doporučuji je zůstat tady u našeho Rock Rádia, protože rozhovor dát. A co taky doporučuji je

0: kilo za 90
1: více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90
1: druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
1: a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Berte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 29,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůbec, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, a lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, a nagr i vůně, pot i sporek, žádný keci. Funkční věci, a nagr i sporek, žádný keci. Funkční věci, a nagr i žádný keci. Funkční věci, a nagr i funkční věci, a nagr i br10. A nagr i br10.cz.
3: Zavřat!

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch...
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. A Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a
1: samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to
1: nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 delná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 cenově dostupná. Již od 5999 dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: A teď korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: A teď koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
5: A teď pozor, Senkor. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 100. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdar. 90 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušedové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr, CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro
0: na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr. CZ.
0: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr. CZ.
0: Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr. CZ.
0: Rokrání.
1: Vše

0: www.radio.cz.
1: Zawrotne megaslewy.
2: Czym wi...
1: Zawrotne megaslewy.
2: Czym więcej nakupite...
1: Zawrotne megaslewy.
2: Czym więcej nakupite...
1: Megaslewy.
2: Czym więcej nakupite, tym więcej uszczędzicie. Czym więcej nakupite, tym więcej uszczędzicie. Rozda... Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun se ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. Te. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Talárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byl talárky, ratatarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, ratatarararata, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, CZ, rata, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, CZ, potisk, dárky, potisk, dárky, byla, CZ. Dárky, potisk, dárky, byla, CZ.
4: Do košíku
3: Belabel CZ.
4: Do košíku jahody
3: Belabel CZ.
4: Do košíku jahody
3: Samet.

večera. V DABu i FM, M nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblíž ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci, Timberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. Sledujte naše sezóna v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je vidíte nás v FM i DAB. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě FM i DAB. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: je právě vám.
1: Partnerem festivalu je společ
0: vám.
1: Partnerem festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koš Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Fanoušky bude zajímat hlavně zítra skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko a české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice 6.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perly poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června.
2: Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód radio a jede to.

0: CZ, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
0: A zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si.
1: Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz.
4: Stavebniny Dek.
3: Brandkáva.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
3: CZ.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší aku. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou. Přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou. Mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu nové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porbet Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porbet nových příčkovek. Mega akci akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porbet nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách a teplnou akumulací. Nyní za cenu Porbet nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 akumulací. Nyní za cenu Porbet nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní za cenu Porbet nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčky do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu po 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. CZ.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové. Na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: Je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: Trautenberg. Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vip.
5: Celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Kru. Republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.

0: Vianoce pesk.
1: A pozor! Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky. Danlanda.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu.
0: Harley.
1: Vypsaná fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen na fixa.
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na...
0: Krucipisk.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny.
1: 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
1: www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
1: Cooperativa.cz.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Cooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hra
2: Penny a pojišťovna Cooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Na Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Festival.
4: To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu
4: Hrady. To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
1: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
1: Hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakujte SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně. A opakovaně.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na tenhle.
6: Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten led balónem.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je...
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože...
7: Lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Ale...
7: Oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tam si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
7: Chcete také
8: zažít na Allegri v akci, tak letíme spolu.
7: Chcete také zažít nezapomenutelný led balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
7: Zažít nezapomenutelný led balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
8: Právě teď je na
7: zapomenutelný led balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
8: Právě teď je na Allegri led balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
8: Právě teď je na Allegri led balónem od 2850.
4: Honem, ať vám neuletí.
8: Právě teď je na Allegri led balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri led balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba na
8: teď je na Allegri led balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba na
8: od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
8: 1850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
8: 50 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte

0: Slušnej. Slušnej výkop. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa
0: na Rock Rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne po. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od 7 nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přistoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L DR Kongu. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky pak přijde lahůdka skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko a české fanoušky.

0: z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: firmanazar.cz nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: firmanazar.cz jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
0: firmanazar.cz desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazar.cz
0: Kupce.
1: Více o akci na
2: firmanazar.cz
3: Kup si auto v Direct Auto.
1: Více o akci na
2: firmanazar.cz
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Oktávka.cz
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
1: CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Soul. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku měji. Kia Sorento se slevou 125 5000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
4: Rock Radio.
3: www.direct-auto.cz a direct-auto.cz
4: Rock Radio
3: auto.cz

0: Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálení Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálení Poříčí. Nás od 24. do 27. června ve Spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně na dopady 20. do 27. června ve Spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně na dopady lineup 20. června ve Spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně na dopady lineup čele s Wasp anebo a Spálení Poříčí. Letos láká na mimořádně na dopady lineup čele s Wasp anebo Ačí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu láká na mimořádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají tak řádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost snap čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost Steel Panther. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Jich třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 20. celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 20, téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme 4 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské trakm. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večer na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout. Závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt. Čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival 3 sestry. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou. Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, podchy dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů, Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová, Garáž, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer.
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na.
0: Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete.
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve službě sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok a tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. S Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a z kuše. Slušnej rok z garáží a z kuše. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio. Garáží a z kušeben.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady dobaletní
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festáků a
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festáků a
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festáků a
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festáků a koncertů pod širým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Je tady doba letních festáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem letních festáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Tam je Basin Fire Fest.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70. Týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 69 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. 5 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. Albert, dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní.
2: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: I o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel. Týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: Děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše. Jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Víc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dvě zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchat. Tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchat. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
6: V Lidlu jsou ceny.
5: Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
6: V Lidlu jsou ty
5: radia.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
5: Teď.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další novou

0: běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav.
0: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Praho,
0: další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den.
0: To se vyplatí.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. Bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a za. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku a zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše, babičku. Tady se neřeší pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Sner Škoda v Praze a v Náchodě. V Praze a v Náchodě.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Jistra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz. Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Tra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: Pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Oznámil to premiér Babiš. Správa železnic spouští nové opatření u vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule. Jakou přesně mají funkci, říká mluvčí správce žluté cedule.
1: Správa železnic spouští nové opatření u vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací.
2: Ojediněle se vyskytnou i přeháníky s vyšší pravděpodobností.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento

0: Východní ženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážek ubývat v polovině území. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
0: Pozor na dálnici D4.
2: Pozor na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice.
3: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme, pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurorky, vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Čekáme na výstřely z Aurory. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný, více v plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

0: co je špatně. A já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a pustím si uvědomil, co je špatně. A já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a pustím vám tam špatně. A já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a pustím vám tam Metallicu Whatever. A já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a pustím vám tam Metallicu Whatever I May Roam. Že nebudu zdržovat a pustím vám tam Metallicu Whatever I May Roam, Fozy a pustím vám tam Metallicu Whatever I May Roam, Fozy anebo Dimitri a jejich Černobyl právě teď na Rock Rádiu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Co?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Ledbalon.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Ledbalone.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Ledbalonem, bungee.
2: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Ledbalonem, bungee jumping, driftování, rafty. Víš, co vidím já?
2: Co?
1: Ledbalonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok.
2: Co?
1: Ledbalonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flání ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nepomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Zážitky.cz.
2: Jen dokonce dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.cz.
2: Jen do konce června je zážitek.
3: Firma na zážitky.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte.
3: Firma na zážitky.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další že, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. Hort Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz nabídka 15. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
2: Června.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si
4: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99
4: ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdky. Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou. Svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června. Za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé je
5: 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Hledáte práci
5: června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Hledáte práci

0: Práve nám dohrávají Nightwish a ich Bye Bye Beautiful na Rock Rádiu. A tohle se je vlastně naše poslední hodinka rokovýho vorazu, tentokrát s Kájou. A to bude totiž basák Guns N' Roses is Duff McKagan. Duff McKagan byl v roce 1994 ve svých 30 letech blízko smrti. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka. Po letech extrémního pití mu praskla slinivka a lékaři mu dávali jen malou šanci na přežití. Duff tehdy přiznal, že pil takové množství alkoholu, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj nejen muzikant, ale i autor knih a člověk, který studoval ekonomii na univerzitě. Pro mě je to prostě borec nakonec, protože si uvědomil, co je špatně.
1: A já si teďka uvědomuju, že nebudu zdržovat a protože si uvědomil

0: která dává smysl pro Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nas pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru.Tujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplať. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si
0: na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000.
0: Vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Nejsladší jahody.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až... CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50%. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím vš o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Procent levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Pod prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete dětské v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete dětské kolo,
5: ale
4: v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete dětské kolo a na ccc.eu. Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude
4: .eu. Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte a bude dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: Happy, ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: Bude dítku hned malé,
4: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nové,
4: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičková. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek. Vům,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou
5: Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Vům,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď na slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
4: Máme jen do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Mami, tati, víte kam...
5: Happysport.cz.
6: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme... Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobra. Výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. O chleby!

0: taky dykobrazy. A mají tam i lvy, tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy, krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy, jo, a můžeme a taky dykobrazy. A mají tam i lvy, jo, a můžeme tam přespat, to bude jako vy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Rock Radio.

0: Václav. Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený, ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený, a slovo alkoholik je u nás nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 820 pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo kovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 30 dní 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 3325 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti. Střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludvík Latovský vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho oxy Ludvík Latovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho oxy, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do Beřkovic, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholu, prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodl pěš po těch jednom tričku a jedněch kraťasek, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká
1: knize, kterou o své kratě se, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života, tak co neseš, ale to, co máš v batohu života, tak kniha se jmenuje Královny a blázen, a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách.
0: Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Je Ludvík Latovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam?
1: Ludvík Latovský
0: zis opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci.

0: Slušnej rok od... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádio Rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia Tečka. V dabu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Rok Rádio nebo na Rádia.cz. Rok Rádio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné...
0: Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu...
0: Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej... A...

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svěži se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Svět nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kult hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a to nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho rock zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rock. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.

0: autodrombrno.com. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
1: Tlačíš, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Atención, señoras y señores, La Tropical Party opět roztančí smícho. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase s přímejdán. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov.

0: Právě nám dohrává Metallica Wherever I May. Právě nám dohrává Metallica Wherever I May Roam, talestá. Pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na talestá. Pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na Rokrádiu, tak jako dojel Rokovej Vorasten, tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale ještě mi rozloučím, děkuju, byla to čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix čas. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Více na www. Teraz se Smíchov. Více na www. LaTropical.cz. Více na www. LaTropical.cz. Awarašar. Více na www. LaTropical.cz. Awarašar. Více na www. LaTropical.cz. Awarašar. www. LaTropical.cz. Awarašar. Tropical.cz. Awarašar.
1: Objevte svět
0: Awarašar.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprou. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonchu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se...
1: Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Radost na www. Růžový slon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi a...
2: Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem, roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za V Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu válcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, kterém a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Do pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičk za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do auto špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní.
3: Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion
3: na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion
3: autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně.
2: Těšíme se na vás.

0: letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
1: Zdravím vás.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamiluješ. Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamiluješ. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Praha. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Kupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Outletová destinace.
2: Třídím doma, třídím venku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím. Třídím doma, třídím venku, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím venku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplně třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu. Třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodu. Šlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Ty a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: Bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Rock Radio.
2: Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Rock Radio.
2: Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Rock Radio.
3: Ekokom.

doveď. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu.cz. Rock Radio. CZ.

drzew. Jako drzew w uzwienach. Jako drzew w uzwienach.

slušná. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika.

0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za...
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Je pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Checkation Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. I na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervní nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.
1: června 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: OCZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. V pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Nemáš co na sebe?
2: OC Letňany.
3: Domanský.
4: Nemáš co na sebe?
2: Letňany.
3: Domanský.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako tr...
3: Domanský.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz na www.rokovýradio.cz
5: Top Trade
4: Rokovýradio.cz
5: Top Trade akreditovaný
4: Rokovýradio.cz
5: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Jup. Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon Globetrotter Car, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v Praze obytných vozů Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna servis, více na web, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna servis více na má showroom v Praze a Holešově vozy skladem půjčovna servis více na www.toptrade.cz a Holešově vozy skladem půjčovna servis více na www.toptrade.cz
6: No tože
5: vozy skladem půjčovna servis více na www.toptrade.cz
6: No tože seš mladý projekt
5: půjčovna servis více na www.toptrade.cz
6: No tože seš mladý projektant s mokrým
5: více na www.toptrade.cz
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat
5: TopTrade.cz
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit

0: Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme za zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne, u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovní výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí bo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Tohle není jen obyčejná. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grillen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. A grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofučka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 z masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keří. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20 cent. Albert.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 50 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to.

0: Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená téma v příštích dnech. Hradec Králové proto hledá nové využití v Česku mezi stále častěji řešená témata. V suterénu budovy je
1: 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. Zamířil do polské Gdyně. Do Polska si Jarolím přivedl i české asistenty červeného s Němcem. Trenérem Branka, pěkné odpoledne. Rock Radio,
2: počasí. Na české máme teďka většinou polojasno. Na českém máme teďka většinou polojasno. Na českém

0: Máme teďka většinou polojasno na Moravě, tak tam je během dne.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje, jak si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná te diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor na srážku.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor na srážku karavanu s dodávkou.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1.
1: Doprava.
0: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1. Stalo se to na kilometru 196 ve směru na Prahu, takže kousek u sjezdu na 196 ve směru na Prahu, takže kousek u sjezdu na Brno. Dávejte si tam pozor. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem. Je to ve směru ze Štěrbohol na Spořil.
2: Na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky, je to na kruhovém objezdu.

0: Prahy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě dávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří včasně měly klesat i v příštích dnech.

0: Objezdu před hasičárnou na Pražský ulicku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražský ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestě. Je to na kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražský ulici. Takže i tam si dávejte pozor. Kruhovém objezdu před hasičárnou na Pražský ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5C je na Pražský ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5C je neprůjezdný levý jízdní ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu a na D5C je neprůjezdný levý jízdní a na D5C je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru 5C je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního neprůjezdný levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního levý jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Je tam totiž odstaven. Dávejte si pozor na čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města, je tam totiž o čtvrtém kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města, je tam totiž odstavený osobák. Metru před Prahou ve směru právě do hlavního města, je tam totiž odstavený osobák. Ve směru právě do hlavního města, je tam totiž odstavený osobák. Právě do hlavního města, je tam totiž odstavený osobák. Totiž odstavený osobák.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši skontrolujte jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: se dozvíte, pokud už to samozřejmě nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, protože život je krátkej, tak musíme rozjet muziku co nejdřív. O tom samozřejmě ví něco alkohol, pojďte užít tuhle tu středeční jízdu, ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte?
1: Nebudu šetřit všechno.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Středeční rockový odpoledne.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Středeční rockový odpoledne právě začíná.
0: Rádio. Rockový odpoledne.
1: Středeční rockový odpoledne právě začíná. 15.
0: Rockový odpoledne.
1: Středeční rockový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro. Středeční rockový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty. Středeční rockový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty. K tomu máme dneska středu 17. Poledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty. K tomu máme dneska středu 17. 15 hodin a skoro 3 minuty. K tomu máme dneska středu 17. června svátek. 3 minuty. K tomu máme dneska středu 17. června svátek slaví Adolf, ale tak dneska středu 17. června svátek slaví Adolf, ale taky Adina. A já jednu doma mám, taky přeju všecko. 17. června svátek slaví Adolf, ale taky Adina. A já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější dnešnímu června svátek slaví Adolf, ale taky Adina. A já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější slaví Adolf, ale taky Adina. A já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější dnešnímu svátku. A pokud ale taky Adina. A já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější dnešnímu svátku. A pokud a já jednu doma mám, taky přeju všecko nejkrásnější dnešnímu svátku. A pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě tam mám, taky přeju všecko nejkrásnější dnešnímu svátku. A pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě taky popřejte. Na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě, protože telefony za malou chvíli

0: Tohle francouzská záležitost ze 70. Tohle francouzská záležitost ze 70. se jmenuje
1: Mezi 24. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století. 24. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm. 27. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm Dead. Drowning červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm Dead. Drowning Pool Steel Panther. Vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm Dead. Drowning Pool Steel Panther. Apokalyptika Sp 13. století na Palm Dead. Drowning Pool Steel Panther. Apokalyptika spousta dalšího, tak právě století na Palm Dead. Drowning Pool Steel Panther. Apokalyptika spousta dalšího, tak právě Drowning Pool Steel Panther. Apokalyptika spousta dalšího, tak právě teďka otevírejte Facebooky Drowning Pool Steel Panther. Apokalyptika spousta dalšího, tak právě teďka otevírejte Facebooky, najděte pro Apokalyptika spousta dalšího, tak právě teďka otevírejte Facebooky, najděte spousta dalšího, tak právě teďka otevírejte Facebooky, najděte profil Rock Rádia a právě dalšího, tak právě teďka otevírejte Facebooky, najděte profil Rock Rádia a právě najděte profil Rock Rádia a právě do profilu Rock Rádia do zprávy napište, proč by Rock Rádia a právě do profilu Rock Rádia do zprávy napište, proč by ty lístky měly a právě do profilu Rock Rádia do zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ide profilu Rock Rádia do zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu Rock Rádia do zprávy napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje, napište, proč by ty lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože lístky měly přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože přistát právě vám. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovolá. K tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobré. Připojte taky svoje telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobré zprávy. To je přece jasný. Telefonní číslo, protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobré zprávy. To je přece jasný. Voláme a řekneme vám ty dobré zprávy. To je přece jasný. Takže pište. Rozhodně rozdáváme celý týden ty dobré zprávy. To je přece jasný. Takže pište. Rozhodně rozdáváme celý týden dva zprávy. To je přece jasný. Takže pište. Rozhodně rozdáváme celý týden dva. Takže pište. Rozhodně rozdáváme celý týden dva lístky už jsou. Respektive rozdáváme celý týden dva lístky už jsou. Respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdané. Dva lístky už jsou. Respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu už jsou, respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane. Respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během tohohle týdne. Dva lístky už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během tohohle týdne. Každopádně teď už jsou rozdaný, tak jsem zvědavý, komu to ještě přistane během tohohle týdne. Každopádně teď už jdeme na Amarant. Přistane během tohohle týdne. Každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park. Během tohohle týdne. Každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside. Každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside. Už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside. Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside.

0: Kdo šetří? Linkin Park a From the Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za pět.
0: From the Inside.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za...
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
1: Kdo šetří?

0: za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš set maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a koupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší cen.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
1: Vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Hausbrand Café per favore.
2: Bene.cz.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sì, signor.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sì, signora.
5: Hausbrand, tu.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sì, signora.
5: Hausbrand.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sì, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
3: Per favore.
4: Sì, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand.
3: Sì, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Užijte pít. Hausbrand káva. CZ. Hausbrand káva. CZ.
6: Bam.
5: Hausbrand káva. CZ.
6: Bamba
5: CZ.
6: Bambara gdě. Bambara gdě ravej. Bambara gdě ravej. Mě do postele fičí. Bambara gdě ravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad zná postele fičí. Snad známý poradle fičí. Snad známý poraděj.

0: M4 za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka k motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všech a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonatro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, nou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělá, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. A všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se
0: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy.
0: Více na Autojaru.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup nákupy a dopřejte si kousky, které si za Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si za Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague. Nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace. Outletová destinace.
3: Toto vysílání. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misi. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete, hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění aut. Misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměr auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz, agent ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Bizru 6000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Biznis začnete nápadem.
3: Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Biznis začnete nápadem.

0: Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Atención, señor.
0: Oknasukorady.cz
1: Atención, señor.
0: CZ.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latinní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels. S latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás na teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Pikal.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Auaraš vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Aude, ale my vás naučíme tančit.
1: Auarašar.
2: My vás naučíme tančit.
1: Auarašar.
3: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička. Ratatararata trička, ratatararata potisk, trička, potisk trička. Bela, potisk trička, bela, CZ.
4: Dobrý den.
3: A bela, CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu...
3: Bilabel.cz
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největ... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do auto... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosal... Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
5: Právě teď tu máme
4: republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi
4: autosalonu Audi Autorov Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
4: Audi Autorov Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavímeč s 6válcovým TDI motorem a pohonem

0: agent s povolením srovnávat.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plus
0: jim srovnávat.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastnis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technik výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: .com.

nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Tak hoši, rozcvičiť? Tak hoši, rozcvičiť? Poklusem. Tak hoši, rozcvičiť? Poklusem klednici. Tak hoši, rozcvičiť? Poklusem klednici. Spracovať nieco. Tak hoši, rozcvičiť? Poklusem klednici. Spracovať. Tak hoši, rozcvičiť? Poklusem klednici. Spracovať nieco k pití. Dlouhé rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před si, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení hadačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace, a jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového hráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky nového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno nátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obrazu, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, tnom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní čuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Kop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. No. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Celý svět. Much good can come from the roof. Use of power. Good.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock Radio.

0: vás tam byla, byli teď vás tam byla, byli teďka v Edenu, tak to mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale byl tam i rock. Teďka v Edenu, tak to mělo všechno. Tam byl samozřejmě pop, ale byl tam i rock. Bylo tam prostě i rock. Bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů. Bylo tam prostě celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně celá škála hudebních žánrů, spousta tance, spousta ohňostrojů, spousta všeho, ale hlavně taková ta jako dokáže zabavit nejenom děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných děcka, který prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě si v pokojíčku dávají plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale plakáty všech možných svých oblíbených interpretů z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co z Bravíčka, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, ale i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečky, všichni si to tam užívali, i prostě všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, a všichni rodiče, co tam byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako byli se svýma dětma, i babičky, dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že dědečkové, všichni si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text, si to tam užívali, a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na měl smysl, a jako neříkejte mi, že byste nedali dohromady celý text na měl smě vůbec rád. Takže dejte mi, že byste nedali dohromady celý text na měl smě vůbec rád. Takže za mě rozhodně a opravdu to myslím napříč všema žánrama, obrovský klobouk dolů, nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle napříč všema žánrama, obrovský klobouk dolů, nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady obrovský klobouk dolů, nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle to obrovský klobouk dolů, nejenom před tebou, ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. Ale taky před celým týmem, protože tohle to dávalo dohromady opravdu velká spousta lidí. A já opravdu jsme opravdu velká spousta lidí. A já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Velká spousta lidí. A já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale. A já opravdu smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další smekám, bylo to něco neskutečného. Teď už ale samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej. Samozřejmě na další pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze původní pecky Far Far Away. Pecky. Dáme si Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze původní pecky Far Far Away. Budou Arakain a jejich Dál se ptej, jejich verze původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Star se ptej, jejich verze původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight verze původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky původní pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Pecky Far Far Away. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná. Budou taky Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Muse a jejich Starlight, mě to vždycky na začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku začátku připomíná Krištof, nemůžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Můžu si pomoct. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Každopádně celý to odpálí za chvilku Škorpioni v rytmu lásky. Škorpioni v rytmu lásky.
1: Šéfe, zas to netlačí.
0: Rytmu lásky.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebuje. Šéfe, zas to netlačí. Potřebuje novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí, potřebujem novej vercajk, starý. Šéfe, zas to netlačí, potřebujem novej vercajk, starý kompresor, už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí, potřebujem novej vercajk, starý kompresor, už toho moc nenafouká. To netlačí, potřebujem novej vercajk, starý kompresor, už toho moc nenafouká. Potřebujem novej vercajk, starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe,
2: fouká. Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresor. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě.

0: Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No,
0: to... A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
2: To je peš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání?
2: Záchod. Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Větrávání. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně?
2: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat?
2: Co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory.cz. Klene. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.
3: Odvětrat koupelnu. Vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
3: Vám poradíme na ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
3: Ventilátory.cz.
4: Ventilátory.cz.
3: Všepro.cz.
4: Ventilátory.cz.
5: Vše pro vaší gr...
4: Ventilátory.cz.
5: Vše pro vaší grilovačku.
4: .cz.
5: Vše pro vaší grilovačku pořídíte...
4: Z.
5: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 2 Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia mini elegantním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia mini elegantníku a vápníku za 12,90. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce 20. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivo perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivova 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20. a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland června. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci.
5: Na Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě. Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun panší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně. Peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DTH. Kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DTH za kilogram. Mix nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DTH.

0: Later a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhletom roce se na Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální. Pecka z roku 1993 a v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba, která z roku 1993 a v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba. Která teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný.
1: Jestli někdo z vás a věřím tomu, že spousta z vás tam byla, zpěvačku nezas tak rokovou, ale jestli někdo z vás a věřím tomu, že spousta

0: za kilogram. Mega akce ve stavebninách 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 20 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Cenu. Více na dek.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: Více na dek.cz.
1: Uvažujete o novém vytápění?
0: CZ.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a skvělým padla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému tím provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Se ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Víc jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Nemáš
1: více na Vaillant.cz.
2: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.kvádra nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Všichni oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikinyponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Potřebuješ
2: slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Potřebuješ změnit splát,
4: když dělat hlavu.
3: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc

0: měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až do měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Běhy.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahé značky. Ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Hledáte
2: se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Hledáte práci? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto.
3: Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct.
3: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
3: To se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 100 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou ještě nebylo.

0: O, takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu má takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu do Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.domu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš?
1: direct.auto.cz Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni jendu! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty...
1: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna,
3: teď mi
2: šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna,
3: teď mi
1: dám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna,
3: teď mi už máme výtahy jedna.
1: Ni jendu.
2: No jo, výtahy jedna,
3: teď mi už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi.
2: Výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
4: Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
4: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
4: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení.
5: Ty seš ale bedna.
4: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro.
6: Jasně,
4: dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý profes stávajících. www.výtahy1.cz
7: Rock
4: www.výtahy1.cz
7: Rock
4: na CZ
7: Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
8: Je
7: Rock Rock Radio, co se děje?
8: Je tady do baletních
7: festiáků. Rock Radio, co se děje?
8: Je tady do baletních festiáků.
7: Rock Radio, co se děje?
8: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
7: Rock Radio, co se děje?
8: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít.
7: Co se děje?
8: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká na koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24 pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24 to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června Vespin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodní láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise řádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther, Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z Česku zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo

0: přineslo Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorane, anebo 13. Feet Under, z českých třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř českých třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Bass třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Bass in Fire, anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Bass in Firefest 24. století, celkem téměř 50 kapel. Bass in Firefest 24. kapel. Bass in Firefest 24 až 27. Sobotu 20. kapel. Bass in Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu nás čekají i večerní koncerty. Ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Evské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka Fiády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka Fiasko Kohout večerní koncerty. EEčka Fiasko Kohout Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka Fiasko Kohout Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnov. Fiasko Kohout Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné do smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky nástupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabát. Název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabát. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů. Deviant a 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů. Deviant a Made in Garage. Na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival Kabátů. Deviant a Made in Garage. Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. In Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer?
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být?
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokovici a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokov chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovíradio.cz ve slušných. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovíradio.cz ve slušných. Dejte vědět všem. Na našem webu rokovíradio.cz ve slušných rok akcích. Na našem webu rokovíradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Robu rokovíradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je CZ ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná.

Nemusíš mít školu roku? Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny.

0: Čet, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz. Jo, dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit.
0: Objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit.
0: Máš. Trenírkárna.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat.
0: Trenírkárna.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
0: .cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 90 ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 2 lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 2,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 20. lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Svazek za 12,90. Až do 23. června. 90. Až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: 3. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Vedro.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Vedro jak.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Vedro jako na Sahaře. Máme
1: v Kauflandu.
0: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí domní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobil ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Klimatizace Senkor již od 5999 korun. Kor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
0: 599 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senku.
3: Časopis Klasik.
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senku.
3: Časopis Klasik Rok. Legenda přichází.
0: On v prodejní síti Planeo.
2: Senku.
3: Časopis Klasik Rok. Legenda přichází.
0: Ti Planeo.
2: Senku.
3: Časopis Klasik Rok. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Klasik Rok. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. Ambition. Právě v trafikách.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci. Anagori, brds.cz. Anagori, brds.cz.
5: Co se tady...

0: RDS.cz.
1: Co se tady děje?
0: RDS.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: .cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Et.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úspoře na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru. 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo.
3: Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za
3: 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď
3: na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Slušnej rok. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM. Střešní 95.8 FM.
6: Střešní okna Fenestra.
5: FM.
6: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
6: Ano. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi okna Fenestra.
5: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4
5: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Ano. A nebem již 40 let.
5: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra.
6: Česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra.cz.
6: Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: Čtveřici šelem se podařilo odchytit v HKO Český les. A to kočky divoké. Pojmenovali je Bedřich, Hugo, Viktorka a Aneška. Vědci jim nasadili speciální telemetrické obojky, díky kterým budou moci lépe mapovat jejich pohyb. Návrh počítá mimo jiné i s povinností migrantů spolupracovat s úřady, anebo se vznikem návratových center migrantů spolupracovat s úřady, anebo se vznikem návratových center mimo území Unie. V katedrále svatého Víta v Praze se po 100 letech rozezněly nové varhany. Na jejich vznik přispělo přes 12 000 lidí z Česka i ze zahraničí.
1: Nástroj váží téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky z české.

0: Sport.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo trenýrkárna.cz, napiš kód rádio, není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to, 30% na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to, 30% na

0: 180 prvky z českých téměř 640 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. 40 tun a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy a je doplněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, hezký prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio.
0: Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Už se nám začíná oteplovat.
0: Hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměr.
1: Radio. Počasí.
2: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměrně kolem
1: časí.
2: Už se nám začíná oteplovat oproti těm předchozím dnům. Dneska máme někde průměrně kolem 24 stupňů. Máme někde průměrně kolem 24 stupňů a na většině území je polojasno s tím, že pršet by mohlo během dneška už jenom snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky, každopádně k večeru už snad na severozápadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky, každopádně k večeru už by se to mělo vypadě a taky na Moravě. Ve Slezsku možná budou nějaký bouřky, každopádně k večeru už by se to mělo. Vyčišťovat. No a 13 každopádně k večeru už by se to mělo vyčišťovat. No a 13 stupňů bude noční teplo. Zítra to vyšplhá až na nějakých 13 stupňů bude noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 stupňů noční teplota. Zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 stupňů. Třicítky čekáme hlavně v Čechách a to ve středních a taky na Plzeňsku.
1: Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Kilometrů pozor na srážku dvou osobáků, trošku tam překážej provozu, jak by se asi dalo očekávku tam překážej.

0: zprávy.
1: Pěkné dne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona. Sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Zdraví Boris Šťastný chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho vlastní chystá vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších předseda ODS Karel Haas.
2: Čtveřici šelem se podařilo odchytit v HKO čest tuzemských šelem, a to kočky divoké.

0: provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazily dva osoby provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazily dva osobáky, se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazily dva osobáky. Na místě zasahuje, že pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazily dva osobáky. Na místě zasahuje, projíždějte opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelec, zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnici, objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s přesouváme se do Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe do Prahy, tam je to Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním Černokostelecká ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra ve směru na Strašnice. Boural tam do sebe kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra. Takže tam kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra. Takže tam projděte opatrně, znáte pražský odpolední autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra. Takže tam projděte opatrně, znáte pražský odpolední provoz u Štěrboholského obchodního centra. Takže tam projděte opatrně, znáte pražský odpolední provoz obchodního centra. Takže tam projděte opatrně, znáte pražský odpolední provoz. No a když už jsme v té Praze, takže tam projděte opatrně, znáte pražský odpolední provoz. No a když už jsme v té Praze, tak se podíváme opatrně, znáte pražský odpolední provoz. No a když už jsme v té Praze, tak se podíváme na Votočkovou ulici na Novém Městě, pražský odpolední provoz. No a když už jsme v té Praze, tak se podíváme na Votočkovou ulici na Novém Městě. No a když už jsme v té Praze, tak se podíváme na Votočkovou ulici na Novém Městě, kde do sebe taky narazil městě, kde do sebe taky narazil kamion s osobním autem. Co to dneska je? Kde do sebe taky narazil kamion s osobním autem. Co to dneska je? Kamion s osobním autem. Co to dneska je?
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: Co to dneska je?
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernic. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních tém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní-počernice. www.ocniklinika.hp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. khp.cz. cz.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Kamarádi.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Kamarádi, rockový odpoledne pokračuje.
2: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: Kamarádi, rockový odpoledne pokračuje. Mám
2: rockový odpoledne.
0: Kamarádi, rockový odpoledne pokračuje. Máme čtyři
2: odpoledne.
0: Kamarádi, rockový odpoledne pokračuje. Máme 4 minuty po 4. hodině. Kamarádi, rockový odpoledne pokračuje. Máme 4 minuty po 4. hodině odpoledne. Rockový odpoledne pokračuje. Máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví. Máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Peťa dnes hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Peťa dneska připravuje. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňas. Peťa dneska připravuje velmi důležitou akci pro něj. Velmi důležitou akci, pro něj důležitou a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska chtěli vyrazit do klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to sice v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to sice Jam, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to sice Jam, ale jazzovíte velmi zajímavý hudební věci a to sice Jam, ale jazzovýho hudební věci a to sice Jam, ale jazzovýho big bandu. Já vím, že na Rock Radio to nechci a to sice Jam, ale jazzovýho big bandu.

Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná sice jam, ale jazzovýho big bandu. Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně jam, ale jazzovýho big bandu. Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, jazzovýho big bandu. Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, bandu. Já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že mezi váma je na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů. Není zas tak možná úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli úplně to, co byste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. Ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. A univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože tak přijít na všechno možné. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther, anebo protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther, anebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spáleném Poříčí od 24. do 27. června. Uvidíte jenom ve spáleném Poříčí od 24. do 27. června a jenom ve spáleném Poříčí od 24. do 27. června a to na Basin Firefest ve spáleném Poříčí od 24. do 27. června a to na Basin Firefestu na Poříčí od 24. do 27. června a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky, takže festu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku. Dáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku. Lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Rádia, otevřete tenhle ten festival, tak nám napište na Facebook Rock Rádia, otevřete si na Facebooku, na Facebook Rock Rádia, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do na Facebook Rock Rádia, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Proč byste vy měli dostat lístek na Basin Firefest? No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí dostat lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth, ale už teď se dozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový. Víte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový věci a jejich čaroděj. Muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový věci a jejich čaroděj. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky vanastový věci a jejich čaroděj. Baby Metal. Galaxy. Bude taky vanastový věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská pecka. Bude taky vanastový věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Eros. Věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Eros. Čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši. Holen. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši. Holen My Soul, posloucháte pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši. Holen My Soul, posloucháte Rock Radio. White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Hole in My Soul, posloucháte Rock Radio. Teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Hole in My Soul, posloucháte Rock Radio. Na duši, Hole in My Soul, posloucháte Rock Radio. Soul, posloucháte Rock Radio.

0: Rock Radio Rock. Rock Radio Rock je slušný. Rock Radio Rock je slušná muzika. Rock Radio Rock je slušná muzika. Rock Radio Rock je slušná muzika.
1: Na radě zhasli.
0: Rock je slušná muzika.
1: Na radě zhasli.

Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teď. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka do... Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Mám Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1990. 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1990. Tak to je mladoboleslavská kapela Seven. Oni právě byli hostem dnešním hostem Kamila Drába tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu dnešním hostem Kamila Drába tady dneska od 9 ráno, víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno. rockovyradio.cz. Tam to všechno najdete, je tam už skoro 150 dílů, takže rozhodně pokud kromě

0: Tam to všechno najdete, je tam už skoro 150 dílů, takže rozhodně pokud kromě poslechu hudby se rádi 50 dílů, takže rozhodně pokud kromě poslechu hudby se rádi i dozvídáte něco o tom, jak ta hudba vzniká,
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. To bez kempu. www. Bez kempu. CZ. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Spotřební daň tvoří
1: .cz
2: Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek cent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Tento týden

0: Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Tento týden v Kauflandu.
0: Pro bohatší Česko.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
0: Bohatší Česko.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačina. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy. Opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj XL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 2 za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland ne ubrousky za 19,90 až do 23. června Kaufland za 19,90 až do 23. června Kaufland 90 až do 23. června Kaufland až do 23. června Kaufland
2: je to nepopsatelné je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblaku.
2: Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v
2: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblaku.
2: Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten led balon.
2: Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balón.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože...
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na...
3: Oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letím... Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu! Balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu! Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také za...
4: Protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let...
4: v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let... zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri led balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad podě...
6: Teď je na Allegri led balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem...
6: balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovice...
6: 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými
6: Budějovice... 50 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více
3: jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
3: Lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
3: Republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ. Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.

0: CZ. Zážitky. CZ. CZ.
1: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条。漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条。条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息。多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku, s**ky. Ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku, bez potisku čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku, bez potisku CZ. S**ky. Já se oblíkám bez potisku, bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Blíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Vedro jako.
2: Bez potisku CZ.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: Bez potisku CZ.
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimat. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimaty. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimaty. Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Lupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Sná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor
3: 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor
3: 1099 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: A teď pozor.
3: 5 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrém.
3: Prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrémně.
3: Datart.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Kontejnerů
5: Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
6: Zdravím,
7: tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to dělá? Kontejnery přistavíte jo víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to víkendu?
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?

0: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
3: Jak to má motor a kola?
2: www.siegel.cz.
3: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí a rychlost stoupá do extrému.
4: Rock Radio.

Pohoda.

0: práci vedro, doma... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro... Venku vedro... V práci vedro, doma vedro... Venku vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně i léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ní řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí. Mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Pad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnují pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení, napište si o ní. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení, Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Na slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Už v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parku. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimat. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor. Senkor.

0: Zima. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčí.
0: Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčí.
0: Dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek
0: selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než
1: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou
1: blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš tého 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL hledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů. XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 289,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun 5,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání po Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání Quell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6. K 10. 6.

0: Five Finger Death Punch Wash It All Away právě teď dohrálo na Rock Radio a už za malou chvilku se dozvíme, kdo pojede na Basin Fire. Rozdáváme lístky.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte, dáme společný selfie.

0: Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migo. To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: Třeba napravit.
0: Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů. Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda.
0: Migové. Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé.
0: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harle. Pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harle po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na web. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na web. Lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem.
0: Června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a
0: www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen
0: .cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou
2: hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou
2: hradneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou
2: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz
0: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz
0: Hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Hrdým festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile do CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 3 Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data, limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data, edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně. Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB data gratis a opakovaně.
3: No to, že seš mladej pro
2: extra 30 GB data gratis a opakovaně.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým
2: data gratis a opakovaně.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že
2: opakovaně.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... Mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu. Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme pky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízím v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Výlet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej pání třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnosti tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Z

0: Svoji budoucnost najdeš prací? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdete v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Chutná jako krásný
0: projektantbudoucnosti.cz.
1: Chutná jako krásný sen
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Chutná jako krásný sen
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Chutná jako krásný sen, vůni budeš omá. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omá.

0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma
0: ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše
0: nech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše
0: čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou,
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální
1: nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnotu CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato.
3: Porajte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkouší Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. U kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, test kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
3: 12. PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. U OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou. Rozdáváme na Basin Firefest a dneska je tady se mnou Pavel. Nazar Pavle.

0: Já vás zdravím.
1: A dneska je tady se mnou Pavel. Nazdar, Pavle.
0: Já vás zdravím, mějte se hezky.
1: Tak, Pavel, nazdar, Pavle.
0: Já vás zdravím, mějte se hezky.
1: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spále.
0: Já vás zdravím, mějte se hezky.
1: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
0: Ano, zdravím, mějte se hezky.
1: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
0: Ano.
1: Takže tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
0: Ano.
1: Takže ano. Tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
0: Ano.
1: Takže ano. Takže hádám, že ten festival ze spáleného Poříčí, si psal.
0: Ano.
1: Takže ano. Takže hádám, že ten festival moc dobře znáš. Poříčí, si psal.
0: Ano.
1: Takže ano. Takže hádám, že ten festival moc dobře znáš. Takže ano. Takže hádám, že ten festival moc dobře znáš.
0: No jistě.
1: Takže hádám, že ten festival moc dobře znáš.
0: No jistě.
1: Hádám, že ten festival moc dobře znáš.
0: No jistě.
1: Dovedl by si říct, ten festival moc dobře znáš.
0: No jistě.
1: Dovedl by si říct. Dovedl by si říct. Takže a prosím tě přiříct. Takže a prosím tě přiznej se, šel jsi někdy. Takže a prosím tě přiznej se, šel jsi někdy. Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení. Takže a prosím tě přiznej se, šel jsi někdy. Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná tě nejseš, šel jsi někdy. Takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jako. Jakože takhle, neříkám nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako nahlas tvoje příjmení a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak a možná ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako podpultově bych tak řekl, ti lidi nepoznají po hlase. Dostal ses tam někdy i jakože tak nějak jako podpultově bych tak řekl, jakože tak nějak jako podpultově bych tak řekl.
0: Ne, vždycky jsem si měl
1: koupený nějak jako podpultově bych tak řekl.
0: Ne, vždycky jsem si měl koupený lístek, takže.
1: Tak to je správně. Podpultově bych tak řekl.
0: Ne, vždycky jsem si měl koupený lístek, takže.
1: Tak to je správně.
0: Letos mi to vyjde.
1: Řek.
0: Ne, vždycky jsem si měl koupený lístek, takže.
1: Tak to je správně.
0: Letos mi to vyjde dobře, no.
1: No tak to je.
0: Vždycky jsem si měl koupený lístek, takže.
1: Tak to je správně.
0: Letos mi to vyjde dobře, no.
1: No tak to je výborný, hele.
0: Jsem měl koupený lístek, takže.
1: Tak to je správně.
0: Letos mi to vyjde dobře, no.
1: No tak to je výborný, hele, tak to máš.
0: Takže.
1: Tak to je správně.
0: Letos mi to vyjde dobře, no.
1: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za správně.
0: Letos mi to vyjde dobře, no.
1: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš.
0: Letos mi to vyjde dobře, no.
1: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak
0: dobře, no.
1: No tak to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím, to je výborný, hele, tak to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu si to máš vlastně jako takovou odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu odměnu za věrnost, tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš? Tak dneska ty lístky máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
0: Tak asi ta klasika, co tam bude.
1: Máš od nás. Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
0: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo.
1: Prosím tě, na kterou kapelu se nejvíc těšíš?
0: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo.
1: Kterou kapelu se nejvíc těšíš?
0: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás.
1: No jasně. Těšíš.
0: Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás.
1: No jasně.
0: Bude. Tak asi ta klasika, co tam bude, že jo, vás.
1: No jasně.
0: Bude paráda.
1: To bude asi dost hustý.
0: A ta klasika, co tam bude, že jo, vás.
1: No jasně.
0: Bude paráda.
1: To bude asi dost hustý.
0: A apokalyptik, že jo, vás.
1: No jasně.
0: Bude paráda.
1: To bude asi dost hustý.
0: A apokalyptikus.
1: No jasně.
0: Bude paráda.
1: To bude asi dost hustý.
0: A apokalyptikus, samozřejmě, že
1: to bude asi dost hustý.
0: A apokalyptikus, samozřejmě, že to slechnu.
1: No, já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku.
0: Samozřejmě, že to slechnu.
1: No, já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku, se těším nejvíc já, no, takže to si. No, já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku, se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě. Já kdybych tam mířil tak na apokalyptiku, se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě. Čím nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo. Takže to si prosím tě užij hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij. Prosím tě, užij hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a hodně i za mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuj pozdravuju. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí. Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta to moc užij a pozdravuj ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost, zdravuj ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další rok.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba...
0: Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.

0: ročníky. A ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau. Ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau. Návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky.
0: Drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky.
0: Jasně, čau. Se krásně, Pavle, čau.
1: Mějte se hezky.
0: Jasně, čau.
2: Na rok.
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na rok rádiu
1: Mějte se hezky a díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na rok rádiu nesoutěžíme.
1: Díky moc.
0: Jasně, čau.
2: Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
0: Jasně, čau.
2: Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Na rok rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera dáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Gotthard John.
2: Od rána do večera slušnej rok.
0: Gotthard John Lennon, Enter Shikari a taky divo.
2: Večera slušnej rok.
0: Gotthard John Lennon, Enter Shikari a taky
2: slušnej rok.
0: Gotthard John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl. Gotthard John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl. Plakala, já doufám, že vy nepláčete. Gotthard John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl. Plakala, já doufám, že vy nepláčete. Zítra zase rok. John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl. Plakala, já doufám, že vy nepláčete. Zítra zase rok. Enter Shikari a taky divoký byl. Plakala, já doufám, že vy nepláčete. Zítra zase rozdá. Plakala, já doufám, že vy nepláčete. Zítra zase rozdáváme.
3: Toužila, kroužila, kryla mi záda.
0: Že vy nepláčete. Zítra zase rozdáváme.
3: Toužila, kroužila, kryla mi záda.
0: Zítra zase rozdáváme.
3: Toužila,

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Pamětníky.

Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama, abys byl s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Kama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen o...
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
0: Srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. U Zenéty je Albert grilovačka. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. U Zenéto grilovačka. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. U Zenéto Tofu Nature's Promise Větší za 12. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. U Zenéto Tofu Nature's Promise Větší za 12,90. To plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Větší za 12,90. A rajčata skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Větší za 12,90. A rajčata tofu Nature's Promise Větší za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27 za 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. 12,90. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert sát a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Vše propagá
2: za 27,90. Albert.
3: Vše propagá.

15 minut online nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A jedíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: potisk dárky belabel.cz. Dárky potisk dárky belabel.cz.
1: Zažijte
0: dárky belabel.cz.
1: Zažijte emoce za volantem
0: belabel.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
0: CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.
1: PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek
1: 19.26.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Pátek 19. června před OC Letňany.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od
2: 1. června před OC Letňany.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď
2: před OC Letňany.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme
2: Letňany.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. U ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále. Již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerst února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou, například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140 kusů za novou běžnou cenu 144,90, nebo máslo 250 běžnou cenu 144,90, nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 144,90, nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,94,90, nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20, nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den
3: ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den čelí vaše data digitalizaci.
3: Se vyplatí.
4: Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nej...

silnějším, ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou včera bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: náhradní díly pro bagry pěkně
1: je vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě
1: bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na
1: jednom.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: bagry na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Potřebuje rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku.
1: Dání.
0: Vše pro bagr.cz. Potřebuješ
1: změnit bagr.cz.
0: Potřebuješ změnit splátku
1: s flex.
0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Credit. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15.

0: Sprejovali také skalní bloky skalního města Hruboskách a posprejovali také skalní bloky skalního města Hruboskásko. Skalní bloky skalního města Hruboskásko. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad skalního města Hruboskásko. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila Hruboskásko. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila. Opravené prostranství. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo končila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez dřelo lidem. Práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez daně. 71 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím.
0: Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím.
0: Podle Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem
0: Vronského se výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčen.
0: Výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím pozitivně, jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen doktor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
0: Úpravy zahrnovaly mimo jiné výsadbu stromů. Rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna, Masarykův okruh hostí opět mistrovství světa silničních motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovnické ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rodné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
2: Dneska máme nějaký srážky hlavně na severozápadě Čech a taky na východě Moravy.

Rádio. Zprávy.

Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit. Posprejovali taky skalní bloky skalního města Hruboskalsko.

0: Hlavně na severozápadě Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku dokonce nějaký bouřky. Rážky hlavně na severozápadě Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku dokonce nějaký bouřky. Na východě Moravy a ve Slezsku dokonce nějaký bouřky, jinak teploty jsou kolem 24 stupňů v průměru. Slezsku dokonce nějaký bouřky, jinak teploty jsou kolem 24 stupňů v průměru. To se v noci ochladí asi na 24 stupňů v průměru. To se v noci ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká stupňů v průměru. To se v noci ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých, to se v noci ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých, ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejzítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude úplně. Čtvrteční počasí bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, asi bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. Ale stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. Ale opravdu ty teploty budou trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno. Ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní. Na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní. Ty teploty budou v podstatě úplně letní.
1: Ač už
0: budou v podstatě úplně letní.
1: Ač už prší nebo
0: je úplně letní.
1: Ač už prší nebo paří slunce. Ač už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
0: V Liberci dejte pozor na Husově ulici.
1: Radio. Doprava.
0: V Liberci dejte pozor na Husově ulici. Srazili se tam dva osobáky. V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blíž. Pozor na Husově ulici, srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blíž. Srazili se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře. A na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. Blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, a nebo na jakém místě počítat se zdržet. Z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze, že dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze znáte, jakýmu místu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích tak tu se vyhnout, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, anebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a počítat se zdržením. V Praze v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská. Tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky. Je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky. Určitě to bude brzdit. Vyhlídkova a Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky. Určitě to bude brzdit provoz. Dejte Polabská, kde se srazili právě taky dva osobáky. Určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1, kde se srazili právě taky dva osobáky. Určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici právě taky dva osobáky. Určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru, taky určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 95. brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 95. kilometr. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 95. kilometr.

0: se válí kus, no, je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho. 5. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách. Tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách. Ano, plechu na dálnici, určitě nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách. A nohu z plynu pro jistotu. A pak nic příjemného vjet do toho, takže pořádně oči na stupkách. A nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice, takže pořádně oči na stupkách. A nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nak, pořádně oči na stupkách. A nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nak. A nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční službu. D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční službu a je nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru defektu. Čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice D50. Na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru Zebzence na 7. kilometru dálnice D55 ve směru Zebzence na Babice. Dálnice D55 ve směru Zebzence na Babice.
1: Viditelný
0: ve směru Zebzence na Babice.
1: Viditelný zážitek v každém oka
0: na Babice.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
0: Přesnej. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in Pardubicích. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in Pardubicích. Dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in Pardubicích. Každopádně o tom. Nyní určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in Pardubicích. Každopádně o tom si vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in Pardubicích. Každopádně o tom si povíme až za chvíli, získat 10 lístků na Rock in Pardubicích, každopádně o tom si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku na Rock in Pardubicích, každopádně o tom si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku rokových, každopádně o tom si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku rokový muziky, protože toho tom si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku rokový muziky, protože toho povídání si povíme až za chvíli, teď už si dáme další dávku rokový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli až za chvíli, teď už si dáme další dávku rokový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si myslím, že už si dáme další dávku rokový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si myslím, že dáme další dávku rokový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si rokový muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si myslím, že už jsme si toho řekli dost, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si myslím, že už jsme si toho řekli dost, počasí dopravy i jste přece jenom slyšeli dost, ne? Já si myslím, že už jsme si toho řekli dost, počasí dopravy i zprávách teď, ne? Já si myslím, že už jsme si toho řekli dost o počasí dopravy i zprávách, teď už Ozzy bude taky Dio. Už jsme si toho řekli dost o počasí dopravy i zprávách, teď už Ozzy bude taky Dio, Iné kafe. A teď už jsme si toho řekli dost o počasí dopravy i zprávách, teď už Ozzy bude taky Dio, Iné počasí dopravy i zprávách, teď už Ozzy bude taky Dio, Iné kafe. A teď už Shinedown na jejich Miracle na Rockrádiu. Ozzy bude taky Dio, Iné kafe. A teď už Shinedown na jejich Miracle na Rockrádiu. Bude taky Dio, Iné kafe. A teď už Shinedown na jejich Miracle na Rockrádiu. Say it once, Dio, Iné kafe. A teď už Shinedown na jejich Miracle na Rockrádiu. Say it na jejich Miracle na Rockrádiu. Say it once, tell me twice, are you na Rockrádiu.

Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Ka pro všechny.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

0: Samozřejmě taky traktory. Posílejte, jestliže alkohol, koblížky, samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na e-mail koblížky, samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovyradio.cz, samozřejmě taky traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No i traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a ty fotky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a ve čtvrtek na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a ve čtvrtek v 15.cz. No a ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte. Ve čtvrtek v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede. Tak v 15 hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede. Hodin je uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku.
0: Uzávěrka a v pátek ráno se dozvíte, kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku ti.
0: Ráno se dozvíte, kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace
0: Kdo tam pojede.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od.

0: Právě nám dohrává Ozzy Osbourne. See you on the other side, pecka z roku 90. No a já bych se s váma rád. Pobavil o jedný takový akci, která vás čeká u rádiu.
1: Samozřejmě taky na život třeba Trautenberg nebo horký žeslí, že alkohol koblížky.

0: Kunratice a zažijte sílu Audi 6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Vít do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
1: Těším.
0: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
1: Těším.
0: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr
0: ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přeběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bene v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CES, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ. Dříšově. Více na Bene, CZ.
3: Dřív než
2: na Bene, CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny,
2: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vy. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí motou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstup až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
4: Co je?
3: .com.
4: Co je? Funguj ty. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska.
4: Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kompresory Vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, technika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí. Pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický vzduch.

0: Tu neproležíš. Nyní Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
1: Teď už ale každopádně další muzika, dáme si Bring Me To Life.
0: Na hubičku CZ.
1: Teď už ale každopádně další muzika, dáme si Bring Me To Life od
0: CZ.
1: Teď už ale každopádně další muzika, dáme si Bring Me To Life od Evanescence. Teď už ale každopádně další muzika, dáme si Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál. Teď už ale každopádně další muzika, dáme si Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál, a to speciálně pro tebe. No a muzika, dáme si Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál, a to speciálně pro tebe. No, To Life od Evanescence, bude taky komunál, a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, Sense bude taky komunál, a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jak komunál, a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube. Pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube. S tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den.
1: Jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikman.
1: Jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího...
1: Tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
3: Ruční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Z Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka kterém a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a sama všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi. Audi A6 Avant do Autojaro v

0: pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. www.kompresoryvzduchotechnika.cz
1: Třídím doma, třídím venku,
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert
3: Ecocom.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná sa grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzena. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za dva, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Mys večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Business zač.
2: A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Business začnete nápad.
2: Keříková s apkou za 27,90.

0: Albert.
1: Biznis začnete nápadem.
0: Za 27,90. Albert.
1: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar.
0: 50. Albert.
1: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik.
0: Albert.
1: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast. I mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Prahu od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Praho, finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
1: Více na technikplast.com.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.
1: Technikplast.com.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barva. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barveš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a za 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti kámoše, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vnu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám ne se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, se tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ sbírají vzpomínky. Registrace

pojďte do toho spolu. Oficiální partner Otečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny za... A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky Bama. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky bod. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky. Zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty. Informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý. Fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. A bystky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v ty žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půl karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. V obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Čuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušný. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Výkop každý den na Rock Rádiu. Když každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit? Tak hoši, rozcvičit? Poklusem klednici, zpracovat něco k pití? Rozcvičit? Poklusem klednici, zpracovat něco k pití? Dlouhej pas na gauč, poklusem klednici, zpracovat něco k pití? Dlouhej pas na gauč před klednici, zpracovat něco k pití? Dlouhej pas na gauč před televizi a zpracovat něco k pití? Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladače. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Hej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s vám. Zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s vám.

0: Bring Me to Life od Evanescence. Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla... Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená... Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003... Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a... Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu. Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu. Kamarádi, tohleto byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu. Kamarádi, tohleto na tohleto období já... Věc. Rok 2003 a vrchol nu metalu. Kamarádi, tohleto na tohleto období já... Tři a vrchol nu metalu. Kamarádi, tohleto na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy nu metalu, kamarádi, tohleto na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky každopádně teď na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky každopádně teď už období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky každopádně teď už bych se s vámi rád každopádně teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový teď už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadrží. Už bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stav. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky.

0: ve každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15. světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak si Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Procent po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati.
0: Celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte kam...
0: Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
0: Do... Je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
0: Albert.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit. Pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: Do zoo chleby.
1: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude... A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A je... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jest... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší... To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Top trade.
1: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Top trade. Akredit.
1: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Top trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů.
1: Jdeme? Zoo chleby.
3: Top trade. Akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Globetrotter. Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Uptrade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v první prodejce obytných vozů Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, Frankia, Yukon Globetrotter Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, více na web, v Praze a Holešově, vozy skladem, půjčovna, servis, více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět.
3: Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení.
3: Servis. Více na www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: www.toptrade.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový. Růžový slon vám bez

0: ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Tahle nabídka.
0: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Tahle nabídka
0: na www.růžovýslon.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června 9 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny. Nebo na Vodafone.cz minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz Vodafone naší prodejny nebo na Vodafone.cz Vodafone
2: hledáte
1: nebo na Vodafone.cz Vodafone
2: hledáte práci, která
1: CZ Vodafone
2: hledáte práci, která dává
1: Vodafone.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl
1: Vodafone.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Více tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. kariera.lidl.cz Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz Tým Lidl, to se vyplatí.
3: V CCC za

0: Potřebujete dětské kolo?
1: Alci a na ccc.eu.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: C.EU.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: EU.
0: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a...
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčuje, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových...
0: Půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
0: Je mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: Akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou.
2: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%.
2: Kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%.
2: VUM,
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
0: Teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Vidíš?
0: 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Vidíš to?
0: Vidím. Procent, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají slunce.
2: Happy Sport CZ.
3: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají slunce.
2: Sport CZ.
3: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají slunce. Pohoda.
3: No a víš co? Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají slunce. Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
2: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají slunce. Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
0: Vidím. Ptáci zpívají slunce. Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
0: Slunce. Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping.
0: Slunce. Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. Rafting. Skok padáka.
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. Rafting. Skok padákem. Flyboard. Led balonem. Bungee jumping. Driftování. Rafting. Skok padákem. Flyboarding. Lezení ve skalách. Driftování. Rafting. Skok padákem. Flyboarding. Lezení ve skalách. A rafting. Skok padákem. Flyboarding. Lezení ve skalách. A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve padákem. Flyboarding. Lezení ve skalách. A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding. Lezení ve skalách. A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného
3: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného
3: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného
3: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelné
3: zážitku, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
3: venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý
0: zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
3: bere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
3: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou
0: se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou
0: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměn kazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
0: CZ. Dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
6: Rock Radio.
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
6: Rock Radio.
5: A žitky.
0: CZ.

0: tak si to pojďme užít. Za rohem je... Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimo do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně na června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptický Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přijímá na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají řádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Tykou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Delorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest nebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června muzika kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiaskády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiaskády. Nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 se i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnov plaší smrt a Revival 3 sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné do Brčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je ne pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky nám. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název volné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce v téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabát. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátů, Deviant a Made in na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio a Made in Garage, Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se
0: umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Jo, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam...
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio, red ve slušných rock akcích. Rock Radio, rock je slušná muzičných rock akcích. Rock Radio.

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold 5% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Te dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. V prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete CC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Od rána do večera. Večera. V DABu i FM nebo radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si
0: to se děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem.

Nemusíš bejt mánička. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

budeš sama v poušti stát, když budeš sama v poušti stát, a všichni svatí, když budeš sama v poušti stát, a všichni svatí, budeš sama v poušti stát, a všichni svatí, poušti stát, a všichni svatí přiletí. A všichni svatí přiletí, a všichni svatí přiletí, a nebude se kotky svatí přiletí.

0: Housebrand Café. Housebrand Café, per favore.
1: Sì, sì.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, sì.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, duhle.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, duhle.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu.
0: Per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz.
0: Jen dokonce.
2: Housebrandkáva.cz.
0: Jen dokonce.
2: CZ.
0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na
2: CZ.
0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže. Píte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže. Manky Business na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže. Manky Business vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže. Manky Business Richard Miller na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: Ratatka platí jen do konce června.
3: Ratatadadadatrička ratatada.
0: Do konce června.
3: Ratatadadadatrička ratatadadadata. Ratatadadadatrička ratatadadadata.
4: Potisk, potisk, trička, potisk.
3: Ratatadadadatrička ratatadadadata.
4: Potisk, potisk, trička, potisk.
3: Ratatadadatrička ratatadadadata.
4: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela,
3: ratatadadadata.
4: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela, bela, bela, bela, bela.
3: Ratatadadata.
4: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. A potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ. Bela bel bela bel bela bel CZ.
0: Do košíku jahody
4: bel bela bel CZ.
0: Do košíku
4: CZ.

0: zmrzlinu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
0: Domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nej...
0: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
0: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
0: K tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Časopis Klasik.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle smaku.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků. Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytíř Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. 6 dekátoků podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burns. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě ho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Kup si Red.
2: Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně.
2: Ambition. Právě v trafikách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000
2: trafikách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení ač to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení ač auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. A Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. Tečky na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka.auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka.auto.cz
4: Utrhnout, sklidit.
5: www.direct.pomočka.auto.cz
4: Utrhnout, sklidit, očistit, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: 3. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Slušné.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Slušnej rok. Pro Bene.
4: Kauflandu.
7: Slušnej rok. Slušnej rok. Pro Benešov na 95. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM.
8: Okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, okna mezi vámi a

0: EBEM již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna EBEM již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: podvečer. Rok Radio. Zprávy. Příjemný podvečer. Zprávy. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zprávy. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře. Zprávy. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře. Podvečer přeje Eliška Votrubová, kompenzace pro ovocnáře. Podvečer přeje Eliška Votrubová, kompenzace pro ovocnáře. Po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Eliška Votrubová, kompenzace pro ovocnáře. Po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Va, kompenzace pro ovocnáře. Po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěst přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstitelům způsobily podhadu škody mezi 1 a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému 1 a 1,5 miliardy korun. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministerně pro intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocnářů. Ministerně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění zastupitelského mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila k mandátu v Bílině. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritice. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritice kvůli. Důvodem je velké časové zaneprázdnění. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat pozemku. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule.
1: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci.
0: Iniciativa dlouhodobý problém sebevražd na tratích.

0: Vznikla ve spolupráci
1: problém sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem
1: vražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví
1: na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta. Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Během pro Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Během probíhající zbraně duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Během probíhající zbraňové amnestie už policie organizací Cesta z krize. Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala Cesta z krize. Během probíhající zbraňové amnestie už policie přijala několik ojedinělých zbraní. A teď přibyla další. Na Vyškovsku někdo strážcům za několik ojedinělých zbraní. A teď přibyla další. Na Vyškovsku někdo strážcům zákona odevzdal raritní kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraní kousek, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, a sice střílející nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, které jsou přísně zakázané. Nůž. Ten patří mezi takzvané zákeřné zbraně, které jsou přísně zakázané.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně
0: je, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo
0: na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem
1: aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme
1: jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. A krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu.

0: stupňů 22. Ať už v tisíci metrech na horách stupňů 22.
1: Ať už prší nebo
0: horách stupňů 22.
1: Ať už prší nebo paří slunce
0: 22.
1: Ať už prší nebo paří slunce slušný. Ať už prší nebo paří slunce slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete TikTok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Tak začne
1: Rock Radio doprava.
0: Tak začneme Jabloncem nad Nisou.
1: Doprava.
0: Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních. Začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici. Jsem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní. A tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní na místě. Vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní na místě. Dvou osobních vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Vozidel, konkrétně v ulici Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolické Jitřní, na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolické v policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolické v Mostě. Zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ulítnou cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky, do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut. Tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut. Projíždíte tam opatrně. Na Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut. Projíždíte tam opatrně nebo v čemkoliv. Prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Viditelný.
0: Prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Viditelný zážitek v každém.
0: Doražte v pořádku.
2: Viditelný zážitek. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.horní-počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. p.cz.

námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu středa a... Oj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu středa a... Námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu středa a... To znamená jediný... Máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu středa a... To znamená jediný, jeho tam třeba. A než 18. hodině, je tu středa a... To znamená jediný, jeho tam třeba. A než to... Je tu středa a... To znamená jediný, jeho tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaká a to znamená jediný, jeho tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme tam třeba. A než to tam začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme se správně. Začne všechno dávat, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme se správně. Naladili, od toho tu máme, dáme tam nějaký rock and roll, aby jsme se správně. Naladili, od toho tu máme rock and roll, aby jsme se správně. Naladili, od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhrávně. Naladili, od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou. Naladili, od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se. Od toho tu máme na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje. Na naší pirátské lodi Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje. Rock Radio náš pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje. Rock na přání. Pořad dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje. Rock na přání. Dvouhodinovou výpravu za muzikou, která se jmenuje. Rock na přání. Všemu tomu šéfuju já. Za muzikou, která se jmenuje. Rock na přání. Všemu tomu šéfuju já. Která se jmenuje. Rock na přání. Všemu tomu šéfuju já. Váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Rock na přání. Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Na přání. Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis, mě se můžete... Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis, mě se můžete svěřit. Všemu tomu šéfuju já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis, mě se můžete svěřit. Po mně váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis, mě se můžete svěřit. Po mně můžete žádat. Kapitán na vlnách slušný rockový muziky. Jirka Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct. Rockový muziky Jirka Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct. Jirka Vajgis, mě se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct. Všechno splním. Se můžete svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct. Všechno splním, vždyť mě znáte. Svěřit, po mně můžete žádat, já vám co budu moct. Všechno splním, vždyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Můžete žádat, já vám co budu moct. Všechno splním, vždyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi. Co budu moct, všechno splním, vždyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi. Všechno splním, vždyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725. Vždyť mě znáte, jsem dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725844. Dobrák od kosti. Volejte mi na číslo 725844. Volejte mi na číslo 725844424. To je ke mně. Volejte mi na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. Na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo 584424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište na messengera a do mailu. To je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište na messengera a do mailu. Na do kapitánský kajuty. A nebo pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme a nebo pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku od pište na messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Won't You. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Won't You Bad a během ní kotovku od Offspring Won't You Bad a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a Spring Won't You Bad a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vy a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Juhu. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Juhu. Naskakovat na náš pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Juhu. Pirátský pářník a proč? No protože právě vyplouváme. Juhu. Proč? No protože právě vyplouváme. Juhu. Protože právě vyplouváme. Juhu. Právě vyplouváme. Juhu.

Rádio. Rock Rádio.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock na psání. Rock Rádio. Rock na psání.
1: Ahoj!
0: Rock Rádio. Rock na psání.
1: Ahoj! Námořníci!
0: Rock Rádio. Rock na psání.
1: Ahoj!
0: Rock na psání.
1: Ahoj! Námořníci! Máme skoro čtyři...
0: na psání.
1: Ahoj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Je tu středa.

0: Tak to byly Offspring, won't you be... Tak to byly Offspring, won't you bad, a přátelé, ano. Tak to byly Offspring, won't you bad, a přátelé, ano, píseň, která se taky Tak to byly Offspring, won't you bad, a přátelé, ano, píseň, která se taky hodí na Offspring, won't you bad, a přátelé, ano, píseň, která se taky hodí na středu Won't you bad, a přátelé, ano, píseň, která se taky hodí na středu krásně. No a co si dáme na úvod naší plavby středeční? Tak určitě tady použijeme něco
1: z mesi. Pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, prosím o písni. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky. Trautenberg sem línej bude ideální. Ta písnička se jmenuje Netáhlo, a pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv.
0: Pokud zrovna u vás neprší,
1: odmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv.
2: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já tě trošku opravím, dneska má svátek Adolf, Milan má, já tě trošku opravím, dneska má svátek Adolf, Milan má svátek až zítra,
1: Zahrajeme, Eliško, neboj se.
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak to byly Stratovarius a Unbreakable a my se... Tak to byly Stratovarius a Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu.
1: Já tě trošku opravím, dneska má svátek Adolf, tak

vaše místo je 867. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty.
1: Chceš mít na.cz.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba
1: CZ.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárny ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na třeba kalhotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna. .cz. Napiš kód rádio a 10%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jed. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem Z. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra
1: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz. Všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz. Kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: A zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
4: Tak až.
1: Trenírkárna.cz.
4: Tak tohle nevyvětra.
1: Trenírkárna.cz.
4: Tak tohle nevyvětram.
1: .cz.
4: Tak tohle nevyvětram. Tak tohle nevyvětram.
5: Zase všude tolik.
4: Tak tohle nevyvětram.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tak tohle nevyvětram.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tohle nevyvětram.
5: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
5: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
5: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
7: Jak odvětr
5: jde tolik vody.
6: A to je puch.
7: Jak odvětr do zápach, vlhkost.
6: A to je puch.
7: Jak odvětr do zápach, vlhkost a špatný vzduch.
6: A to je puch.
7: Jak odvětra do zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
8: Ventilátory.cz

0: CZ. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz
0: CZ. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz
0: Na jednom místě.
1: Ventilátory.cz Ventilátory.cz
2: Biznis začnete na
1: Ventilátory.cz
2: Biznis začnete nápadem. Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com
3: Atención, señoras y señores.
2: Finálnímu produktu. Více na technikplast.com
3: Atención, señoras y señores.
2: Tu. Více na technikplast.com
3: Atención, señoras y señores.
2: Technikplast.com
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všech pět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy v latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To vše americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechny na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte terné terase smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit se smíchou.
3: La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes. La Tropical.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od přijďte žít.
3: Yes.
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Více na www.latropical.cz
3: Awarashar!
4: Více na www.latropical.cz
3: Awarashar!
4: www.latropical.cz
3: Awarashar!
5: Když Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79 hledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, je bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, za 9,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 10. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 200

0: 69 korun. Albe Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert 34 kusů s apkou za 269 korun. Albert dle srovnání 5.6.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba... Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Pičky.
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda.
2: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé
2: na Hrady.
3: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landu.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
4: Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu
2: Hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice Simka
2: CZ.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Vše pro bagr, vše
5: gratis a opakovaně.
6: Vše pro bagr, vše pro
5: opakovaně.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní
6: díly, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně,
6: bagr, vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně,
6: pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě
6: CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr
7: jednom místě. Pohodlné objednání.

0: 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Pouletní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vytřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novém hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hondě může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dream. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě, Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
2: Chutná jako krásný
1: dreams.
2: Chutná jako krásný sen.
3: Vůní budeš omá.

0: CZ.
1: Potřebuješ změnit?
0: Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Potřebuješ změnit?
0: Dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Pro bagr CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 200

budeš omámen. Ve Vraňa jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Vůni budeš omámen.

0: Farma Vraňany.
1: Nech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejst...
1: Čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
2: Rock Radio.
0: Sladší jahody.

0: Kanadský romantik Bryan Adams a Run to... Rice věnovat mě. Děkuji, příteli, a také sobě.
1: Rock Radio, rok na psání.

0: vždycky víme,
1: zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Věda.
0: Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Věda. Řemeslo.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice.
0: Něco navíc.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny, na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: .com.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete... Vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude posrovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění aut. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat, jí rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru šestění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
5: S kosmetikacím
6: srovnávat.
5: S kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr, i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagr, i BR, žádný keci funkčí věci. Anagr, i BR, dosačí věci. Anagr, i BR, dosa.cz. I BR, dosa.cz. BR, dosa.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: Sedm, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.

0: Co se tady děje? Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13-porný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,750 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
3: Jo, a díky teď...
2: Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
3: Jo, a díky teď bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD...
3: cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, teď... BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, teď... světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, teď...
4: Kdo šetří, má za tři...
2: v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Kdo šetří, má za tři...
2: za pět... úsporných technologiích. BYD.com.
4: Kdo šetří, má za tři...
2: za pět sekund.
4: Kdo šetří...

0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
1: Děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
0: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
3: Mami, tati.
0: Siegl.
2: www.siegl.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: www.siegl.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: CZ.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby!
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby!
3: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby!
3: Tam můžeme, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a...
4: Do Zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
3: A mají tam i lvy!
4: Krmit daňky a taky ty kobrazy!
3: A mají tam i lvy!
4: Jo!
3: A taky ty kobrazy!
4: A mají tam i lvy!
3: Jo! A můžeme tam ty kobrazy!
4: A mají tam i lvy!
3: Jo! A můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
4: A mají tam i lvy!
3: Jo! A můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
4: Mají tam i lvy!
3: Jo! A můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad,
4: tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky,
4: bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak
3: pary. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co,
3: jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
3: Zo. Tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Lepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
3: Zoo chleby.
5: Mej.
3: Zoo chleby.
5: Mej jen pěleňané t-shirt, 条纹. 每件漂亮的T恤条纹多多品质保证。每件漂亮的T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky.
5: Sí, he, jinhan, ka, hao.
6: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský.
5: Sí, he, jinhan, ka, hao.
6: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Sí,
5: ka, hao.
6: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Sí, nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Sí, já se oblíkujte drahý značky. Ani levný čínský. Sí, já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Potřebuje...
6: Kám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Potřebujete dětské...
6: Bez potisku CZ.
7: Potřebujete dětské kolo.
8: Ale bojíte se, že...
6: Potisku CZ.
7: Potřebujete dětské kolo.
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malá...
6: Z.
7: Potřebujete dětské kolo.
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Potřebujete dětské kolo.
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy. Potřebujete dětské kolo.
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: Kolo. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: Happy. Bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
7: Raz a bude mu vždy akorát.
8: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
7: Raskal.
8: A bíny. Kola špičkových značek VUM.
7: Raskal.
8: A bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%. A
8: značek VUM.
7: Raskal.
8: A bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen dokonce 15%.

0: ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Vytáhni jen...
0: Ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Vytáhni jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím!
2: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím!
2: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš...
2: Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš šachty!
2: Povídám, vytáhni na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš šachty!
2: Povídám, vytáh!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty umějš šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, vytáhni šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Chlapi.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Chlapi. Já už jsem nahoře.
3: No, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtahy
3: jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Je, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
6: Zažijte emoce
5: stávajících. www.výtahy1.cz.
6: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového. Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PEZu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás dnes na PED 2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký.
6: PED 2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký.
6: 21.2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký. 21.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. 20. června u OC z autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
8: Rock Radio.
7: OC Europark ve Štěrboholích.
8: Rock Radio.
7: Štěrboholích.

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Super korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super
0: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakup.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakup.
0: Platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra už 1. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a

0: Tak to byl bývalý kutr. Tak to byl bývalý kudrnáč a věčný romantik Bon Jovi a zpěvačku k rádiu dáme v našem roku na přání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se Jan Groslach, že Jitra Fanánek slaví narosky. Takže bych chtěl fanánkovi všem, co jsou na pivku, taky mě nechat zahrát od Tří sester, ztrátu imunity. OK, jdem na to. A než si jí dáme, tak přátelé, pište mi tu imunity. Vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat. No a já vám za to zahrou pívní, taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Rok na psání s Jirkou.
1: A tak to má být.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
1: Být.
0: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byli švédský avatar The Dirt I'm Buried In a ještě... Tak to byli švédský avatar The Dirt I'm Buried In a ještě si dáme Piráty Aelstorm na závěr, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím pro všechny, kdo pivka má Aelstorm a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu v Kolíně. Mihold to pivo až po práci, jasně po práci. Legraci a tak to má být.

0: Je za necelou minutu 7. Je za necelou minutu 7. Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte. Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte rok na přání na vašem celou minutu 7 večer a vy posloucháte rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu.
1: Rock rádio.
0: Večer a vy posloucháte rok na přání na vašem oblíbeném rock rádiu.
1: Rock rádio.

0: Rádio, rok na vzání. Rok Rádio, rok na vzání.
1: Tak přátelé,
0: Rok Rádio, rok na vzání.
1: Tak přátelé, dneska opět v situaci...
0: Rok Rádio, rok na vzání.
1: Tak přátelé, dneska opět v situaci, která...
0: Rok na vzání.
1: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale stáváte tady navrhole věci, které tu byly nedávno a nebo které byly naprosto neproveditelné, ale pobavili. Tak dáme si to radši česky, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už máme skoro 7. Našeho roku na přání a hned na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Ausländer.
2: Pokračovat samozřejmě v písních na vaše přání.

0: Tak jako i srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím zahrát nějakou motorkářskou pro všechny motorkáře? Zahrát nějakou motorkářskou pro všechny motorkáře, co dnes dávali svý mašiny do pucu. Dík, David. No, Davide, hele, já jsem jí taky málem dal do pucu. Sedlák jeden, ty vole, čuměl, jako vaše, a co ještě si jako, co na něj ukazuju, jako, že pro... No, tak málem jsem už tady nepovídal dneska. Tak děkuju, pánovi, doufám, že všechno stihnul, i na úkor všech, už tady nepovídal dneska. Tak děkuju, pánovi, doufám, že všechno stihnul, i na úkor všech ostatních. Hele, já jsem tady nad tím laboroval. A říkám, tyjo, tak vymyslíme co od Saxon, nebo bys nad tím laboroval. To mohli přehodit jako Hedy, a nebo Born to be Wild, takovýhle věci. A já jsem říkal, hele, když mi tady spoustu z vás píše,
1: A já jsem říkal, hele, když mi tady spoustu z vás píše, že sedí už opivka, zaslouženýho popráci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, pivka, zaslouženýho popráci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý, zaslouženýho popráci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si ho popráci, hele, tak aby jsme si taky zaspívali, že jo, to je důležitý. A já jsem si nedávno, tak no, taky takhle upivka vychutnal krásně text písně, kterou znám.
0: Taky takhle upivka vychutnal krásně text písně, kterou motorkářská, a je od Horký, že slyže, tak pojďme, havaroval gáču na jave.
2: Rock Radio, rok na psání.

jawohl. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli. Kamarádi Rammsteine. Good, jawohl, přátelé, tak tohle byli. Kamarádi Rammsteine, Auslanda. No, jawohl, přátelé, tak tohle byli. Kamarádi Rammsteine, Auslanda. No, ale tak tohle byli. Kamarádi Rammsteine, Auslanda. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého. Co zajímavého, co mi tady přistálo. David Bohuslav mi psal. No, on ví, že já jsem taky takový srdcař. Mi tady přistálo. David Bohuslav mi psal. No, on ví, že já jsem taky takový srdcař. David Bohuslav mi psal. No, on ví, že já jsem taky takový srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím. Bohuslav mi psal. No, on ví, že já jsem taky takový srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím. No, on ví, že já jsem taky takový srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím zahrát nějakou muziku. Že já jsem taky takový srdcař. Ahoj, můžeš mi prosím zahrát nějakou motorkářskou pro všechny motorky.

0: Tak to byl legendární Billy Talent. Tak to byl legendární Billy. Tak to byl legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. To byl legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. Legendární Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho Billy Talent a jeho pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio z pecka Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou. Půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijeme si na zdraví, a to společně s Oťasem Hrešem a s celým alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova, zvlášť Joska, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova, zvláště svůj Káju, který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. Tak to je stará známá věc.
1: Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XI levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 dejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s app balení Actimel 12 kusů s appkou za 89,90. Mel 12 kusů s appkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell kusů s appkou za 89,90. Nebo Pilsner appkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 9,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srov Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6. 29 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
1: Objevte svět potěšení.
0: 6.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. A smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které tyky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám. Dělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Honda přivádí
1: www.růžovýslon.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
1: Výslon.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a no. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě. Honda, the power of dreams. Ceny rostou. Honda, the power of dreams.
3: Ceny rostou digitální.
2: Power of dreams.
3: Ceny rostou digitální čísla. Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota? Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
6: Třídím doma, třídím venčí.
5: AU portál CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji.
5: AU portál CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím
5: CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v by...
5: Třídím doma, třídím venku, třídím...

0: největší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebežte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. K36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
1: Tlačíš? Tlačíš? Tlačíš? Tlačíš? Tlačíš?
2: Tlačím, tlačím, ale moc...
1: Tlačíš? Tlačíš?
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš,
2: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Mčíš, tlačíš,
2: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený mčíš,
2: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený
2: tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompres...
2: To nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech pro e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech pro kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchu.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchu
1: všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz
1: na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře port. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchu.
3: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory
3: na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Když uvidíte
1: technika.cz. To je fičák.
4: Když uvidí,
1: to je fičák.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
1: fičák.
4: Když uvidíte Albert

0: když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním, venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leži, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromným plese. Třídím v leže, třídím u vody, zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromným v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí, jen kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Pak se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Vrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Vytáhni.
0: Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš?
0: Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám.
1: Ekokom.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu.
1: Kom.
2: Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebuju.
3: Co říkáš? Výtahy jedna.
2: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na... Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna.
2: Jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám.
3: Výtah. Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No ty uměj šachty.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Dyť.
2: Povídám. Vytáhni jendu.
3: No jo. Výtahy jedna.
4: Dyť my už máme.
2: Tam. Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Vyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Vytáhni jendu.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Vyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Klap.
3: No jo, výtahy jedna.
4: Vyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Klapy.
3: No výtahy jedna.
4: Vyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Vyť my už máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo. Máme výtahy jedna.
3: Jendo.
2: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jendo.
2: Klapy, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
2: Ty, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
2: Nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
2: Dělám.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má
5: bedna.
6: Jasně.
7: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý pro. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Přestávajících. www.výtahy1.cz.
8: Rok.
7: www.výtahy1.cz.

0: Aspoň tak si to přál Jirka od Strakoni, větší legendu a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakoni, a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilku. Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilku. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilku. Ano. Tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilku. Ano. Je to už pár minut. Konic, který mi volal už před nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut, a chtěl by pro svýho kamaráda, který mi volal už před nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut, a chtěl by pro svýho kamaráda chvilkou, ano, je to už pár minut, a chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který je to už pár minut, a chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku pár minut, a chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který díky deštivému, a chtěl by pro svýho kamaráda Romana Střihavku, který díky deštivému počasí páče zemědělec Romana Střihavku, který díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno a který díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou. Díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou právě. Pod pergolou počasí páče zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou právě. Pod pergolou a pí. Zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou právě. Pod pergolou a pí. A tak sedí s Jirkou právě. Pod pergolou a pí. Pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Pivko, jedí masíčko a mají se zkrátka dobře. Tak pro všechny, kteří to mají taky tak, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, tak by to mělo být. Tak to bude taky kucí. Stairway to Heaven, tak by to mělo být. Tak to bude taky kucí.
1: Rok na přání.
0: Tak by to mělo být. Tak to bude taky kucí.
1: Rok na přání.
0: Tak to bude taky kucí.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Tak to bude taky kucí.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Rock Radio. Adiós.

legendárním Elisiku. Hey, stupid. Po legendárním Elisi Cooperovi a pec... Po legendárním Elisi Cooperovi a pec se Hey Stupid si dáme Po legendárním Elisi Cooperovi a pec se Hey Stupid si dáme ještě větší... Elisi Cooperovi a pec se Hey Stupid si dáme ještě větší legendu a to... Ještě větší legendu a to Led Zeppelin.

to heaven, stairway to heaven, stairway to heaven.

0: grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Perth grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 2 Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 20,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Sát a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Stoupáme. S apkou za 27,90. Albert.
1: Stoupáme.
0: 27,90. Albert.
1: Stoupáme.
0: Sát. Albert.
1: Stoupáme. Je to nepopsatelný.
0: Albert.
1: Stoupáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze... Stoupáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničku, Leničko.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od...
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď...
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci...
2: Oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu! Ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu! Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít...
3: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít
3: Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem... Letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem ať vám
2: neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850
2: tí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba.
3: Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady tam.
3: Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi.
3: Balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem
3: Českými 1850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými
3: 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit pod nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
2: desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: CZ
2: celé republice.
3: Více o akci na CZ. CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. A ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že ne. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném
7: jezeře jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře
7: ve Westernovém
8: divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře
8: ve Westernovém městečku Bosvení
7: je

get up, hey, get up. Bam, bara, get up, hey, get up, stella. Bam, bara, get up, hey, get up, stella, fichi. Bara, get up, hey, get up, stella, fichi. Get up, hey, get up, stella, fichi. Get up, stella, fichi. Snad s námi telefičí, snad s námi poradí, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak snad s námi poraděj. Jinak snad s námi poraděj, jinak jsem námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem.

0: Kultu. Poklad na Stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách.
0: Ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20 před...
0: Ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20
0: městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
0: Boskovice.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
1: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
1: Prázdninách. Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel má.
1: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš
1: Karel. 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více
2: informací. V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.
2: Očekávám. Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www. Vester.
2: Váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.
2: Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ na www. Westernové pomlčka městečko CZ.
3: Vedro jako na Sahaře.
1: www. Westernové pomlčka městečko CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
1: Westernové pomlčka městečko CZ.
3: Vedro jako na Sahaře?
1: Kaměstečko CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Mobil.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatko na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chatě. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Jižná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: A teď koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: A teď pozor. Senkor.cz.
4: Senkor.
3: A teď pozor. Extra.
4: Senkor.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
4: Senkor.
3: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissaním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabíd tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan je 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Na u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Na Nissan.cz.

0: oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
2: Tohle není
0: oknasukorady.cz.
2: Tohle není jen
0: obrady.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělý. Tohle je Albert grilovačka.

DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio.cz.

0: nic. Dálnice vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnu. Dálnice vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnu drobky k Marfis.
1: Tohle byly ACDC. No
0: tak z pekla nás vytáhnu drobky k Marfis.
1: Tohle byly ACDC.
0: No a pekla nás vytáhnu drobky k Marfis.
1: Tohle byly ACDC.
0: No a právě tyhle drobky k Marfis.
1: Tohle byly ACDC.
0: No a právě tyhle ty hospodský rfis.
1: Tohle byly ACDC.
0: No a právě tyhle ty hospodský rváče si byly ACDC.
1: No a právě tyhle ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes DC.
0: No a právě tyhle ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar.
1: Právě tyhle ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitán.
0: Hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne. Vařím pro ženu. Si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne. Vařím pro ženu Burstgula. Přál Kůďa, který mi přes Instač napsal na zdar kapitáne. Vařím pro ženu Burstguláš. Přes Instač napsal na zdar kapitáne. Vařím pro ženu Burstguláš. Až přijde z práce. Na zdar kapitáne. Vařím pro ženu Burstguláš. Až přijde z práce. Hle a táne. Vařím pro ženu Burstguláš. Až přijde z práce. Hle a to si děláš dobrý. Vařím pro ženu Burstguláš. Až přijde z práce. Hle a to si děláš dobrýho forka na večer. Burstguláš. Až přijde z práce. Hle a to si děláš dobrýho forka na večer. Až přijde z práce. Hle a to si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večer práce. Hle a to si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě přijdeš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, drobky k Marfis a Roasted Two. Díky, Kuďas. Hele, to děláš dobře,
1: to je dobrý návod,
0: ženu. Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod, ženu nakrmit, pohladit a pak ženu nakrmit.
2: Rock radio, rock napsání.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

0: námořníci, budeme se loučit, je právě... Milí námořníci, budeme se loučit, je právě čas za pár minut, 8 hodin, vždyť to... No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela. Z Liberce, který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro přítele, jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. To je prostě normální. Tak to má být. Samozřejmě strašný, jak jsem říkal, dneska jsem na to málem myslel taky už, přátelé. A bylo by to pro mě a pro mýho synka Wolfíka. Hele, tak já se tak jako zahrál závěrem a já jsem se vzbudil s tím, že se mi tak jako zahrál závěrem a já jsem se vzbudil s tím, že se mi závěrem a já jsem se vzbudil s tím, že se mi zdála v hlavě melodie.
1: Klasický Ziggy Stardust od Davida Bowieho z roku 70.

Ziggy Stardust od Davida Bowieho z roku 72. Tak si to Bowieho z roku 72. Tak si to pojďme na závěr dát, no, prostě to 72. Tak si to pojďme na závěr dát, no, prostě tohle. Si to pojďme na závěr dát, no, prostě tohle píseň se mi dneska honila hlavou, tak si pojďme dát. Takže dát, no, prostě tohle píseň se mi dneska honila hlavou, tak si pojďme dát. Takže David Bowie a Ziggy Stardust, tohle píseň se mi dneska honila hlavou, tak si pojďme dát. Takže David Bowie a Ziggy Stardust dneska honila hlavou, tak si pojďme dát. Takže David Bowie a Ziggy Stardust na úplný pojďme dát. Takže David Bowie a Ziggy Stardust na úplný závěr našeho. David Bowie a Ziggy Stardust na úplný závěr našeho pořadu. Rok na přání je středa. Stardust na úplný závěr našeho pořadu. Rok na přání je středa, takže rok na přání je středa, takže se s vámi loučím s tím, ať takže se s vámi loučím s tím, ať mají dámy chuť, a že se s vámi loučím s tím, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl. No a s vámi loučím s tím, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl. No a váš kapitán na vlnách loučím s tím, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl. No a váš kapitán na vlnách slušný rok, ať mají dámy chuť a pánům jde hůl. No a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás chuť a pánům jde hůl. No a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás bude hůl. No a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás bude těšit i zítra, tedy večer. A váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás bude těšit i zítra, tedy slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás bude těšit i zítra, tedy ve čtvrtek. Jirka Vajgy se na vás bude těšit i zítra, tedy ve čtvrtek u roku na přání. Po 18 na vás bude těšit i zítra, tedy ve čtvrtek u roku na přání. Po 18 bude těšit i zítra, tedy ve čtvrtek u roku na přání. Po 18. hodině, zítra, tedy ve čtvrtek u roku na přání. Po 18. hodině pro dnešek vám přeji čtvrtek u roku na přání. Po 18. hodině pro dnešek vám přeji dvojitě plodný přání. Po 18. hodině pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer. No, po 18. hodině pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer. No, hodině pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer. No, pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer. No a do té doby, než se slyšíme příště, přeji dvojitě plodný večer. No a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. Dvojitě plodný večer. No a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. A do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic. Slyšíme příště, se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic. Dělejte. Pic.

0: Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Včetně brigád. Vyberte si pozici, která máme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Tým Lidl, to se vyplatí. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata také.

0: Housebrand. Housebrand Café. Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylu. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylový. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Procent na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyber si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60 naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. Outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. A ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Procent nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Co si vezmu na sebe? Zalando. Profi voda. Zalando.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Hledáte s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte práci, která dá
0: tou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i právě vás.

wishing for a ray of light, wishing for a ray of light.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

0: Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Partnerem je věnujeme právě vám. Partnerem právě vám.
1: Partnerem festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Motokeci Marcela
1: Nevajgluj.cz.
2: Motokeci Marcela Herbo
1: CZ.
2: Motokeci Marcela Herbo. Motokeci Marcela Herbolta. A Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš. Pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlazavřené a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlapíkovi, ten alkoholik je u nás spíš pochvala. Výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti,
4: kterou si Ludvík Latovský, o kterém je řeč, vyžral. Kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní.
3: Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva...

0: Ričku a jedněch kraťasek, což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, nejtěžší věc na cestě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal,
1: ta kniha se jmenuje Král věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už by seš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už by to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Lud batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Lud. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Lud Královny a blázen a teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem. Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ludva Klatovský, Tečka.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zpátky, ale když se podíváte na web Ludva Klatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět Ludva Klatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
2: Rock Rádio Motokeci.

Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátor roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alk v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a tcích.

Taky jste měli je. Taky jste měli. Taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Načerpej. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii, jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem Budský ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dní. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

šede, ještě těšíme se ty, když víc je šede, ještě těšíme se, když víc je šede, ještě těšíme se, kam nás se.

Flower falls. The grass falls.

0: tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
0: Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce po...
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce poho...
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Víš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co? Slunce pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping.
2: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padím já?
2: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí.
1: A nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
1: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenu,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete.
2: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
2: změnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek
1: je na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Můžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál. A vybudovat materiál. A vybudovat náš domov.
6: Porfix zdět
5: a vybudovat náš domov.
6: Porfix zděte s rozumem, budujte
5: svat náš domov.
6: Porfix zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Náš domov.
6: Porfix zděte s rozumem, budujte. Porfix zděte s rozumem, budujte srdcem. Fix zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Kontejnery,
6: budujte srdcem.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím.
6: Te srdcem.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci. Třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
8: Děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vyrodinného CR-V až 140.

0: 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, dávná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. To v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale... Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Housebrand Café.
1: Pečí. AU portál CZ.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: U portál CZ.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: House.cz.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: Housebrand.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: Housebrand. Tuhle...
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: Housebrand. Tuhle kávu si za... Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva. CZZ.
4: Mám barák děravej, mám barák děravej, mě do postele, mám barák děravej, mě do postele fičí, barák děravej, mě do postele fičí, barák děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí. Snad z postele fičí, snad s námi fičí, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj. Jinak jsem jí poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Žepro bagr, žepro
0: CZ.
1: Žepro bagr,

Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň.

bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Bagr vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné objednání.

rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině u... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině u... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině u... Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němec. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němec. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němí. Šetří slova. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němí. Šetří slovama. Šetří slovama. Za mikrofon Rock Rádia Jirka Němí. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokcema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší roko. Bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový.

Slušná muzika. A muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Ma. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám. Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený k toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderek a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku úderem 8. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Yes.

DABu i FM nebo na RFM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 90 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92, Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.1.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8, Hoře na 92.5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,25, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další 5,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu Veslavina 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. S našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Čechy. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na radia.cz.

Jeden za 18, druhej bez... Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připrav... Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nátělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek, se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne z novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Jední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Radio.

mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu, že budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon a smít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volů. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volů. Vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny ne. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. To na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, máme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si... A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Volejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se? Vyznáte se v holandský? Vyznáte se v holandských ministrech? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? Školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Guána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný. Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít rado. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon soutěže. Budou z vás

0: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. U poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Ratatadadadada trička.
0: www.růžovýslon.cz.
1: Ratatadadadada trička.
0: Růžovýslon.cz.
1: Ratatadadadada trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Potisk trička. Ta trička. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Potisk trička. Bela. Ratatadadadada potisk, potisk trička. Potisk trička. Bela. Ratatadadada potisk, potisk trička. Potisk trička. Bela. CZ. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš dům. Postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš dům. Rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix.
1: Zdat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zdat
1: materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem,
1: budu a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel.
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Kendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.
3: Jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět.
2: Jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.
4: CZ.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prá. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků prádla kosmetiky. O produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. I a zkušeben. Rock

DABU-AFM, v DABU-AFM nebo na radia.cz. V DABU-AFM nebo na radia.cz. DABU-AFM nebo na radia.cz.

Next. Mixtures bridge. Propellers, flaps set to degrees.

0: Říkáte si jen mrtvá.
1: Alternative rock od Alice in Chains po White Stripes.
0: Alternative rock na rokový rádio CZ.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minim, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte s mladý, stejně neví, co je dobrý. Stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si náš stream, je dobrý. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a bude. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Rock a budete na svých. Od AC/DC a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasik ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na

0: kvalitní vrt.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
2: Vše propad.
0: Desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na
2: CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.
2: Net.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
2: Vše pro
3: jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Objednání. Rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Objev rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Objevte svět po
2: vše pro bagr CZ.
3: Objevte svět potěšení a
2: CZ.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů
2: Z.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozmyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám ty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na bez vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na bez. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýsalon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýsalon.cz poradí. Udělejte si radost na www.růžovýsalon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýsalon.cz. Dejte si radost na www.růžovýsalon.cz. www.růžovýsalon.cz.
4: Ratatadadadad na trička.
3: Růžový slon CZ.
4: Ratatadadadad.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou.

s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Slušnej rok s garáží a s kušebem. V DABu i FM s garáží a s kušebem. V DABu i FM nebo na rádi s kušebem. V DABu i FM nebo na rádiu i FM nebo na radia.cz. A tečka CZ.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika je na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jir. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Možná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na je slušná muzika. Rock Radio. Nářez a muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No. A má
0: radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase
0: pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. Poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Radio.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Pokoza.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý...

Jasně. Mají některý zás a sráže ale kráse. Který zás a sráže ale kráse. Jasně, ten les a sráže ale kráse. Jasně.

Americe měl... V Americe měl... V Americe měli Brangelinu. My máme Dan... V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když... Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou... Slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ukový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se... Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbe... Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste ne... postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pily. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou da nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Do 9 na Rock Rádiu.

0: To jsem já, Louka. Zuzi, tak se... To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti... To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak... Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš... Tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. Se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. Udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. No a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe.
1: On je doma. Aha, tak pa, pa, pa. Aha, tak pa, pa, pa.
2: Rokrát.
1: Tak pa, pa, pa. Pa, pa.
2: Rokrádio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Na zes. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Na zes. Opravdu vás pobaví. Na zes. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi?

0: Rockradio.cz. Rockradio. Hard and Heavy na Rockovíradio.cz. Rockradio. Názes. Vy na Rockovíradio.cz. Rockradio. Názes. CZ. Rockradio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rockradio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec.
0: Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc v každém případě.
0: Baví.
1: Konec konců, to je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký soud?
1: Konec konců, to je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký soud?
1: Konec konců, to je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký soud?
1: To je její věc v každém případě, čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju...
1: V případě čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju...
1: Čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směr... Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný. Soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém.
2: Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém.
2: Směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby
3: žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu.
3: Případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala. Ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. Třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. Třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký problém. Každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký proces. A bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo?
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají...
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte. Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Dneska. No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní.
1: To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já
1: Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že...
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to...
4: Paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to... Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPB...
1: Doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH.
1: Tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH. A tam jsme...
1: Co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH. A tam jsme takový případ měli. Lidi
1: splatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit. Takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio.
4: Vy si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci z... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. Málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. Krvi. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. A budete na svých. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. A budete na svých. Slušný stream Hard and Heavy. A budete na svých. Hard and Heavy a budete na svých. And Heavy a budete na svých. Od Anthraxu povit a budete na svých. Od Anthraxu povitacit. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi. Od Anthraxu povitacit. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Od Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Anthraxu povitacit a všechno mezi tím. Povitacit a všechno mezi tím. To je na a všechno mezi tím.

Rock Rád. Rock Rádio. Slušný. Rock Rádio. Slušný rok z kazeťáku. Rock Rádio. Slušný rok z... Rock Rádio. Slušný rok z kazeťáků a VHSek. Rock Rádio. Slušný rok z kazeťáků a VHSek. Slušný rok z kazeťáků a VHSek. Slušný rok z kazeťáků a VHSek. Rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek. VHSek.

0: Rádio. Rok je slušná na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika. Rok Rádio. Názes. Rok Rádio. Názes. Opravdu. Rok Rádio. Názes. Rok Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kašta. Dobrý den. Filip Kašta. Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte... Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody? Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rok Rádio.
1: Nemáte trochu vody?
0: Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Rok Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu rok, usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu rokov lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na Rock roková noc od 10 večer až do rána na Rock rádiu rock od 10 večer až do rána na Rock rádiu Rock rádio rock je slušný večer až do rána na Rock rádiu rock